0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Budu tě milovat ze všech sil, na pořád. Budu jaký chceš, abych byl, na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb, na pořád. Budu ti nosit kytice chrb, na pořád. Budu světlem pod dveřmi, na pořád. Budu říkat, uvěř mi, na pořád. Budu tě chránit jako štít, na pořád. Budu se bát a budu se bít, na pořád, na pořád, na pořád. Odhánět ďábla v nás, na pořád. Budu za ruku chytat čas, na pořád. Budu hlavou o strop být, na pořád. Budu se snažit lepší být, na pořád. Budu ti z očí stírat žal, na pořád. Budu tvůj klauny principál, na pořád. Budu hladový ač syt, na pořád. Budu o tobě jen snít, na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh, na pořád. Budu splácet věčný dluh, na pořád. Budu hlídat dračí sluj, na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj, na pořád. Budu vítat slunce rudé, na pořád. Budu věřit, že to bude, na pořád. Budu s tebou a budu sám, na pořád. Budu se ptát, zda něco mám, na pořád, na pořád, na pořád.

letního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Domra vína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupatá, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.

0: řetkvičky mě trošku připomínají, no, lehce. No, když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
1: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc. Takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
0: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
1: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim. Ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme zkonzumovat celou lichoře řišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
0: Připravit
1: takže tinkturu. Určitě udělat si tinkturu na zimu.
0: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
1: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
2: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuju za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká správně, stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklí, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že je tam někde závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo a to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta a pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit jej dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Pátkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pronostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými, okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: na čase být.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
1: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
6: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických

0: rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
1: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
0: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
2: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze. A mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
3: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
4: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
2: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
0: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
2: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. Rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal, hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženo. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice. Jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnou.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme přestavili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, z toho manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bez východních situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co vy si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
5: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
5: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme nikde, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas, my raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal rod Salm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
6: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
6: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
6: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
6: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
6: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
6: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
6: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
6: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
6: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
6: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
6: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
6: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
6: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Koupaliště v Humpolci najelo k plavčíkům i ochranku. O víkendu na Telčsku vyjede parní vlak. Kvůli požárům na jihu Francie se evakuovalo 2,5 tisíce lidí. Očekáváme velkou oblačnost, přehánky a teploty do 32 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Dobré ráno přeje Lukáš Ptáček. Na bezpečnost na humpoleckém koupališti Žabák dohlíží ochranka. Najalo ji město po konfliktu s první letošní vlny veder. Tehdy jej museli řešit přítomní plavčíci a plavčice. Bezpečnostní agenturu město zatím objednává jen na horké dny. Hlídku tvoří dva muži v černých uniformách, vysvětluje majitel agentury Jan Kolář.
2: Minimálně jsme dobře vidět, že na černém triku bílý nápis security je prostě vždycky hoře vidět.

0: teplotám, říká jeden z nich Jan Máca.
1: Plánujeme, že lokomotiva parní sice na vlaku bude, zatím teda podle informací, které teďka mám, ale nebude jiná úplně plnou silou, bude mít ještě dieselovou lokomotivu na postrku, takže nebude muset vyvíjet takovou sílu, to znamená, že nebudou jiskry tak odletovat.
0: První vlak odjíždí z Telče v 9:30 dopoledne. Ve věku 81 let zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nikodým. Informoval o tom ústavní soud. Nikodým v něm působil 10 let od roku 2003. Nominoval a jmenoval ho tehdejší prezident Václav Klaus. Generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger připomněl, že Nikodým se během své advokátní praxe podílel na přípravě významných právních předpisů. A to hlavně v období transformace právního řádu. Emeritní soudce podle Göttinger patřil k pilířům rozhodovací činnosti ústavního soudu. Na jihu Francie se šíří další lesní požár. Zasáhl už přes 5600 hektarů porostu a úřady kvůli tomu evakuovali 2500 lidí. Informoval o tom prefekt departmánu VAR Simon Bábr. Na místě pomáhá zhašením i jednotka českých hasičů.
2: Zatímco na jeho západě Francie, v okolí Bordeaux, se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu a domů se může vrátit zhruba 200 000 lidí, kteří museli být evakuováni, na jihu Francie v Provence se oheň dál šíří. Pomáhá tomu horké počasí a silný vítr, vysvětluje velitel mise českých hasičů Václav Novotný.
3: Počasí se nám změnilo, kost vzduchu podle mých informací je kolem 15% a teploty ve stínu až 39.
2: Letošní lesní požáry ve Francii spustošily už přes 90 000 hektarů půdy. Policie kvůli tomu zatkla přes 300 lidí, některé obvinila ze žhářství. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sparty Praha porazili ve druhém kole šance ligy doma Zlín 3-1 a připsali si první body v nové sezóně. Zlín naopak zůstává i po dvou zápasech bez bodového zisku. Ještě před úvodním výkopem navíc vedení letenského klubu představilo dvě nové posily. Z norského Tromsø přišel obránce Tobias Gudal a z Mladé Boleslavy pak záložník Roman Macek. Počasí. Počátky a Jihlava hlásí 21 stupňů, Dukovany 24. Čekáme velkou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách může být přechodně i skoro jasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytovat spíše slabší izolované přehánky. Během odpoledne a večera opět už výraznější přehánky nebo bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na Havlíčkobrodsku na silnici 34 u obce Věž. Kvůli opravě vozovky se tam jezdí kyvadlově, provoz řídí semafory.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krátce po 5. hodině posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Dnes máme první srpnový den a prázdniny se nám přehouply do své druhé poloviny. Tak je to den, kdy před 90 lety Škodovka objela celý svět a i to o tom bude dnešní kalendárium, které vám nabídneme už za několik minut.
4: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, máme 5 hodin a 11 minut a dnes je 1. srpna 2026. Už je to 90 let, co se ze své cesty kolem světa vrátila Škoda Rapid a zároveň je to taky den, kdy se začaly vyrábět Škody 105 a 120. To bylo samozřejmě mnohem později. Je tady kalendárium s Petrem Jungmanem.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Začíná druhý prázdninový měsíc, je sobota 1. srpna. Svátek mají Oscar a Kleopatra. Tady je Petr Jungmann. První československý automobil Škoda Rapid objel svět v roce 1936. 1. srpna před 90 lety se do Prahy po 3 měsících a 1 týdnu trvající cestě vrátili cestovatelé Jan Procházka a Jindřich Kubiás. Ve stejný den roku 1936 začaly v Berlíně olympijské hry. Ty si přisvojili nacisté k propagaci Nového Německa. První mezinárodní filmový festival v tehdejším Československu byl zahájen před 80 lety v roce 1946 v Mariánských Lázních. Souběžně se konal i v Karlových Varech. Tam našel později domov. Rakouský pilot Formule 1 Niki Lauda téměř uhořel před 50 lety v roce 1976 při těžké havárii při velké ceně Německa na okruhu Nürburgring. Ve stejný den před 50 lety zahájila výrobu legendárních 105 a 120 mladoboleslavská Škodovka.
3: Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
2: Otík Rákosník.
4: Já nechci Turkovi.
2: Pan Pávek.
5: Se směl narodit jako kůň původně.
2: Moudrý doktor Skružný.
6: Měl si štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A další postavičky z Křečovic rozehrály poprvé na filmovém plátně svůj příběh.
7: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor?
2: Před 40 lety v roce 1986 byla do kin uvedena komedie režiséra Jiřího Mencla Vesničko má středisková.
8: Senzační film. Rumunský.
9: Je to zlato!
2: Tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siňaková přesně před 5 lety dokráčel na tokijské olympiádě pro další zlato pro české barvy.
10: Je to bomba, je to vlastně mega, to je to úplně neskutečný, mám úplně husí kůži.
2: Před 90 lety se narodil slavný francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent a já přeju hezkou sobotu.

0: 5 hodin na skoro 18 minut a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Dnešní noc a taky ráno jsou i na Vysočině velmi horké, až by se dalo říci tropické, protože skoro všude máme více než 20 stupňů, výjimkou jsou pouze Černovice a Nedvězí, kde je 19 stupňů, jinak je skoro všude opravdu nad 20. No a teplé počasí nás čeká i přes den, i když dnes bude většinou oblačno, až v odpoledních hodinách může být přechodně i skoro jasno. Vyskytnout se mohou taky slabší přehánky během odpoledne večera opět už i výraznější, anebo dokonce i bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 5 hodin a skoro 24 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Henčovský festiválek zve na dnešní odpoledne do Henčova u Jihlavy všechny, kdo mají rádi české písničky a také hity 60. let. Za Jardou Hypochondrem a Divnou partou přijedou jako hosté zaspívat Karel Kahovec a Viktor Sodoma, ale taky kapely Oči, Pio Squad nebo Great. Pro nejmenší je připravený i skákací hrad a pro všechny vyladěné občerstvení. No a jenom doplním, že vše začíná už dnes odpoledne ve 14 hodin. Máme pro vás ale i další tipy právě teď.
1: Krásné ráno. Spojit příjemné s užitečným dnes můžete, když vezmete děti na technickou památku Schlaghammer v Hamrech nad Sázavou. Pořádají tam akci nazvanou Věda hrou. Jsou to hrátky s chemií, fyzikou a technikou. Od 10 do 5 hodin se Schlaghammer promění v alchymisticko-technickou dílnu, kde budou připraveny zábavné pokusy z chemie, fyziky i techniky, výbuch sopky, vytváření bublin, pokusy z optiky, povrchové napětí a dokonce i 3D model samotného hamru s velkým bucharem. Prázdniny v Telči odstartovaly. Rozjíždí se program na několika místech v Telči a na hlavním pódiu na nádvoří zámku vystoupí dnes od 7:30 Vehyba a Podsta Zuzaně Navarové, zítra ve stejnou dobu Bára Hrzánová a Kondurango a bratři Ebenové. Dnes odpoledne se navíc můžete stát diváky závodu dračích lodí na Štěpnickém rybníku. Obec Hrálec dnes ve velkém slaví 800 let od svého vzniku a je nutno dodat, že jde o Hrálec u Havlíčkova Brodu. Program heráleckých slavností začíná v 10 a potrvá po celý den, včetně odhalení pamětní desky, přivítání hostů i rodáků, trhy, kavárna, výstava a na hasičské dráze runway zábava i s hudbou. Nové Město na Moravě má v historii spoustu příběhů a téměř za každým domem se nějaký skrývá. Dnes od 16 hodin si některé z nich můžete poslechnout na komentované prohlídce sraz je před budovou Horácké galerie. V Moravských Budějovicích dnes zahraje Hradišťan s primášem Jurou Pavlicou, ale také Hana a Petr Ulrichovi a jejich kapela Javory Beat. Začíná se ve 20 hodin v Městském kulturním středisku Beseda. V Měříně se opět po roce sejdou majitelé veteránů. 7. ročník srazu nazvaného Veteráni na statku začíná zítra, tedy v neděli v 10 dopoledne na náměstí v modrém statku s číslem 15. Pohodový víkend vám všem přeje Dáša Kubíková.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dopravit vodu na zříceninu hradu Pišolec u Víru na Žďársku se dnes pokusí hasiči. Hadice mi musí překlenout vzdálenost 300 metrů a 30-metrové převýšení. Vodu na hrad chtějí načerpat proto, aby ji mohli využívat řemeslníci na poslední fázi opravy věže. Na post šéfa pražského letiště dnes nastupuje podnikatel Radomír Lašák. Ve výběrovém řízení Lašáka vybralo ministerstvo financí. Zdůvodnilo to jeho zkušenostmi z letectví. To ale kritizuje opoziční ODS nebo letištní odbory, které vyhlásily stávkovou pohotovost. Připomínají totiž, že Radomír Lašák v minulosti vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Česká armáda má nového velitele pro operace, generála Jaroslava Míku. Ve funkci nahradil Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Na předměstí Budapešti přijíždějí skauti z celého světa. Začíná středoevropské jamboree. Zúčastní se ho na 1000 skautů od 14 do 17 let. Mezinárodní akce se pořádá každé druhé léto na území jedné ze zemí Vyšehradské čtyřky. Plány na vstup soukromých investorů do financování fotbalového mistrovství světa skončily. Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino oznámil, že FIFA od projektu ustoupila po rozsáhlé kritice ze strany Evropské fotbalové unie i některých představitelů vlastní organizace, informovala o tom agentura Reuters. A ještě počasí očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne se mohou vyskytnout spíše slabší izolované přehánky, během odpoledne a večera už výraznější přehánky nebo bouřky ojediněle silné. Nejvyšší teploty vystoupají k 29 až 32 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebíčsku dejte pozor na silnici 411 u Moravských Budějovic. Na průtahu obcí Krnčice vás čeká omezení, jezdí se tam kyvadlově kvůli opravě komunikace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina v 5 hodin 39 minut. Hosty pátečního dobrého dopoledne byli jihlavští skauti ze střediska Divočáci. Dlouholetá skautka Alena Holubová přetlumočila pohled jejího syna na rozdíly mezi sociálními sítěmi a pobytem na skautském táboře.
1: Nedávno jsem se o tom bavila se svým 16-letým synem, který už je i vedoucí, co mu dávají sociální sítě a co mu dává skauting na rozdíl od toho. On mi řekl, že sociální sítě jsou stres, kde člověk se pořád s někým porovnává, jsou tam ty algoritmy, které se tě snaží udržet u toho a ve skautu se cítí úplně jinak. Zaprvé tam je nějaká fyzická činnost, fyzická námaha, takže to vlastně člověku dělá dobře. Má tam ty kamarády, má tam společenství, takže nepotřebuje se dívat, co dělají kamarádi, protože ty jsou tam s ním. Má tam nějakou sounáležitost se skupinou a zajímavé bylo, že říkal i, že třeba má pocit dobře udělané práce. Když si sám postavíš tábor a postavíš si týpí, ve kterém potom spíš, tak vidíš, že za tebou něco zůstalo a to ti asi žádná sociální síť nemůže nahradit.
0: Víc o skautingu si můžete poslechnout i dnes po 11. hodině a to v přehledu našich hostů, kde se dozvíte taky tipy proti přehřívání bytů v horkém počasí a nebo varování před nebezpečím právě sociálních sítí přímo od policejního preventisty. Záznamy všech rozhovorů s hosty najdete i na našich webových stránkách, kde si celé rozhovory můžete poslechnout. Web máme vysočina.rozhlas.cz.

0: 5 hodina 44 minut, dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teploty dnes po ránu jsou skutečně tropické v celém kraji, prakticky všude nad 20 stupni, třeba 22 je ve Velkém Meziříčí a 20 stupňů teď aktuálně hlásí taky Jihlava. Přes den dnes očekáváme hlavně teď ještě dopoledne a po ránu poměrně silnou oblačnost, mohou se vyskytnout i slabší přehánky během odpoledne a večera. Budou tyto přehánky výraznější a můžou se objevit i bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 29 až 32 stupňů.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Historické vlaky jezdí tento víkend mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který ji měl připravit o miliony korun. Rusko zaútočilo na Kyjev, v ukrajinské metropoli se ozývají silné exploze. Očekáváme velkou oblačnost, přehánky a teploty do 32 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Speciální historické vlaky jezdí celý víkend na trati mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem. Cestou zastavují i ve stanicích, kde na běžných linkách lidé nemohou už 6 let nastoupit ani vystoupit. Projíždí tudy jen rychlíky. Jedním z těchto míst je Jihlávka na Jihlavsku.
3: Slavná událost v Jihlávce.
4: Pan Jiří zkoumá vylepený jízdní řád na zeleném papíru, který je na dveřích do stanice v Jihlávce.
3: Jsem si říkal, že si to nechám ujít.
4: Jak moc se teda zažil ty vlaky, že tady stavili?
3: Jo, to si pamatuju, samozřejmě jsem je používal, takže to bylo příjemný.
4: Po tomto víkendu život v Jihlávce, ale i na dalších stanicích na trati znovu utichne. Vše se vrátí do stávajícího režimu a ani v příštích letech kraj Vysočina nepočítá s tím, že by trať obsluhovaly osobní vlaky. Z Jihlávky František Jirků, Český rozhlas.
2: Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky z krádeže.

0: Jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů.
1: Ruská armáda v noci na dnešek zaútočila balistickými střelami na Kyjev. 4 lidé zemřeli a 13 jich je zraněných. Uvedly to ukrajinské úřady. Na místě byly slyšet silné výbuchy. Úder způsobil požár v 6podlažní budově v Solomianské čtvrti. Další následky útoku se podle kyjevské vojenské zprávy zjišťují ve 3 městských obvodech. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné jen některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot. Těch má ale Ukrajina nedostatek. Sport. Fotbalisté Sparty si ve 2. kole šance ligy připsali první vítězství v sezóně po domácí výhře nad Zlínem 3-1. Hodnotí trenér Sparty Brian Priske.
2: Jsem spokojený se 3 body a s některými momenty v zápase, ale bylo tam také hodně okamžiků, když jsme ztratili kontrolu a nedominovali jsme. Trošku to připomínalo minulý týden. Ztratili jsme strukturu hry, odevzdali jsme dost míčů a povolili jsme soupeři moc standardek. Na můj vkus to bylo chvílemi až moc otevřené utkání.
1: Počasí. Přibyslav hlásí 20 stupňů, Bystřice nad Pernštejnem a Moravské Budějovice 22. Čekáme velkou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách může být přechodně i skoro jasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout spíše slabší izolované přehánky. Během odpoledne a večera už výraznější přehánky nebo bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku počítejte s uzavřenou silnicí 338 v úseku Vrbka Hostkovice. Objízdná trasa je vyznačena přes Ledeč nad Sázavou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré ráno, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina máme 6 hodin a k tomu 5 minut. Na spaní v teplotách přes 20 stupňů není naše tělo až tak úplně zvyklé. Teď se ale s tím musíme vyrovnávat, protože i teď po ránu jsou teploty na mnoha místech Vysočiny nad 20 stupni. Poradíme, jak se na večer schladit a vysvětlíme taky, kdy a proč se začínáme potit.
3: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: 6 hodin 10 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Extrémní počasí těchto dnů přináší i tropické nosy, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů. Ve chvíli, kdy jdeme spát, máme doma častokrát ještě tepleji, zvláště v bytech, které jsou vyhřáté celodenním sluncem a nemají se jak ochladit. Existuje ale pár drobných triků, které nám můžou pomoci, abychom se i v těchto horkých dnech dobře vyspali.
1: Když je u nás doma moc velké teplo, tak určitě pomůže vlhký nějaký materiál přes okno nebo dokonce i sebe překrýt vlhkým prostěradlem. Pomůže i chladná sprcha.
2: Doporučuje doktorka Marie Born ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pro kvalitní spánek o horkých nocích je podle ní důležité schladit tělo tak, abychom se cítili příjemně.
1: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
2: Odborníci doporučují spát v lehčím oblečení a hlavně pod tenčí přikrývkou, protože když je člověku teplo, začne se potit.
3: Pokud je teplota prostředí přece jenom nižší než teplota kůže, tak teplo samovolně odchází z těla do prostředí, ale pokud teplota venku stoupá a přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán čistě na pocení.
2: Přibližuje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, že tento princip funguje v noci i ve dne. Teoreticky bychom se tak měli potit až ve chvíli, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 37 stupňů. Všichni ale víme, že ve skutečnosti stačí i teploty nižší.
3: 37 stupňů to je teplota nějakého mého tělesného jádra, ale teplota povrchu kůže bude trošku nižší než je u toho jádra.
2: Při pocení člověk ztrácí nejen vodu, ale především minerály. Draslík, vápník a nebo hořčík, které jsou důležité pro fungování celého organismu. Jejich nedostatek pak může vést ke svalovým křečím, nevolnosti a nebo dokonce bezvědomí.
4: Tekutiny se musí přijímat po malých doušcích a měly by v optimálním případě obsahovat i dostatečné množství jontů.
2: Podle Kristýny Bardové z Fyzikálního ústavu Akademie věd je pak zásadní pozvolné pití tekutin.
4: Jak se přijme velké množství vody a jontů naráz, tak si s tímto tělo nedokáže tak dobře pomoci v tom vnitřním prostředí.
2: V horkých dnech je důležité, abychom pili průběžně a snažili se vyhýbat prostředí, které je teplejší než naše tělo, a to ve dne i v noci. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: 6 hodin 16 minut a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teploty dnes po ránu v sobotu 1. srpna jsou na Vysočině velmi vysoko, skoro všude jsou přes 20 stupňů. 20 je třeba teď aktuálně v Libici nad Doubravou, Havlíčkův Brod má 22, no a v Počátkách je teď aktuálně 20 nad nulou. Přes den dnes dopoledne očekáváme převážně zataženou oblohu, bude hodně oblačnosti, můžou se ještě taky vyskytnout i slabší přehánky. Během odpoledne a večera mohou být přehánky i silnější a mohou dorazit i bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Teploty dnes odpoledne 29 až 32 stupňů.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Nejsem to já. Ten koho znáš, není to tělo mým.

0: Posloucháte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina v 6 hodin na skoro 21 minut. Humpolecké koupaliště Žabák do horkých dní vstoupilo s ochrankou. Na začátku léta museli plavčíci a pokladní řešit ostrý konflikt několika návštěvníků. A taky město jako zřizovatel zaplatilo bezpečnostní agenturu. Plavčíci řeší provoz ve vodě, muži v černých tričkách s nápisem Security obhlíží dění na souši a dodržování provozního řádu.
1: Začátek odpoledne je tady celkem dost lidí. Takže začínáme být v pozoru.
2: S majitelem bezpečnostní agentury Janem Kolářem a kolegou se tady vydáme po koupališti Žabák. Místa, která teďka je dobré projít, máte asi ty ve stínu.
1: Asi nejvíce ty ve stínu, protože se tam zdržuje nejvíce lidí.
2: Dva statní muži tady mají spíš úlohu takového antikonfliktního týmu.
1: No, přesně tak. Snažíme se, aby tady bylo lidem příjemně a ne, aby se nás ba naopak báli a určovali jsme tady nějakou hierarchii. Jsme schopni a jsme připraveni i pomáhat lidem na pokladně, kdy se tvoří fronty, je spoustu lidí teďka.
3: Pojďte taky, to máte rychlejší, tak.
4: My se ani nevšimli, my sem jezdíme, ale...
5: Tady byl vždycky klid, ale tak když tady je, tak je to jen dobře.
4: Ladislava.
5: Taky Ladislav. Jsme jmenujeme
2: stejně. Ladislava a Ladislav.
5: Jo.
2: Ochranku městské koupaliště najelo po incidentu z první vlny veder. Konflikt mezi dětmi v bazéně se přelil na souš mezi dospělé a známé.
6: My máme o starost mý, že víme, že jsme trošičku bezpečnější.
2: Popisuje strojník Jaroslav Bláha.
7: Já si myslím, že je to určitě dobře, no.
2: Třeba i právě kvůli tomu, že se máte malou dcerku.
7: Přesně tak, právě kvůli tomu, že jo, protože tady docházelo kolikrát prostě k tomu, že se tu někdo třeba prál, přičemž dostal ránu ve vodě, že jo, ať už malá nebo já, takže za mě dobrý, já s tím souhlasím.
2: Akorát asi se jim nedá závidět to, že chodí v těch černých tričkách.
7: No, to bohužel ne a kdyby si možná sundali, bylo by to lepší, že jo?
2: Zdeňka i kamarádka Lída mají takový zlepšovák, další úkol.
7: Zavazování plavek a podobné věci. A prostě, ano, mazání zad.
2: Přeji si další vlny veder a pokračování pobytu ochranky. Z humpolského koupaliště Žabák, Daniel Zach, Český rozhlas.
8: Léto na koupališti v Humpolci. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Historický parní vlak dnes a zítra vyjede na trať mezi Telčí a Slavonicemi. Zahájí tak tradiční parní léto. Návštěvníci se mohou svést dobovou soupravou a ve Slavonicích si prohlédnout výstavu železniční techniky nebo vyrazit autobusem na výlet do rakouské obce Thája. Připravený je také doprovodný program pro děti i celé rodiny. Dnes se v Česku mění některá pravidla pro měření elektřiny. To nově bude zahrnovat i údaje o uložené elektřině v domácích bateriích. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu reaguje na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Dnes vzniká státní agentura Czech Business. Jejím cílem je podpora českých podnikatelů doma i v zahraničí. Agentura vznikla sloučením dvou dosavadních organizací Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO si od toho slibuje větší podporu exportu a investic. Polsko si dnes připomíná 82. výročí začátku Varšavského povstání. Šlo o vojenskou operaci, která měla osvobodit město od německých okupantů před příchodem Rudé armády. Povstání trvalo 63 dní a skončilo kapitulací. Na jeho konci bylo skoro 200 000 mrtvých povstalců a civilistů, vysídlení přeživších a město téměř srovnané se zemí. Závody dračích lodí odstartují dnes na Štěpnickém rybníku v Telči. Přihlášené týmy jsou rozdělené do několika výkonnostních kategorií. Posádku musí tvořit 18 členů, z toho minimálně 4 ženy, plus bubeník a kormidelník. Zahájení závodu bude ve 13 hodin a účastníci pojedou 2 kola. A ještě počasí očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne se mohou vyskytnout spíše slabší izolované přehánky. Během odpoledne a večera už výraznější přehánky nebo bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty vystoupají k 29 až 32 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebíčsku počítejte s dlouhodobým omezením na silnici 38. Na úrovni obce Lažínky se jezdí kyvadlově, provoz řídí semafory.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a posloucháte Dobré ráno v 6 hodin a skoro 39 minut. Jak rychle v krajině kvůli suchu ubývá voda, můžou na vlastní oči pozorovat lidé u Vranovské přehrady. Její hladina kvůli nedostatku srážek a horku klesá rychleji než v předchozích letech. S nedostatkem vody v Dyji by v této oblasti do budoucna pomohl i kanál z Dunaje. Ten je ale zatím stále ve fázi studie.
1: Paní Ilona Vranovskou přehradu navštívila naposledy před několika lety. To, jak nízko je hladina letos, ji překvapilo.
2: Nečekala jsem až takhle málo vody, no. My jsme koukali i loni třeba na nějaký fotky, tak už bylo vidět, že ty vody je míň, ale letos je to zase ještě horší, no. Tady, co se týče té pláže, tak to bylo všechno vlastně pod vodou.
1: Ukazuje paní Ilona směrem ke břehu. Blíž se jdeme podívat s provozovatelem Vranovské pláže Pavlem Svobodou.
3: Tyto vody, tak jak je letos méně, tak bývá spíše koncem srpna nebo až září, když už je potom létě.
1: Voda tady stále ubývá, což dokazují i čáry na břehu pláže, které vytvořily nánosy lehčího písku v místech, kde byla hladina včera.
3: Je to vidět jakoby i tady ty nánosy, že to je zhruba ten metr a půl, to plus minus udělá za den, jakoby na délku, jo.
1: Svoboda tak musí bedlivě sledovat zakotvené lodě s občerstvením u pláže. Mohly by totiž skončit na souši.
3: No je s tím akorát více práce, musíme to častěji posouvat, jo. Když voda ubývá, tak musíme jít za tou vodou, takže má to vliv na to, že máme větší písečnou pláž.
1: Nedostatek vody v Dyji je dlouhodobý problém. Letos v kombinaci s horkem a sinicemi dál potoku uhynuly tuny ryb. Jednou z možností, jak situaci zlepšit, je i odběr vody z Dunaje 70 km dlouhým kanálem. Studie už potvrdila proveditelnost projektu. Na řadě jsou teď jednání s rakouskou stranou. Projektem se zabývá i pracovní skupina Dolních Rakous a Jihomoravského kraje. Pokračuje náměstek hejtmana lidovec Jan Zámečník.
4: Pokud by to mělo dávat z hydrologického hlediska největší smysl, tak by ta voda se měla čerpat na naší straně před nátokem Dyje do Vranovské přehrady.
1: Přítoky do přehrady jsou teď podle Povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování i tím, že z ní voda odtéká, upřesňuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
1: Vranovská přehrada podle Kučerové pomáhá udržovat dostatek vody v Národním parku Podyjí, který pod hrází začíná. Jestli nakonec kanál Dunaj-Dyje bude do přehrady vodu opravdu jednou přivádět, se ale zatím s jistotou říct nedá. Šimon Franc, Český rozhlas.

0: 6 hodin a přesně 45 minut, to je čas, kdy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A i přesto, že je teprve 6:45, tak je v našem kraji velice teplo. Například v Dukovanech je teď už 23 stupňů, je to zároveň taky nejteplejší místo, ale ani na jiných stanicích není o moc chladněji, například v Počátkách je 19, no a v Jihlavě Hruškových Dvorech taky tak. Přes den dnes očekáváme ale převážně zataženou oblohu, ještě teď po ránu se mohou objevit i slabší přehánky, během dne jich ale může být více a mohou být taky silnější, anebo mohou přijít i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou 29 až 32 stupňů.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: 30letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity, hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vládo, řekni fór.
1: Hele, tohle není vtip, ale docela mě to pobavilo, jo. Dítě vzalo z psí misky hrst granulí a snědlo je. Prvorodička volá na toxikologickou infolinku, aby zjistila, zda je dítě v přímém ohrožení života. Druhorodička očistí dítěti ústa od zbytku granulí, misku odklidí z dosahu a vysvětlí potomkovi, že granule jsou jen pro zvířátka. Více rodička přemýšlí, zda se dítě najedlo natolik, že už nebude nutné připravovat mu dnes večeři.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Humpolecké koupaliště Žabák obchází ochranka. Na zřícenině hradu Pišlec na Žďársku budou dnes hasiči napouštět vodní nádrž. Radomír Lašák nastupuje na post šéfa pražského letiště. Očekáváme velkou oblačnost, přehánky a teploty do 34 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Bezpečnostní agenturu najalo koupaliště Žabák v Humpolci. Dohlíží nad pořádkem a dodržováním pravidel v horké dny, kdy je areál plný. Má především předcházet konfliktům. Podle strojníka Jaroslava Bláhy se plavčíci a další personál můžou díky tomu v klidu věnovat svoji práci.
3: Už když většina těch zákazníků tady, kteří mezi námi jsou spokojení, už když je vidějí, tak si myslím, že už to dělá takový i dobrý jméno za prvé koupališti, za prvé i nám, a my máme o starost mý, že víme, že jsme trošičku bezpečnější.
2: Dopravit vodu na zříceninu hradu Pišlolec u Víru na Žďársku se dnes pokusí hasiči. Hadice mi musí překlenout vzdálenost 300 metrů a 30-metrové převýšení. Začnou v 9 hodin. Vodu do tamní nádrže chtějí načerpat proto, aby ji mohli využívat řemeslníci na poslední fázi opravy věže, vysvětluje starosta Víru Ladislav Stalmach z Pirátů.
4: Dochází nám voda, kterou z té cisterny firma Ředníci Kameníci čerpají, tak jsme zvažovali, jakým způsobem ji tam dostaneme, jestli to budou nosit turisti v kyblíkách, tak jako to dělají s pískem, ale nabídli se naši hasiči, že to tam se pokusí dostat pomocí hadic.
2: Podnikatel Radomír Lašák ode dneška přebírá vedení letiště Praha. Ve funkci předsedy představenstva vystřídá dosavadního šéfa Jiřího Pose, kterému končí funkční období. Radomíra Lašáka vybralo ve výběrovém řízení ministerstvo financí. Podle Aleny Schillerové z Hnutí ANO, hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví.
5: Radomír Lašák je

0: hraničních kontrol vůči Španělsku. Opatření se podle italského ministerstva vnitra nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí, přicházející ze Španělska. Platit mají do konce srpna. Řím tak reaguje na čtvrteční incident, kdy se z Maroka do španělské Seuty na severu Afriky nekontrolovaně dostalo přibližně 60 tisíc migrantů. Většina se jich už ale vrátila zpět. Sport. Plány na vstup soukromých investorů do financování fotbalového mistrovství světa skončily. Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino oznámil, že FIFA od projektu ustoupila po rozsáhlé kritice ze strany Evropské fotbalové unie i některých představitelů vlastní organizace. Informovala o tom agentura Reuters. Počasí. Jihlava a Libice nad Doubravou hlásí 19 stupňů, Velké Meziříčí 22. Čekáme převažující zvětšenou oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky, během odpoledne a večera už výraznější přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů, na jihovýchodě regionu až 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na Havlíčkobrodsku na silnici 34 u obce Věž. Kvůli opravě vozovky se tam jezdí kyvadlově, provoz řídí semafory.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré sobotní a také letní ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina 7:05. Na trať mezi Horní Cerekev a Jindřichův Hradec dnes se vyjedou speciální historické vlaky a zastavovaly taky v místech, kde na pravidelný provoz dnes lidé jenom vzpomínají. My se na tuto trať už za chvíli vypravíme i v naší reportáži.
1: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina v 7 hodin a skoro 13 minut. Léto, přesněji řečeno letní prázdniny, se nám přehouply dnes do své druhé poloviny. Máme 1. srpna, je sobota. A už je to 90 let, co se ze své cesty kolem světa vrátila Škoda Rapid. Zároveň je to taky den, kdy se začaly vyrábět Škody 105 a 120. To bylo samozřejmě mnohem později. Je tady Kalendárium a Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Začíná druhý prázdninový měsíc, je sobota 1. srpna. Svátek mají Oscar a Kleopatra. Tady je Petr Jungmann. První československý automobil Škoda Rapid objel svět v roce 1936. 1. srpna před 90 lety se do Prahy po 3 měsících a 1 týdnu trvající cestě vrátili cestovatelé Jan Procházka a Jindřich Kubiás. Ve stejný den roku 1936 začaly v Berlíně olympijské hry. Ty si přisvojili nacisté k propagaci Nového Německa. První mezinárodní filmový festival v tehdejším Československu byl zahájen před 80 lety v roce 1946 v Mariánských Lázních. Souběžně se konal i v Karlových Varech. Tam našel později domov. Rakouský pilot Formule 1 Niki Lauda téměř uhořel před 50 lety v roce 1976 při těžké havárii při velké ceně Německa na okruhu Nürburgring. Ve stejný den před 50 lety zahájila výrobu legendárních 105 a 120 mladoboleslavská Škodovka.
3: Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
2: Otík Rákosník.
4: Já nechci Turkovi.
2: Pan Pávek.
5: Ses měl narodit jako kůň původně.
2: Moudrý doktor Skružný.
6: Měl si štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A další postavičky z Křečovic rozehrály poprvé na filmovém plátně svůj příběh.
7: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor?
2: Před 40 lety v roce 1986 byla do kin uvedena komedie režiséra Jiřího Mencla Vesničko má středisková.
8: Senzační film. Rumunskej.
9: Je to zlato!
2: Tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siňaková přesně před 5 lety dokráčel na tokijské olympiádě pro další zlato pro české barvy.
10: Je to bomba, je to vlastně mega, to je to úplně neskutečný, mám úplně husí kůži.
2: Před 90 lety se narodil slavný francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent a já přeju hezkou sobotu.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina v 7 hodin a 18 minut. Počasí. Dnešní noc byla na Vysočině na řadě míst tropická a vysoké teploty jsou už i teď po ránu právě v tento čas. Nejchladněji je v Černovicích, kde je 18 stupňů, v Jihlavě je 19, jinak v ostatních místech ještě Nový Rychnov má taky 19 nebo Libice nad Doubravou, ale na ostatních místech už je tepleji více než 20 stupňů. Teď po ránu ještě můžeme očekávat převážně zataženou oblohu, výjimečně se mohou ještě vyskytnout i slabé přehánky. Během odpoledne a večera ale dorazí výraznější přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů a na jihovýchodě Vysočiny až 34.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobré sobotní ráno, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina aktuální čas je 7 hodin a skoro 23 minut. V Česku jsou desítky nádraží, ve kterých sedí výpravčí, ale nezastavuje v nich žádný vlak. Jedním z nich je i Jihlavka na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Tento víkend je ale výjimečný. Po 6 letech se totiž díky speciálním vlakům dá v Jihlavce i dalších stanicích na trati mezi Horní Cedekví a Jindřichovým Hradcem nastoupit a vystoupit z vlaku.
1: První cestující, který vystoupil z osobního vlaku po 6 letech v Jihlavce, paní Marie, která přijela za manželem.
2: Jsem za mladá jezdila do školy tady, ale teď bohužel už tady
1: nic ne... místní?
2: Já jsem místní, no.
1: Takže si tady hodně pamatujete?
2: Hodně pamatuju, hodně jsem jezdila vlakem, bohužel už nejezdí tady, no. Tak jsem si to tady z Hradce vyzkoušela znova, nádhera.
1: Jste první cestující, který tady vystoupil po 6 letech z osobního vlaku.
2: No, a taky možná poslední, který tu tenkrát nastoupil.
1: Prvními pasažéry, kteří poprvé za 6 let nastoupili do osobního vlaku v Jihlavce, jsou paní Monika a její dcera.
3: Tady hned vedle bydlíme, já jim tam ještě zposlali, já říkám, hele, já jsem to stihla všechno, protože pak jdeme pryč. Tak říkám, hele, tak aspoň jenom do cerkve a zpátky, tak se mi vytáhla z postele.
1: Chybí vám tady ten vlak?
3: No určitě ano, no.
1: Jinak byste do cerkve jela jak teďka? Nebo jedete pro něco, nebo jenom
3: ne.
1: Čistě, protože jedete vlakem?
3: Ano, jedeme aspoň pro tím vláčkem.
1: Nastupující a vystupující cestující jsou rozptýlením také pro výpravčí Danielu Jedličkovou, která se ještě pamatuje, když tu vlaky zastavovaly pravidelně.
4: Je to opravdu nostalgie, no. Mohlo by to být častěji. Vůbec by nám to asi nevadilo. Je taky příjemný.
1: Po tomto víkendu život v Jihlavce, ale i na dalších stanicích na trati znovu utichne. Vše se vrátí do stávajícího režimu a ani v příštích letech kraj Vysočina nepočítá s tím, že by trať obsluhovaly osobní vlaky. Z Jihlavky František Jirků, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Na bezpečnost na humpoleckém koupališti Žabák dohlíží ochranka. Najalo ji město po konfliktu s první letošní vlny veder. Tehdy ji museli řešit přítomní plavčíci a plavčice. Bezpečnostní agenturu město zatím objednává jen na horké dny. Česká armáda má nového velitele pro operace, generála Jaroslava Míku. Ve funkci nahradil Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Francouzští hasiči dál bojují s ohněm na jihovýchodě Francie. V departmánu Var v Provence se včera kvůli silnému větru lesní požár znovu rozhořel. Úřady tam dnes preventivně uzavřely všechny horské oblasti a nařídily i evakuaci části obyvatel. Se zásahem na místě pomáhají také čeští hasiči. Naopak v okolí města Bordeaux na jihozápadě Francie se plameny už několikátý den nešíří. Na předměstí Budapešti přijíždí skauti z celého světa. Začíná středoevropské jamboree. Zúčastní se ho na 1000 skautů od 14 do 17 let. Mezinárodní akce se pořádá každé druhé léto na území jedné ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Fotbalisté Sparty Praha porazili ve druhém kole šance ligy doma Zlín 3-1 a připsali si první body v nové sezóně. Zlín naopak zůstává i po dvou zápasech bez bodového zisku. Ještě před úvodním výkopem navíc vedení letenského klubu představilo dvě nové posily. Z norského Tromze přišel obránce Tobias Gudal a z Mladé Boleslavy pak záložník Roman Macek. A ještě počasí očekáváme zvětšenou oblačnost. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabší přehánky, během odpoledne a večera už výraznější přehánky nebo bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty vystoupají k 29 až 32 stupňům, na jihovýchodě regionu až k 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S kyvadlovým provozem počítejte na Žďársku na silnici 19 u obce Olešná. Provoz řídí semafory.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Vysočina v 7 hodin skoro 39 minut. Vkládání předmětů do vnitřku lahví nebo žárovek, tak to vyžaduje nesmírnou zručnost. A rekordmany v této disciplíně byste našli na Vysočině, jak prozradí v dnešním vydání rekordu Regionu rekordů a kuriozit Miroslav Marek.
2: Region rekordů a kuriozit.
3: Vnuk ve šlépějích legendy. Pan Leopold Heneš je Třebenic. Jeho vnuk David Urbánek z obce Valeč. Přesto se vídají často. Důvodem není jen rodinné pouto, ale také to, že dědeček je mistrem ve vkládání objektů dovnitř lahví, žárovek či demižonů. Je v tomto oboru mnohonásobným rekordmanem. Nenechává si ale svou dovednost a především zkušenosti pro sebe. Učí svého vnuka. A ten už dosáhl takové zručnosti, že i on sám se zapsal do České knihy rekordů. A nyní je agentura Dobrý den dokonce zapsala oba dohromady při společném rekordním výkonu. Šlo na Jihlavském festivalu českých rekordů o dvougenerační štafetové skládání hlavolamu uvnitř žárovky. Pánové to zvládli bravůrně. Za pouhých 63 vteřin a 55 setin dokázali štafetově a jednoruč, každý tedy mohl používat jen jednu ruku, složit hlavolam v žárovce, jejíž ústí mělo průměr pouhých 20 mm. Oním hlavolamem byl známý šestidílný dřevěný trojstranný kříž o rozměrech 15x15x61 mm. Rekordmani skládali speciálním vlastnoručně zhotoveným nástrojem jakýmisi podávacími kleštěmi. Děda a vnuk se při skládání pravidelně střídali a vždy po vložení jednoho dílku si nástroj předávali. Věkový rozdíl mezi dědečkem a 15-letým vnukem je 63 let, 8 měsíců a 16 dní. Synchronizace, koordinace a souznění mezi nimi je ovšem obdivuhodné. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Dobré sobotní ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina ve 7:45.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno je v našem kraji velmi horké, na řadě míst jsou už teď teploty i kolem 23 stupňů, třeba ve Velkém Meziříčí nebo v Dukovanech, a na většině dalších stanic už dávno překročili i 20-stupňovou hranici. Teď po ránu přesto ještě můžete očekávat zvětšenou oblačnost, někde může být i slabší přeháňka, ovšem během dne, hlavně odpoledne a večer, budou ty přeháňky výraznější, mohou přijít i silné bouřky. Teploty budou 29 až 32 a na jihovýchodě kraje až 34 stupňů Celsia.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Takové ty běžné věci, abyste zvládla do té ruky chytnout hrneček, kvalitně se napít a neměla strach, že se třeba opaříte horkou kávou, abyste vůbec tu kávu z té nějaké dózičky, pokud si vaří člověk třeba rozpustnou, dokázali přesypat, aniž byste ji vysypali. Takže je to hodně o tom, s čím přicházíte, co vám nejde, co je problém, a na tom se snažíme intenzivně pracovat.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Správné větrání, to znamená větrat vlastně spíš v brzkých ranních hodinách a přes den, kdy teploty stoupají nepříjemně vysoko, tak mít celý den zavřeno. A pokusit se větrat zase naopak v pozdních večerních hodinách, a pokud samozřejmě vám to lokalita umožňuje, nejste u rušné silnice, tak ideálně i celou noc.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

do železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočená, no a co podle našich Makoviček nejvíce znečišťuje ovzduší, to si teď můžete poslechnout.
1: Makovičky.
2: Co nejvíc vzduch špiní znečišťuje?
3: Kouř, třeba z komínu nebo z nějakého ohně.
4: Nebo třeba odpadky, které jsou v koších.
5: Že někdo topí a pak to cítí a pak to bude smutět.
6: Auta vypouštějí takovej kouř z výfuku.
7: Když si někdo podne.
8: Znečišťuju vzduch bacel, kterýma můžeme být nemocní.
9: Kanalizace.
10: Můj táta jakoby má novou práci a tam zapaluje něco a vždycky, když to zapálí, tak to mega smrdí.
2: Jak to udělat, abychom ten vzduch vyčistili?
11: Zavolat kameníka. Třeba tam dáme nějakou střížku, aby z toho nešel ten kouř.
12: Nastříkat tam vonalej šplej.
13: Že nebudem jezdit v autech, ale třeba na kole.
1: Makovičky.
0: No, my vás ještě pozveme na dnešní Henčovský festiválek, kam může vyrazit celá rodina. Začíná ve 14 hodin v Henčově u Jihlavy a to vystoupením od tří Karla Kahovce a Viktora Sodomy. Taky se můžete těšit na vystoupení našeho kolegy Jardy Hypochondra a Divný party. Vystoupí skupina Oči, Pio Squad Great a čeká vás tam taky vyladěné občerstvení a skákací hrad pro děti. Tak ještě jednou Henčovský festiválek dnes v Henčově u Jihlavy. Zve vás Český rozhlas Vysočina.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT 2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: O víkendu se na Telčsko vrátí historický parní vlak. Policie zadržela zaměstnance Národní banky. Americký prezident Trump podle médií plánuje opět zaútočit na Irán. Očekáváme velkou oblačnost, přehánky a teploty do 34 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Historický parní vlak dnes a zítra znovu vyjede na trať mezi Telčí a Slavonicemi. Zahájí tak tradiční parní léto. Návštěvníci se mohou svést dobovou soupravou a ve Slavonicích si prohlédnout výstavu železniční techniky nebo vyrazit autobusem na výlet do rakouské obce Thája. Připravený je také doprovodný program pro děti i celé rodiny. Organizátoři jsou připraveni i na výstrahy kvůli vysokým teplotám, říká jeden z nich Jan Máca.
4: Plánujeme, že lokomotiva parní sice na vlaku bude, zatím teda podle informací, které teďka mám, ale nebude činná úplně plnou silou, bude mít ještě dieselovou lokomotivu na postrku, takže nebude muset vyvíjet takovou sílu, to znamená, že nebudou jiskry tak odletovat.
2: První vlak odjíždí z Telče v 9:30 dopoledne. Policisté zadrželi zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž je trestně stíhaný za krádež. Kriminalisté teď pracují na zajištění zcizených financí. Kauzu dozoruje krajské státní zastupitelství v Brně. Případ potvrdila i samotná centrální banka. Její bankovní rada zároveň rozhodla, že udělá mimořádný interní audit, aby prověřila všechny okolnosti. Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat iránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé státu nevydali.
5: Plán na vojenský úder podle informací CBS News zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu. Irán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připravený reagovat, píše iránská agentura TASNIM. Tehrán tvrdí, že má podrobný plán reakce. Odpověděl by údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele. Organizace Spojených národů už dřív upozorňovala, že případné úmyslné útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karas.

0: Čeští fotbalisté mají nového trenéra. Miroslava Koupka nahradil na lavičce národního týmu Santi Denia. 52-letý Španěl se s vedením svazu domluvil na dvouleté smlouvě s opcí a jako cíl stanovil postup na evropský šampionát 2028. Denia chce mluvit s útočníkem Patrikem Schickem, který po světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Pokračuje předseda České fotbalové asociace David Turnda.
1: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santim, s Pavlem Nedvědem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Schickem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
2: Počasí.
0: Černovice hlásí 18 stupňů, Bystřice nad Pernštejnem 21 a Dukovany 24. Čekáme převažující zvětšenou oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky, během odpoledne a večera už výraznější přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů, na jihovýchodě regionu až 34.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na Havlíčkobrodsku na silnici 34 u obce Věž. Kvůli opravě vozovky se tam jezdí kyvadlově, provoz řídí semafory.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Vysočina a to v sobotu 1. srpna 5 minut po 8. hodině. Taky už vám na zahrádce dozrávají rajčata a taky stejně jako každý rok už nevíte, co s nimi. Poradí Zdeněk Drešl za pár minut v dnešním rozhlasovém sloupku. Zároveň už pro to jednou rozsekne i zapeklitou otázku. Jsou tedy rajčata ovoce anebo zelenina?

0: 8 hodin na 12 minut posloucháte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Tak jak to tedy s nimi vůbec je? Je to zelenina nebo ovoce? Tak řeč je o rajských jablíčkách, které se vybral jako téma dnešního rozhlasového sloupku herec Zdeněk Drešil. A tady je krátký pohled do jejich historie.
1: Rozhlasový sloupek. Neznám zahrádkáře, který by nepěstoval rajská jablíčka. Svůj původ sice nemají v biblické rajské zahradě, jak by naznačovalo jejich pojmenování, ale připlula k nám v 15. století z Ameriky, odkud je dovezli Španělé. A pak už se začala šířit do všech evropských zahrádek. Díky skleníkovým farmám je můžeme pojídat celoročně, ale není nadchuť těch letních, která jsme si vypěstovali sami. My Češi jsme odborníky na všechno. Takovým poradcem na pěstování rajčátek je jeden můj kamarád. Sice nás zásobuje každým rokem sazenicemi, což je dobře, ale za to musím pořád poslouchat jeho porady jako nezapomeň to pořádně vyvázat, tady se ti to už kroutí, tyto výhony musíš vyštípat, jinak z toho budeš mít neprostupný prales. Ale co sazenička od něj, to jiný druh, posklizní i jiný tvar a jiná chuť. Od nejmenších šery až po gigantická bifteková, od tradiční červené barvy až po žlutá, žíhaná i černá. Ta odmítá manželka konzumovat, dokonce je nechce přidávat ani do salátů. Přiznám, že jako kluk jsem rajčata odmítal vůbec vzít do pusy. Teprve až mi je mamka nakrájené na plátky pokládala na chleba namazaný máslem a posypala cibulkou, začínal jsem jim přicházet na chuť. Se zmíněným kamarádem jsme se dokonce také dohadovali, jestli jsou rajčata zelenina nebo ovoce. V našem jídelníčku s nimi sice nakládáme jako se zeleninou, ale jak jsem se dočetl, botanicky jsou označována jako ovoce. Zdůvodňuje se to tím, že plod vzniká z květu a obsahuje semena. V Americe takový spor dokonce v roce 1893 skončil u soudu. Verdikt soudu se přiklonil k zelenině. Ale ať je to jakkoliv, věřím, že nám rajská jablíčka nepřestanou chutnat a ani, že se nestanou snadně dostupnou zbraní k vyjádření nesouhlasu s nějakým politickým názorem. Tak ať se ve vaší zahrádce hojně urodí a když jich budete mít nadbytek, nabídněte sousedům.

0: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Vysočina, je 8 hodin a 19 minut.
1: Počasí.
0: Dnešní noc byla na Vysočině velmi teplá, je tak horké i dnešní ráno a tak se není co divit, že teploty v tuto chvíli už jsou opravdu neuvěřitelně vysoko. Třeba v Moravských Budějovicích je 26, v Dukovanech 25, ale stejně takové teplo je i ve Velkém Meziříčí. O něco chladněji je pak třeba v Jihlavě nebo v Nedvězí, kde je 21 stupňů. I když teď ještě z počátku můžeme očekávat poměrně dost mraků, tak očekávejte to, že během dne

0: Dobré sobotní ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina v 8 hodin 23 minut. Humpolecké koupaliště Žabák do horkých dní vstoupilo s ochrankou. Na začátku léta museli plavčíci a pokladní řešit ostrý konflikt několika návštěvníků a taky město jako zřizovatel zaplatilo bezpečnostní agenturu. Plavčíci řeší provoz ve vodě, muži v černých tričkách s nápisem Security obhlíží i dění na souši a dodržování provozního řádu.
1: Začátek odpoledne je tady celkem dost lidí, takže začínáme mít pozoru.
2: S majitelem bezpečnostní agentury Janem Kolářem a kolegou se tady vydáme po koupališti Žabák. Místa, která teďka je dobré projít, máte asi ty ve stínu.
1: Asi nejvíce ty ve stínu, protože se tam zdržuje nejvíce lidí.
2: Dva statní muži tady mají spíš úlohu takového antikonfliktního týmu.
1: Tak, přesně tak. Snažíme se, aby tady bylo lidem příjemně, a ne, aby se nás ba naopak báli a určovali jsme tady nějakou hierarchii. Jsme schopni a jsme připraveni i pomáhat lidem na pokladně, kdy se tvoří fronty, je spoustu lidí teďka.
3: Pojďte taky, tupce, to máte rychlejší, tak.
4: My se ani nevšimli, my sem jezdíme, ale...
5: Tady byl vždycky klid, ale tak když tady je, tak je to jen dobře.
4: Ladislava.
5: Taky Ladislav.
2: Ladislava a Ladislav. Ochranku městské koupaliště najelo po incidentu z první vlny veder. Konflikt mezi dětmi v bazéně se přelil na souš mezi dospělé a známé.
6: My máme o starost mí, že víme, že jsme trošičku bezpečnější.
2: Popisuje strojník Jaroslav Bláha.
7: Já si myslím, že je to určitě dobře, no.
2: Třeba i právě kvůli tomu, že se máte malou dcerku.
7: Přesně tak, právě kvůli tomu, že jo, protože tady docházelo kolikrát prostě k tomu, že se tu někdo třeba prál, přičemž dostal ránu ve vodě, že jo, ať už malá nebo já, takže za mě dobrý, já s tím souhlasím.
2: Akorát asi se jim nedá závidět to, že chodí v těch černých tričkách.
7: No, to bohužel ne, a kdyby si možná sundali, bylo by to lepší, že jo.
2: Zdeňka i kamarádka Lída mají takový zlepšovák, další úkol.
7: Zavazování plavek a podobné věci. A prostě, ano, mazání záb.
2: Přeji si další vlny veder a pokračování pobytu ochranky. Z humpolského koupaliště Žabák, Daniel Zach, Český rozhlas.
8: Léto na koupališti v Humpolci. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: 8:30. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Šetřit vodou musí kvůli stávajícímu suchu a špatné hydrologické situaci lidé na Jihlavsku. Vyzval je k tomu tamní vodoprávní úřad. Lidé nemají odebírat vodu na mytí aut, zalévání hřišť nebo zahrad, napouštění bazénů, případně i kropení zpevněných ploch. Na post šéfa pražského letiště dnes nastupuje podnikatel Radomír Lašák. Ve výběrovém řízení Lašáka vybralo ministerstvo financí, zdůvodnilo to jeho zkušenostmi z letectví. To ale kritizuje opoziční ODS nebo letištní odbory, které vyhlásily stávkovou pohotovost. Připomínají totiž, že Radomír Lašák v minulosti vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Dnes vzniká státní agentura Czech Business. Jejím cílem je podpora českých podnikatelů doma i v zahraničí. Agentura vznikla sloučením dvou dosavadních organizací, Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO si od toho slibuje větší podporu exportu a investic. Polsko si dnes připomíná 82. výročí začátku Varšavského povstání. Šlo o vojenskou operaci, která měla osvobodit město od německých okupantů před příchodem Rudé armády. Povstání trvalo 63 dní a skončilo kapitulací. Na jeho konci bylo skoro 200 000 mrtvých povstalců a civilistů, vysídlení přeživších a město téměř srovnané se zemí. Závody dračích lodí odstartují dnes na Štěpnickém rybníku v Telči. Přihlášené týmy jsou rozdělené do několika výkonnostních kategorií. Posádku musí tvořit 18 členů, z toho minimálně 4 ženy plus bubeník a kormidelník. Zahájení závodu bude ve 13 hodin a účastníci pojedou 2 kola. A ještě počasí očekáváme zvětšenou oblačnost, ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabší přehánky, během odpoledne a večera už výraznější přehánky nebo bouřky ojediněle silné. Nejvyšší teploty vystoupají k 29 až 32 stupňům, na jihovýchodě regionu až k 34.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte se silničáři u Velkého Meziříčí. Mezi kilometry 141 a 154 postupně blokují odstavný pruh kvůli úklidu odpadků.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, máme 8 hodin a 39 minut a před námi je dnešní bejvávalo. Jak se dříve kvalifikovaly zaříkávačky, aby podle víry mohly vykonávat tuto činnost? Tak to řekne Miroslav Marek s panem Součkem.
1: Bejvávalo. Kdysi se lidi snažili odpomoc svým blízkým či sousedům od nějaký tý choroby nebo chmury všelijak. Bejvávaly ženy, které různým tajemno budícím říkáním vyháněly z těla nemocného nebo uhranutého člověka nemoci a zlé síly.
2: U nás se jim říkávalo zaříkávačky. Aby v tom svým konání ale měli výsledky, museli, podle tehdejší víry, shromáždit 9 druhů dřeva. Ty druhy se lišily krajově, ale nikdy nesměl chybět jalovec.
1: Jalovec je keř nebo malý strom, na kterým rostou jalovčinky.
2: No, tak je to. A odpradávna se praktikovalo žvejkání těch jalovčinek. Bylo to prý proti zápachu z pusy a taky, když nemocnej neměl chuť k jídlu.
1: Ovšem, jalovec měl mít pro naše předky taky doslova magickou moc.
2: No, možná to bylo i pro tu jeho zvláštní vlastnost, že hoří, i když uřízneš čerstvou větvičku.
1: Aha, takže nejen pro tu vůni, ale asi i pro tuhle vlastnost za starých časů vykuřovali místnosti a chlívy jalovcem.
2: Ono to mělo takovou lesní, pryskyřičnou a kořenitou vůni. U nás se to taky dělalo. Kvůli zahnání čarodějnic a sil temnoty, který mohly škodit člověku i dobytku.
1: Jalovec se ovšem používal a pořád i používá i v kuchyni. O tom by mohli svý říct především milovníci zvěřiny. Ty modro-černý plody jalovce byly od nepaměti známý jako dochucovadlo masa, nádívek nebo vomáček.
2: No, ale není nad jeho léčivý účinky. Musí se s tím ale opatrně. Už starý báby kořenářky jalovec odporučovali při při plynatosti. No, když tě něco nadejmá, tak.
1: Jo. Jalovec ale i chrání proti oparům a je dobrý na revma a bolení svalů a v kloubech.
2: No a kvůli tomu se za starých časů jahůdky jalovce po doma nakládali do kořalky.
1: No, však i teď se z nich vyrábí známá kořalka. Tej se kdysi říkalo jalovcová. My to dneska známe jako borovičku nebo džin.
2: A pak ta kouzelná moc, chlapče. Lidi třeba věřili, že porazit či podříznout jalovcovej keř přináší člověku neštěstí. Naopak, větvička jalovce nošená při sobě chránila dotyčnýho proti nemocem. A ze stejného důvodu, takže aby se děvčat a ženských nedrželi choroby, šlehalo se vo Velikonocích v podhůří Beskyd ne vrbovejma proutkama, ale jalovcem.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina v 8 hodin 47 minut. Počasí. Teď už je s námi ve vysílání taky meteorolog Petr Hruška. Dobré ráno i vám.
1: Dobré ráno.
0: No a vypadá to, že se probouzíme do skutečně, bych řekl, až horkého rána dnes 1. srpna.
1: Ano, je to tak, na mnohých miestach v kraji bola i tropická noc, to znamená, že teplota nepoklesla pod 20 stupňov Celzia a aktuálne teploty už sú vysoké, väčšinou je to 23 až 27 stupňov Celzia. K tomu taká zväčšená oblačnosť, ale je priesvitná, takže slnko sa objavuje a fúka nám slabý alebo niekde mierny vietor západných smerov.
0: No a když máme takové teplo po ránu, jak to pak bude vypadat v průběhu dne a taky odpoledne?
1: Maxima by mali dosahovat 29 až 32 stupňov. Najteplejšie by malo byť na juhovýchode kraja, tam by sme mohli dosahovať až 34 stupňov Celzia. Celkové sú to jemne nižšie teploty oproti tomu, čo bolo včera, ale stále samozrejme veľmi vysoké, na mnohých miestach tropické. No a prevažovať bude taká zväčšená, ale priesvitná oblačnosť, prechodne môže byť i polojasno a behom popoludnia a večera sa môžu objaviť lokálne prehánky alebo búrky, ale je to relatívne malá pravdepodobnosť. Vietor zo začiatku slabý západný, popoludní potom sa bude meniť na mierny severozápadný až severný. No a keby sa objavili nejaké prehánky a búrky, tak rizikom v nich sú hlavne nárazy vetra, ktoré sa môžu objaviť i v ich okolí. Takže aj tam, kde netrafia treba žiadne zrážky, ale v blízkosti bude sa vyskytovať nejaká prehánka alebo búrka, tak môže tam vietor prechodne zosilovať.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Petr Hruška. Díky, mějte se naslyšenou.
1: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
2: Každé dopoledne spovídáme zajímavé hosty.
3: Takové ty běžné věci, abyste zvládla do té ruky chytnout hrneček, kvalitně se napít a neměla strach, že se třeba opaříte horkou kávou, abyste vůbec tu kávu z té nějaké dózičky, pokud si vaří člověk třeba rozpustnou, dokázali přesypat, aniž byste ji vysypali. Takže je to hodně o tom, s čím přicházíte, co vám nejde, co je problém a na tom se snažíme intenzivně pracovat.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Správné větrání, to znamená větrat vlastně spíš v brzkých ranních hodinách a přes den, kdy teploty stoupají nepříjemně vysoko, tak mít celý den zavřeno a pokusit se větrat zase naopak v pozdních večerních hodinách a pokud samozřejmě vám to lokalita umožňuje, nejste u rušné silnice, tak ideálně i celou noc.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. V 8 hodin 53 minut jsme vám dohráli skupinu Olympic. Henčovský festiválek zve na dnešní odpoledne, a to do Henčova u Jihlavy, všechny, kdo mají rádi české písničky a taky hity 60. let. Za Jardou Hypochondrem a Divnou partou přijedou jako hosté zaspívat Karel Kahovec a Viktor Sodoma, ale taky kapely Oči, Pio Squad nebo Great. Pro nejmenší je tam připravený i skákací hrad a pro všechny vyladěné občerstvení. No a máme tady i další tipy.
1: Krásné ráno. Spojit příjemné s užitečným dnes můžete, když vezmete děti na technickou památku Schlaghammer v Hamrech nad Sázavou. Pořádají tam akci nazvanou Věda hrou. Jsou to hrátky s chemií, fyzikou a technikou. Od 10 do 5 hodin se Schlaghammer promění v alchymisticko-technickou dílnu, kde budou připraveny zábavné pokusy z chemie, fyziky i techniky, výbuch sopky, vytváření bublin, pokusy z optiky, povrchové napětí a dokonce i 3D model samotného hamru s velkým bucharem. Prázdniny v Telči odstartovaly. Rozjíždí se program na několika místech v Telči a na hlavním pódiu na nádvoří zámku vystoupí dnes od 7:30 Vehyba a podsta Zuzaně Navarové. Zítra ve stejnou dobu Bára Hrzánová a Kondurango a bratři Ebenové. Dnes odpoledne se navíc můžete stát diváky závodu dračích lodí na Štěpnickém rybníku. Obec Hrálec dnes ve velkém slaví 800 let od svého vzniku a je nutno dodat, že jde o Hrálec u Havlíčkova Brodu. Program heráleckých slavností začíná v 10 a potrvá po celý den, včetně odhalení pamětní desky, přivítání hostů i rodáků, trhy, kavárna, výstava a na hasičské dráze runway zábava i s hudbou. Nové Město na Moravě má v historii spoustu příběhů a téměř za každým domem se nějaký skrývá. Dnes od 16 hodin si některé z nich můžete poslechnout na komentované prohlídce s Rasie před budovou Horácké galerie. V Moravských Budějovicích dnes zahraje Hradišťan s primášem Jurou Pavlicou, ale také Hana a Petr Ulrichovi a jejich kapela Javory Beat. Začíná se ve 20 hodin v Městském kulturním středisku Beseda. V Měříně se opět po roce sejdou majitelé veteránů. 7. ročník srazu nazvaného Veteráni na statku začíná zítra, tedy v neděli v 10 dopoledne na náměstí v modrém statku s číslem 15. Pohodový víkend vám všem přeje Dáša Kubíková.
2: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin. Český rozhlas Vysočina, zprávy. Na zřícenině hradu Pišolec na Žďársku budou dnes hasiči napouštět vodní nádrž. Historické vlaky jezdí tento víkend mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem. Kvůli požárům na jihu Francie se evakuovalo 2,5 tisíce lidí. Očekáváme velkou oblačnost, přehánky a teploty do 34 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Dopravit vodu na zříceninu hradu Pišolec u Víru na Žďársku se dnes pokusí hasiči. Hadicemi musí překlenout vzdálenost 300 metrů a 30-metrové převýšení. Vodu do tamní nádrže chtějí dostat proto, aby ji mohli využívat řemeslníci na poslední fázi opravy věže, vysvětluje starosta Víru Ladislav Stalmach z Pirátů.
1: Dochází nám voda, kterou z té cisterny firma Ředníci Kamenici čerpají, tak jsme zvažovali, jakým způsobem ji tam dostaneme, jestli to budou nosit turisti v kyblíkách, tak jako to dělají s pískem, ale nabídli se naši hasiči, že to tam se pokusí dostat pomocí hadic.
0: Speciální historické vlaky jezdí celý víkend na trati mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem. Cestou zastavují i ve stanicích, kde na běžných linkách lidé nemohou už 6 let nastoupit ani vystoupit. Jedním z těchto míst je Jihlávka na Jihlavsku.
2: Slavná událost v Jihlávce.
3: Pan Jiří zkoumá vylepený jízdní řád na zeleném papíru, který je na dveřích do stanice v Jihlávce.
2: Jsem si říkal, že si to nenechám ujít.
4: Jak moc se teda zažil ty vlaky, že tady stavili?
2: Jo, to si pamatuju, samozřejmě jsem je používal, takže to bylo příjemný.
3: Po tomto víkendu život v Jihlávce, ale i na dalších stanicích na trati znovu utichne. Vše se vrátí do stávajícího režimu a ani v příštích letech kraj Vysočina nepočítá s tím, že by trať obsluhovaly osobní vlaky. Z Jihlávky František Jirků, Český rozhlas.
0: Na jihu Francie se šíří další lesní požár. Zasáhl už přes 5600 hektarů porostu a úřady kvůli tomu evakuovali 2,5 tisíce lidí. Informoval o tom prefekt departmánu VAR Simon Bábr. Na místě pomáhá zažením i jednotka českých hasičů.
5: Zatímco na jeho západě Francie v okolí Bordeaux se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu a domů se může vrátit zhruba 200 tisíc lidí, kteří museli být evakuováni, na jihu Francie v Provence se oheň dál šíří. Pomáhá tomu horké počasí a silný vítr, vysvětluje velitel mise českých hasičů Václav Novotný.
6: Počasí se nám změnilo, kost vzduchu podle mých informací je kolem 15% a teploty ve stínu až 39.
5: Letošní lesní požáry ve Francii spustošily už přes 90 tisíc hektarů půdy. Policie kvůli tomu zatkla přes 300 lidí, některé obvinila ze žhářství. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Darja Vidmanová bude poprvé v kariéře hrát semifinále turnaje WTA. V americkém Memphisu do něj Češka postoupila po výhře nad domácí Volinecovou 2-1 na sety. Počasí. Počátky a Havlíčkův Brod hlásí 22 stupňů.

0: Na Vysočina.
1: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte se silničáři u Velkého Meziříčí. Mezi kilometry 141 a 154 postupně blokují odstavný pruh kvůli úklidu odpadků.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
2: Renesanční rabi, který učil číst Bibli srdcem i rozumem, tak vzpomínají na profesora Jana Hellera jeho studenti. V čem byl jeho přístup k výkladu Bible originální? Připomeneme nedávné vydání unikátní knihy Svobodné zednářství očima zednářů. Tímto duchovním řádem prošlo mnoho osobností. Pozveme do Brandýsa nad Orlicí, kde Jan Amos Komenský napsal svůj Labyrint světa a Ráj srdce. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Jan Amos Komenský se nám do povědomí zapsal hlavně jako autor česky psaného díla Labyrint světa a ráj srdce. Tento poslední biskup exilových sborů Jednoty bratrské se na krátký čas uchýlil i do Brandýsa nad Orlicí, kde pod křídly Karla staršího ze Žerotína právě toto nejznámější dílo napsal. V místní secesní radnici najdete důstojnou expozici týkající se učitele národů, který zde našel nejen azyl, ale i v roce 1624 novou rodinu. Kolegyně Víta Balcarová vstoupila do první místnosti se starostou Romanem Buchtelou.
1: V téhle první místnosti je takové obecné představení života Jana Amose Komenského. Na tabuli po levé straně tak je tam vlastně taková časová osa, kde je vidět, co se dělo v Čechách, co se dělo ve světě a jak do toho zapadá život Jana Amose Komenského.

0: Na další tabuli je vidět, kde on všude byl, kde cestoval a co tam vlastně v té době prožíval.
1: Já bych to popsala. Podsvícené fotografie v temné místnosti, ale všechno krásně viditelné. Vy mluvíte o celém životě Jana Amose Komenského, ale kolik let se týká Brandýsa na Torlici?
0: To období bylo asi kolem 3 let, možná malinko víc, kdy prožíval asi nejtěžší období svého života a v té době možná právě z té bolesti vzniklo jedno z největších děl, a to je Labyrint světa a Ráj srdce.
1: Víme, že se tady také oženil. Máte tady nějaké doklady, dokumenty právě na toto období?
0: Úplně artefakty z té doby nemám, ale je tady zdařilá kopie svatební knihy, kde je zapsáno, že se tady opravdu podruhé oženil s Dorotou Cyrilovou.
1: Kam tedy půjdeme dál? Tady na té straně jsou knihy.
0: Jsou to ukázky knih třeba Škola hrou, aby si návštěvníci mohli udělat představu, jak ta kniha vypadala.
1: Vstupujeme do další místnosti. Tady mě zaujalo Světlo v temnotách. Jsou to ilustrace původní z té knihy?
0: Ano, jsou to kopie ilustrací z knihy.
1: Tady máme projekce. Co všechno se tady může spustit?
0: V tuhle chvíli je tady takový kreslený vstup o životě Jana Amose. A jsou tady ukázky ze seriálu Labyrint světa, Ráj srdce. Je to kreslený seriál spíše asi pro děti. Vhodným způsobem dokresluje, o čem se v labirintu píše.
1: Teď jsme se dostali do takového hracího koutku.
0: Byla snaha ten labirint i nějak zhmotnit, takže tady je vlastně takový drátěný labirint, kde návštěvník by pak při vstupu měl obdržet dřevěnou kuličku, kterou může do toho labirintu hodit, a ona by prošla tím labirintem, tak tam má vždycky 2 a 2 zastavení a ten návštěvník musí splnit nějaký úkol, aby ta kulička mohla pokračovat dál.
1: Vhodíme. Pane Buchtelo, úžasné. Pro koho je tahle expozice určená?
0: Tady jsme nejvíc mysleli na děti, aby si opravdu mohli i něco vyzkoušet. Jedna z myšlenek byla, že zde budou předtištěné citáty Komenského a oni si je budou moct tuží obtáhnout, aby viděli, jak se tehdy psalo, a mohli si třeba něco odnést, a plus k ním propašujeme i nějakou myšlenku.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Archeologové objevili v Litoměřicích doklad neolitického osídlení domského pahorku. Na dohled od biskupské rezidence našli hrob starý přes 6 tisíc let s kosterními pozůstatky 15-letého chlapce, zbytky domů či svatební prstýnek z 12. století a další cenné předměty. Nejstarší osídlení na návrší nad řekou Labe potvrzují nálezy z období neolitu, to znamená prvních zemědělců, kultury s vypíchanou keramikou, která je pojmenovaná podle typické ozdoby keramiky. Unikátním nálezem je pak hrob, v němž bylo kromě pozůstatků jedince mužského pohlaví ještě 12 nádob, z nichž některé se dochovaly ve skvělém stavu. U sebe měl také broušenou kamennou sekeru. V keramice jsou zlomky kostí, o nichž se neví, jestli je to pozůstatek žárového pohřbu nebo obsahuje nějaké další milodary. Unikátní nález se podrobí archeologové průzkumu stejně jako obsahy nádob. Vše po zpracování zamíří do stálé expozice Litoměřického muzea. Arcibiskupství olomoucké se pustilo do rozsáhlé opravy chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku na Olomoucku. Dělníci do poloviny roku 2028 postupně rekonstruují přístupové schodiště, prostor před kostelem včetně opěrných zdí i průčelí chrámu, který patří mezi šternberské dominanty. Rekonstrukce si vyžádá investici 67 milionů korun. Část nákladů pokryje evropská dotace. Průčelí chrámu bylo naposledy opraveno v 70. letech minulého století. Díky rekonstrukci chrámu bude otevřena veřejnosti dosud nepřístupná levá věž. Nové vyhlídkové místo ve výšce přes 40 metrů poskytne návštěvníkům netradiční pohled na Šternberg i jeho okolí. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Také tuto zprávu jste od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Anetu Langerovou jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme zajímavou knižní novinku. U příležitosti stého jubilea od založení Národní veliké lóže československé v roce 1923 vyšla nedávno unikátní kniha Svobodné zednářství očima zednářů. Přináší osobní pohledy českých i slovenských svobodných zednářů na tradici, která už celé století tvoří tiché, ale hluboké pozadí duchovního, kulturního a občanského života v naší zemi. Připomíná i klíčové osobnosti tohoto duchovního řádu. S jeho velmistrem Liborem Adamcem se u knihy sešel redaktor Karel Sladký.
1: Připomíná i nejrůznější osobnosti. Kdo je podle vás takovou velkou osobností právě svobodného zednářství?
2: Zednářské osobnosti, které byly třeba člen našeho řádu, tak těch je opravdu mnoho. Tady bych třeba možná odkázal posluchače na naše webové stránky vlcr.cz. Na těchto stránkách máme více než 100 osobností představeno. Já bych jenom doplnil, že samozřejmě členem řádu nebyly jenom muchové a křižíci, ale i řada běžných lidí, protože členem řádu opravdu můžete být i jako řidič tramvaje nebo truhlář, není podmínkou být vysokoškolský profesor nebo rektor univerzity.
1: A teď mám v ruce i unikátní knihu, která vyšla při jaké příležitosti?
2: Naše kniha Svobodné zednářství očima zednářů navazuje na naši výstavu, kterou jsme uspořádali ke 100 letům od založení Veliké lože České republiky. Je dostupná v knihkupectvích, shrnuje přehledně nejenom historii, ale hlavně současnost svobodného zednářství. Každá jedna z těch 31 lóží tam má základní informace o sobě. Je tam opravdu přehled i těch osobností.
1: Má název Svobodné zednářství očima zednářů. Jak myslíte, že to zednářství změnilo vás osobně?
2: Já myslím, že všichni se vyvíjíme. Já si také kladu otázku, jestli je to třeba jenom stáří a věk, který člověka mění. Já si myslím,
1: zkušenosti.
2: Zkušenosti získané při svých aktivitách. Já myslím, že ten hluboký osobní prožitek, který to zednářství přináší, pozitivní emoce, systematický přístup k osobním rozvoji, tu intelektuální stimulaci, bych řekl, že mě spíš prohloubilo nějak můj pohled na svět, dívat se na svět větší tolerancí a snahou porozumět druhým. Připomíná mi to, že ta práce na sobě nikdy nekončí, že stále je. Každý z nás může přispět byť i drobností k tomu, aby svět kolem nás byl o trochu lepší. Některé lože si možná stanoví nějaké krátkodobější cíle ve smyslu zaměření například té interní diskuze, že třeba nějaký roh se chtějí věnovat nějakému tématu podrobněji, ale my v podstatě postupně pracujeme na svém pozvolném rozvoji. Tak vlastně i pozvolně roste počet našich členů, který nedávno překročil 700.
1: O čem to vypovídá?
2: Každý muž přemýšlí o věcech, které vlastně i jsou v tom svobodném zednářství. Každý přemýšlí o životě. Každý může přemýšlet o tom být členem řádu. Je to opravdu velmi univerzální. Já teda říkám každý muž, ale jsou i smíšené řády nebo ženské řády, takže i ženy mají možnost, jak se zapojit do svobodného zednářství. Nikoliv tedy pod hlavičkou Veliké lože České republiky, ale pod hlavičkou jiných organizací.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to muž, v němž se snoubila hluboká vědecká erudice s neobyčejnou lidskostí a břitkým smyslem pro humor. Profesor Jan Heller, klíčový zakladatel české porevoluční religionistiky a uznávaný biblista, zanechal v české teologii i v srdcích svých žáků nesmazatelnou stopu. I když by letos oslavil 101 let, jeho přístup k výkladu Bible i k mezináboženskému dialogu stále oslovuje i dnešní mladé hledající, pokračuje Terezie Bečková.
1: Když vyslovíte jméno Jana Hellera, málo komu se vybaví pouze suchý akademik. Pro své okolí byl především průvodcem, který dokázal otvírat i ty nejsložitější texty Starého zákona takovým způsobem, že se stávaly srozumitelnými pro každodenní život. Vzpomíná farář Petr Baďura, který s profesorem Hellerem připravil řadu rozhlasových i knižních rozhovorů.
2: Otvíral mi nové obzory, učil mě nově pracovat s biblickým textem, nově ho promýšlet. Třeba pověstný byl jeho semantický úklid, kterým jsme vždycky začínali. To znamená, že nejprve jsme si objasnili význam slov a on vlastně nás tak uváděl do hermeneutiky toho textu.
1: Na chodbách Evangelické teologické fakulty byl profesor Heller pojmem. Ovšem jeho osobní vystupování bylo v přímém kontrastu k jeho věhlasu. Religionista Pavel Hošek popisuje setkání s touto kráčející legendou jako lekci pokory, která studenty okamžitě odzbrojila.
3: Dřív než jsem ho potkal osobně, jsem přečetl několik jeho knih a pro mě ta zkušenost setkání s ním byla překvapivá v tom, že jsem čekal celebritu a potkal jsem na chodbě Evangelické fakulty kouzelného dědečka, prostě člověka, který byl drobné postavy a vypadal tak jako nenápadně a takovým jako dost nezaměnitelným způsobem se usmíval od ucha k uchu a pak mi někdo řekl, že to je pan profesor Heller. Takhle jsem ho tedy nějaké roky na fakultě potkával a naslouchal i jeho výkladům. My jsme mu říkali rabbi Jochanan. Pro tu jeho zálibu v rabínských příbězích a vůbec v židovské tradici nějak bezděčně spatřovali v tom jeho pastýřském farářském přístupu rabínskou moudrost.
1: Kouzlo Jana Hellera spočívalo v unikátní kombinaci přesnosti a porozumění. Jeho schopnost přijmout i laickou otázku bez náznaku povýšenosti z něj dělala charismatickou osobnost, která si získala srdce široké veřejnosti. Petr Baďura zdůrazňuje, že klíčem k jeho vlivu byla přirozená pokora.
2: Navíc on asi fakt měl rád lidi a to je další věc, která je vlastně strašně důležitá pro křesťana, aby se uměl vyrovnat i s tím, že ten svět často není moc radostný. Takže tím, že měl rád lidi, tak to dokázal všechno nějak přetavit do laskavosti, která ale nebyla laciná. On uměl teda taky pěkně bodnout a říct věc natvrdo, ale nezraňoval nějak záměrně, nebyly to nějaké podpásovky. Já často jsem mu kladl otázky, které si myslím, že byly třeba i hloupé. A on i tu sebehloupější otázku přijal a nikdy ze mě neudělal hlupáka.
1: Sám Jan Heller vzpomínal na slova svého učitele Karla Bartha, že kdo se bere moc vážně, nebere vážně Pána Boha. Jeho hravost se projevovala i v jeho pověstných ironických poznámkách, jako byla historka o jeho oficiálním přijetí mezi staropražská strašidla. Profesor Heller měl také ohromnou sympatii k judaismu a taoismu, kde nacházel rezonující témata.
2: Určitě se velmi upřímně zabýval myšlenkovými koncepty, náboženskými koncepty jiných lidí, jiných kultur, jiných etnik a jiných dob. A přistupoval k ním s velkou pokorou a proto možná mu také velmi záleželo na tom, aby dešifroval biblické texty, ve kterých nacházel právě různé vrstvy náboženského myšlení a snažil se, aby se ty zvláště starozákonní texty nesplošťovaly. On věděl, že Starý zákon nemá jednu teologickou linii, kterou by držel, ale že je tam spousta různých vlivů. A ty vlivy on se snažil nějak odhalit a ukázat.
1: Odkaz Jana Hellera dnes žije nejen v jeho knihách a rozhlasových archivech, ale především v generacích žáků, v nichž zažehl plamen

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se teď přesouváme do Francie. Na konci července si ve Francii připomínali 10 let od vraždy otce Amela. Tento útok my teď připomeneme s Marií Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marie, co přesně se tady stalo?
1: Byl zavražděný 26. července 2016, tedy přesně před 10 lety. A to přitom, když sloužil mši pro pár věřících. Dva muži jménem Adel Kermiš a Abdelmalik Petitjean, kteří se hlásili k Islámskému státu, oba 19-letí, tak napadli smrtelně otce Amela a ten následkům podlehl. Stalo se tak v kostele ve farnosti obce Saint-Étienne-de-Rouvray, což je jeho západní předměstí města Rouenu v Normandii. A jak jsem zmínila, otec Amel byl zavražděn 48 bodnými a řeznými ranami, a to před zraky pár věřících při mši. Byl to jeden z prvních podobných teroristických činů, útoku, který otřásl komunitou věřících, ale v podstatě celým obyvatelstvem Francie, nejen tedy těch katolických věřících. Bohužel to vyvolalo negativní konotace u mnohých, zvlášť ve výpadcích proti muslimům.
0: Je to už 10 let. Jak uctili ve Francii památku v této obci na předměstí Rouenu?
1: 10 let od tohoto teroristického činu přijeli uctít památku do obce Saint-Étienne-de-Rouvray, a to hned několik významných představitelů, politiky i představitelé kultu a náboženství. V doprovodu sestry zavražděného Roselyne Amel přijel bývalý tehdejší prezident Francie François Hollande, tehdejší ministr vnitra Bernard Cazeneuve a nebo arcibiskup města Rouenu Monsignor Lebrun. Bylo to i za přítomnosti prezidenta francouzské biskupské konference kardinála Jeana Marka Avelina. Mše, která byla sloužena za otce Amela, tak té se účastnil i premiér Francie Sébastien Lecornu. Obec Saint-Étienne-de-Rouvray se vyznala a uctila památku nejen díky svým občanům a občankám, kteří mnohdy přidali osobní vzpomínku právě na otce Amela, ale i pojmenováním malého náměstí právě po něm. Městečko uspořádalo i informační kampaň a dokonce vyšel o životě otce Amela komiks.
0: Francie má velmi tragickou bilanci v útocích proti náboženským představitelům. Navíc nebyl právě tento už tak trochu zapomenutý? Co na to veřejnost?
1: Je to pravda, ta bilance je vlastně velmi smutná. Nelze přitom říct, že by docházelo jen k výpadkům, útokům proti katolickým, křesťanským věřícím nebo představitelkám a představitelům kultu. Jen tak pro srovnání ze statistik Francie třeba v roce 2021 bylo ve Francii zaznamenáno více než 1600 antináboženských útoků, z toho přes 800 proti křesťanské víře, něco přes 500 těch protižidovských a téměř 300 proti muslimským věřícím. Ta bilance se za 4 až 5 let zhoršila. V roce 2025 to bylo více než 2400 protináboženských útoků, přičemž narostlo hodně těch antimuslimských a ubylo těch antisemitských ve Francii, i když je to číslo nadále velmi vysoké a nejvyšší za dobu, co se statistiky zaznamenávají. Protikřesťanské útoky se objevují, řekli bychom, stále, a to ve stejné míře. Když se ale vrátím ještě k uctění památky otce Amela, k jednomu smíření v tomto případě přece jen v podstatě došlo, a to právě napříč vyznáními. Sestra otce Amela, tedy křesťanská katolička, se sešla s matkou jednoho z teroristů, aby se obě ženy vzájemně podpořily ve chvílích, řekněme, prázdnoty a smutku.
0: To byla tedy z Francie Marie Sýkorová. Za informace díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Jsem opět v milované Itálii. Ano, je to tak. Horka mi nevadí. Před horkem se dá skrýt siestou na stinném místě. Před zimou se utéct nedá, leda tak zmrznout. Ale uznávám, není to nějaké obecné moudro, jestli tedy vůbec moudro. My lidé si žanskou myslí to tak prostě máme. Četl jsem minulý týden jedno kázání papeže Františka. Rád se k jeho myšlenkám vracím. Vzpomeňme na fascinující orientální tržiště, říkal tehdy k jižanskému publiku. Nevím, jestli si každý z mírného pásu vybaví vůně a chutě orientálního tržiště. Já ano. Paradoxně nejvíce mi v mysli zůstalo to tržiště, které geograficky není orientální, ale mediteránské. Zaujímá značnou část starého Palerma. Tržiště do posledního místa vyplňující ulice mezi domy spojené křižovatkami se spoustou hlasů, křiků, barev, vůní i zápachů, chutí. Sicílie je italská jen z části. Najdete tam podobnou kuchyni jako jinde, ale slané je slanější, ostré, ostřejší. Ranní cornetto, kterému nevím proč u nás říkáme francouzsky croissant, se zpravidla plní čerstvou rikotou, buď s pistáciovou krémou, nebo krvavými pomeranči, které když loupete, tečou vám mezi prsty. Ano, i zločin je na Sicílii jaksi zlověstnější. Ale zpět k tomu tržišti. František ho použil jako metaforu k jiné metafoře, a to Ježíšově, když ten mluvil o tom, že s nebeským královstvím je to, jako když obchodník s perlami najde jednu nesmírně vzácnou, kvůli níž všechny své předchozí perly prodá, aby ji získal. Na palermském tržišti, které jsem si přitom vybavil, láká zleva zprava spousta radostí, tak jako v životě. A není zlé si je dopřát. Jen je třeba dát pozor, abych přitom nepřehlédl tu jednu zásadní radost, která tam taky někde je. A znamená naprostou katarzi mého života. Někde tam mezi těmi fascinujícími rajčaty, sýry a pomeranči je má životní láska. Celý život sbírám různé perly, jak smysluplně a šťastně žít. Získávám zkušenosti, potkávám se s inspirativními lidmi. Ale jednou se stane, že si mě najde perla a já se nechám, která to celé otočí na hlavu. A je mi jasné, že to je to, co celý život hledám. Kdybych ji minul a věděl o tom, už nikdy tu díru, kterou mi otevřela, nezacelím. Celý život si budu říkat, proč jsem ji minul. Budu vědět, že můj život, který mě dřív bavil, je najednou docela banální. Pokud tu perlu poznám, musím jít za ní a všechny ostatní předchozí dát stranou. Jiná rozumná cesta není. Všechny jistoty dosavadního poznání musím opustit kvůli jistotě důvěry v toho, který je v té drahocenné perle patrný. I když je to jistota mnohdy značně nejistá, nezbavená pochybností, neustále a někdy těžce obnovovaná. Ale mohl by se Giordano Bruno poté, co poznal, že noční nebe není jen nebeská opona, ale poodhrnul ji a viděl svět mnoha dalších rozměrů, mohl by se vrátit ke starému 2D světu jen proto, že by to mohlo být myšlenkově i společensky pohodlnější.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Hasiči se snaží dostat pomocí hadic vodu na zříceninu hradu Pišolec na Žďársku. Humpolecké koupaliště Žabák obchází ochranka. Maďarské firmy i památky omezují spotřebu elektřiny. Očekáváme velkou oblačnost, přehánky a teploty do 34 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Na zříceninu hradu Pišolec na Žďársku poblíž víru se hasiči pokouší dopravit vodu. Hadice musí spojit do délky 300 metrů a zdolat převýšení 30 metrů. Pokus sleduje reportérka Veronika Bartes-Vohralíková.
2: Sedím na okraji studny u zříceniny hradu a možná lze slyšet, jak se z hadice do ní už chrlí voda. Hasiči z víru začali v 9 hodin. Po vyšlapané cestě lesem, po které běžně chodí turisté, natáhli bílé hadice, pospojovali je v lesní krajině, tvoří takovou bílou linii, působí jak had, a před 10 minutami spustili přes ní vodu z hasičského vozu. Akce se vydařila. Vodu ve studni potřebují řemeslníci, kteří zříceninu opravují. S vozem s vodou se musí otočit zhruba ještě třikrát, než studnu úplně naplní. Od víru Veronika Bartes-Vohralíková, Český rozhlas.
0: Bezpečnostní agenturu najalo koupaliště Žabák v Humpolci, dohlíží nad pořádkem a dodržováním pravidel v horké dny, kdy je areál plný. Má především předcházet konfliktům. Podle strojníka Jaroslava Bláhy se plavčíci a další personál můžou díky tomu v klidu věnovat svoji práci.
3: Už když je většina těch zákazníků tady, kteří mezi námi jsou spokojení, už když je vidějí, tak si myslím, že už to dělá takový i dobrý jméno za prvé koupaliště, za prvé i nám, a my máme o starost míň, že víme, že jsme trošičku bezpečnější.
0: Maďarská jaderná elektrárna Paks oznámila další omezení výroby elektřiny. Premiér Péter Maďar včera řekl, že nejpozději do středy by mělo dojít k jejímu úplnému odstavení kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z něj už totiž k chlazení jediné jaderné elektrárny v Maďarsku nestačí. Velké firmy i úřady začaly omezovat spotřebu elektřiny.
4: Premiér Maďar připustil, že nelze vyloučit krátkodobé lokální výpadky elektřiny.
5: V Maďarsku jsme nikdy nezažili takzvaný blackout a ani by k němu dojít nemělo. Způsobil by obrovské škody lidem i ekonomice. Musíme proto udržet bezpečné dodávky elektřiny.
4: Úsporná opatření se mezitím šíří napříč Maďarskem. Firmy omezují výrobu i provoz kanceláří, letiště snižuje výkon klimatizace, obchodní centra spotřebu elektřiny a zhasnou také dominanty Budapešti, včetně parlamentu nebo Budínského hradu. Cílem je snížit odběr hlavně mezi 5. a 10. hodinou večer, kdy je síť nejvíc zatížená. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sparty vyhráli ve druhém kole šance ligy nad Zlínem 3-1. Dnes v 17 hodin nastoupí Ostrava proti Slávii, Liberec proti Teplicím a Slovácko proti Artisu Brno. Ve 20 hodin začne zápas Plzeň Zbrojovka Brno. A ve druhé lize Táborsko remizovalo s Duklou 2-2, Příbram porazila Opavu 1-0 a stejným výsledkem vyhráli Žižkov nad Prostějovem, Karviná nad Vlašimí a Kladno nad B týmem Baníku Ostrava.
1: Počasí.
0: Telč a Libice nad Doubravou hlásí 26 stupňů, Moravské Budějovice 28. Čekáme převažující zvětšenou oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Dopoledne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky, během odpoledne a večera už výraznější přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů, na jihovýchodě regionu až 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

pasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají.

0: Lehce.
1: No, když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc. Takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit. A vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
1: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim. Ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme zkonzumovat celou lichoře řišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
1: Připravit
2: takže
1: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
1: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
3: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklí, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický, lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák, ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším v roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit jej dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Pirátkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pronostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými, okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Lidé na Jihlavsku mají šetřit vodou, vodoprávní úřad zpřísní kontroly. Červenec byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. V čele velitelství pro operace České armády je nové vedení. Očekáváme velkou oblačnost, přehánky a teploty do 34 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Šetřit vodou musí kvůli stávajícímu suchu a špatné hydrologické situaci lidé na Jihlavsku. Vyzvali k tomu tamní vodoprávní úřad. Lidé nemají odebírat vodu na mytí aut, zalévání hřišť nebo zahrad, napouštění bazénů, případně i kropení zpevněných ploch. Pokračuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
3: Vodoprávní úřad také zintenzivní kontroly, zaměří se zejména na dodržování povolených odběrů, a to jak povrchové, tak podzemní vody. Kontrolovat bude také průtoky v malých vodních elektrárnách a dohlížet chce také na dodržování manipulací na vodních nádržích v souladu s platnými manipulačními řády.
1: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíce obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí. Česká armáda má nového šéfa velitelství pro operace, generála Jaroslava Míku. Bude zajišťovat plánování a řízení vojenských operací doma i v zahraničí. Míka ve funkci nahradil generála Václava Vlčka, který má nově zastupovat Česko ve vojenských strukturách NATO.
4: Jaroslav Míka byl dosud Vlčkovým dlouholetým zástupcem. Převzetí funkce označil za velký závazek. Řekl, že chce navázat na dosavadní práci a připravit armádu na současné i budoucí bezpečnostní hrozby. Velitelství pro operace řeší mimo jiné zahraniční mise českých vojáků, jejich účast na aliančních cvičeních nebo podporu Ukrajiny. Čeští vojáci teď působí například v Pobaltí, Polsku, na Balkáně nebo na Sinaji. V příštím roce je čeká taky velké cvičení zaměřené na trénink obranných plánů České republiky. Martin Fischer, Český rozhlas.
1: Během ruského nočního útoku na Kyjev zemřelo nejméně 9 lidí, dalších 28 je zraněných. Informují o tom ukrajinské záchranné složky. Škody Kyjev hlásí v 5 okresech hlavního města. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že Rusko na Ukrajinu útočilo 27 balistickými střelami. Kyjevu se podařilo zneškodnit jen jednu z nich. Proti takovým raketám jsou totiž účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, například americké systémy Patriot. Podle Zelenského má ale Ukrajina nedostatek střel do nich. Sport. 52-letý Španěl Santi Denia je novým koučem české fotbalové reprezentace. Představilo ho vedení domácí asociace jako vůbec prvního zahraničního trenéra národního týmu. Úspěšný mládežnický kouč podepsal kontrakt na 2 roky s cílem postoupit na evropský šampionát v roce 2028. Denia mluvil o tom, že z počátku svého angažmá bude pracovat na detailech. The football in Czech
5: have not a problem. Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
1: První soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
2: Počasí.
1: Černovice hlásí 25 stupňů, Velké Meziříčí a Náměšť nad Oslavou 29. Čekáme převažující zvětšenou oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Dopoledne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky, během odpoledne a večera už výraznější přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů, na jihovýchodě regionu až 34.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.

ergoterapie. Znovu připomeneme, jaká konkrétní nebezpečí hrozí dětem na sociálních sítích a taky poradíme, jak správně větrat v tropických dnech, abychom si svůj byt příliš nevyhřáli. Pohodlně se uvelepte a nechte se vtáhnout do rozhovorů. Příjemný poslech přeje Ivana Víznerová.

0: plán. Krásné sobotní dopoledne. Ještě než teploměry v posledním červencovém týdnu překročily 30-stupňovou hranici, přišla do vysílání Českého rozhlasu Vysočina povídat interiérová designérka Hana Čápová-Vondráčková, jak si zařídit dům nebo byt, aby dobře odolával okolnímu horku. Nejprve se věnovala větrání.
1: Klíčem je určitě zabránit teplu, aby vůbec proniklo dovnitř, což někdy se toho dociluje hůř, ale určitě dobré myslet na větrání, správné větrání. To znamená větrat vlastně spíš v brzkých ranních hodinách a přes den, kdy teploty stoupají nepříjemně vysoko, tak mít celý den zavřeno a pokusit se větrat zase naopak v pozdních večerních hodinách a pokud samozřejmě vám to lokalita umožňuje, nejste u rušné silnice, tak ideálně i celou noc. No a vlastně tím, že vidíme, že ty teploty nebudou asi jiná léta lepší, tak je celkově dobré myslet na celkové řešení domu. Samozřejmě, kdo je v pronájmu, nemá na to tak velký vliv, ale pokud je to možné, tak myslet na úpravu, aby bylo vnější zastínění a ideálně i zaizolovat dům tepelnou izolací, což taky pomáhá.
2: Ještě než se dostaneme k těm stavebním úpravám a k těm dražším úpravám, pojďme se podívat, když je někdo třeba v pronajatém bytě a chce co nejméně peněz udělat nějaké kroky, aby se přes léto cítil doma lépe. Jaké to jsou kroky?
1: Samozřejmě může pomoct obyčejný přenosný ventilátor,

0: které jsou zřejmě možná v těchto dnech už vykoupené, ale možná ještě někde se ženete. A co jsem slyšela, takové doporučení, když si přes noc, když nepotřebujete tak moc regulovat teplotu v domě, necháte zmrazit petky s vodou v mrazáku, tak když je postavíte pak přes den před ten ventilátor, tak vám to pomůže schladit interiér. Mm-hmm. Jo, nemám to vyzkoušené, ale slyšela
1: jsem. Takže to je přesně takový tip pro ty lidi, kteří otevírají okno, i když venku je 28 stupňů a říkají, já potřebuju ten závan vzduchu, já si prostě otevřu. Tak aby si neotvírali okno, ale aby si dali ventilátor, před něj třeba něco chladného, třeba ty namražené petky, a to je pro ně ten vzduch, který oni potřebují, aby se hýbal.
0: Přesně tak.
1: To je možnost. To možné. Jaké chyby dělají lidé nejčastěji, když chtějí ochladit interiér?
0: Právě to, že zapomenou zavřít okno zavčas, než se vlastně ta fasáda zahřeje. A potom zároveň se může stát, že řeší to ochlazení až ve chvíli, kdy je ta místnost už příliš přehřátá, a pak samozřejmě se toho tepla těžko zbavujeme.
2: Celý rozhovor s Hanou Čápovou Vondráčkovou z interiérového studia Soulad si můžete poslechnout v archivu na našich webových stránkách. Úterním hostem Heli Dvořákové byl potom kouč Milan Žatečka.

0: Mýty, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: 30-letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity, hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hostem úterního dobrého dopoledne byl Milan Žatečka, který zažil vrchol i pád. Z úspěšného manažera se po vyhoření a osobních ztrátách stal koučem, který se vydal cestou k hledání rovnováhy mezi prací a životem. A s Helou Dvořákovou mluvil o tom, jak k tomu může pomoci meditace nebo krátkodobá změna prostředí.
1: Ve vašem životě mají místo i meditace, mantry nebo rituály. Co vám dávají? Co vás k tomu vůbec dovedlo?
2: Na jedné straně je výkon a na té druhé straně je to, co jste teďka řekla. A já vždycky směřuji k nějaké rovnováze, balancu, něco přesně mezi. Tam potřebuju být a velmi často jdu buď to tam nebo tam. Vyvažují mi tu výkonovou stránku tak, abych se dostával do nějaké rovnováhy.
1: Jak poznat, že tyhle věci člověku pomáhají a nejsou vlastně takovým nějakým útěkem od reality? Nebo jsou útěkem od reality?
2: Taky určitě byly do jisté míry a v určitý čas. A jak to poznat, já vždycky říkám, prostě to prožít a pak si v té své sebereflexi umět říct, jak to vlastně bylo, anebo jak to teďka je. Dokážu najít spoustu událostí, které opravdu byly útěkem. Ale když se na to podíváte zase z jiné stránky věci, tak když jste opravdu ve výkonu, tak tím útěkem třeba pro mě kdysi tenkrát byla drahá dovolená. Sice na té drahé dovolené jsem stejně pracoval, ale prostě tím útěkem je dovolená, já musím vypnout, potřebuji 14 dní na malých nebo velkých divách nebo kdekoliv jinde, Madagaskary a tak dále. Ale vlastně on to je útěk, protože už nemůžete dál, nebo respektive už je to jako hodně, a vy potřebujete někam utíct tam, ale samozřejmě při tou prací já jsem nejenom, že neutekl, já jsem vlastně ani nechtěl utíct, protože mě to prostě furt nějak naplňovalo, akorát, že jsem pracoval u moře a to mě nějak stimulovalo. Ale ten rozdíl tady u toho, co jste zmínila, je v tom, že tam opravdu vypínám a tam jdu do té druhé stránky, která mi potom vyrovnává ten výkon a ukazuje mi, já vždycky, když se vrátím, tak mi ukazuje, jak moc jsem byl na té přímce toho výkonu anebo toho zastavení a těch hodnot, tak kde aktuálně se nacházím a co teďka dál.
1: A co byste dneska vzkázal lidem, kteří navenek fungují, možná až nad ty limity, ale uvnitř vlastně spokojení nejsou, když by se na první pohled mohlo zdát, že mají úplně všechno?
2: Řeknu to ze své vlastní praxe, změnu prostředí, změnu zvyku, ale ne trvalou. Bavme se o tom, budu teďka bláznit, že si prostě jednou půjdu vykoupat do rybníka v 6 hodin ráno, nebo že sám odletím do Říma na 2 dny. To jsem třeba udělal po rozvodu, kdy jsem si řekl, že nemám co ztratit, mám panickou hrůzu z lítání, tak jsem sednul na letadlo, v pátek jsem odletěl do Říma a v sobotu odpoledne jsem přiletěl zpátky. Řím mě víceméně nezajímal, jenom jsem potřeboval vidět, jaký to je, když spadnete, a on se to nestalo. Já jsem najednou prostě prožil neuvěřitelný stav, který když jsem se vrátil, tak byl pro mě tak intenzivní, že mi zase ukázal něco o mně. Takže ta změna prostředí, byť krátkodobá, je opravdu prospěšná.
0: A na středeční dopoledne jsme zařadili rozhovor Heli Dvořákové s koordinátorem prevence kriminality u Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Martinem Hronem. Věnovali se zejména ožehavé otázce bezpečnosti dětí na sociálních sítích. Část z rozhovoru uslyšíte za pár minut ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: Od kolika let mohou být děti legálně na sociálních sítích a co na ně číhá, když věkové omezení nebudou respektovat a budou se ve virtuálním světě pohybovat bez vědomí a dohledu rodičů? Ve středečním dobrém dopoledni varoval koordinátor prevence kriminality Martin Hron.
1: Jaké jsou oficiální vůbec věkové limity sociálních sítí a proč existují?
2: To je strašně důležité téma, vlastně ta otázka, proč existují. No, protože ty sociální sítě přináší jistá rizika, které samozřejmě vidíme dnes a denně, a proto jsou taky stanovené jisté věkové limity užívání. Může to být samozřejmě ochrana dětí před nevhodným obsahem zejména, ale i ochrana dat osobních údajů a i soukromí. V České republice jako takové je limit nastaven tak, že jedinec do 13 let si nesmí založit účet nebo samostatný účet na sociální síti a je to vlastně věková hranice dána provozovatelem ty sociální platformy. Od 13 do 15 let může mít osoba založenou sociální síť, ale se souhlasem rodiče. To je taky důležité. No a od 15 let si může jedinec samostatně založit účet na sociální síti. To podle mě mnohdy jako lidi neví ani.
1: No to ne. A teď se dostáváme k tomu jádru všeho. Dodržují se tyto limity v praxi?
2: No, kdyby se dodržovaly, tak samozřejmě tady asi nesedíme. Ty limity se zpravidla dají obcházet a ta vymahatelnost a ověřování, zda si jedinec založí sociální síť, je prakticky, jak bych to řekl, obcházení schopná. Ať už nejčastější jakoby způsob zadání falešného data narození. Jo? Pokud si ale dítě, a to bych chtěl podotknout, založí bez dohledu rodiče, a to v útlém věku sociální síť a brůzdá si tam bez nějakého svolení nebo bez kontroly, tak to přináší nemalá rizika.
1: Jaká rizika ty sociální sítě představují konkrétně pro děti?
2: Těch rizik je opravdu několik a hrozí na každém kroku v tom online prostředí. Uh-huh. Za prvý konzumace nevhodného obsahu, úniky osobních dat, online podvody nebo kybernetické podvody, hodně častý hating, nenávistné projevy, agrese na internetu. Samozřejmě vliv sociálních sítí má dopad na duševní zdraví, což taky hodně dneska, kdy sociální síť vlastně slouží nebo je jako digitální heroin, že něco člověk očekává, ono to třeba nepřijde. Inspirují se tam děti nevhodným výchovným vzorem, což samozřejmě se cílí na influencery a youtubery, který se zaobírají nebo cílí na tu nejzranitelnější skupinu lidí, což jsou samozřejmě děti, který nemají žádnou sociální dovednost, žádnou zkušenost a jsou snadněji zmanipulovatelní. Internet přináší celou řadu dezinformací, jo, rizika dezinformací, hoaxy, fake news, ale častý problém, co my dneska vidíme, tak online hrací platformy, kde se pohybují nejrůznější lidi, přes virtuální predátory až sexuální abuzéry a tak dále.
1: Co si dostáváme k další otázce, co může dětem hrozit, když mají právě na sítích až příliš velkou volnost?
2: Tak, výborná otázka. Pokud já jako dospělý dám dítěti k dispozici nekontrolovatelný pohyb na internetu, připojení k webu a tak dále, tak se můžu spolehnout prakticky i hned na to, že to přinese nějaký rizikový jev. Opravdu. Nejhorší možná kombinace je takový čtyřzubec, bych řekl. Dítě v útlém věku, soukromí, čili myslíme tím třeba dětský pokojíček, kde mám klid, že jo, jako dítě. Noční doba, jo, a připojení k internetu. Pokud já tady to jako rodič splním, tak se můžu automaticky spokojit s tím, že to přináší opravdu rizikové chování. Dítě tam najíždí na sexuální obsah, komunikuje s virtuálním predátorem, inspiruje se nevhodným obsahem a samozřejmě online hrací platformy, kdy to dítě konzumuje tady tu platformu i do ranních hodin.
0: Více rad a varování zaznělo v rozhovoru Heli Dvořákové s Martinem Hronem z Krajského ředitelství policie České republiky. Celý rozhovor najdete uložený na našich webových stránkách s adresou vysočina.rozhlas.cz. Za chvíli se budeme věnovat tématu ergoterapie. Které části těla se v ergoterapii věnuje největší pozornost?
3: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Z novoměstské nemocnice přijela do čtvrtečního dobrého dopoledne ergoterapeutka Vendula Lašková. Kromě jiného představila také, jaké části těla klientů věnuje ve své práci největší pozornost.
1: My to máme spojené s tou horní končetinou, protože tam pochází ta soběstačnost, ta sebeobsluha, kterou potřebujeme a snažíme se díky tím toho člověka zase začlenit do běžného života. Takže jsou to úrazy horních končetin, zlomeniny, nějaký řezný poranění měkkých tkání, můžou to být ale poranění i nervů, takže nějaké ochrnuté ruce nebo části z nich. Pokud je to na lůžkové rehabilitaci, tam ty nejčastější pacienty, s kterými se potkávám, jsou pacienti po cévních mozkových příhodách, takže tam je to takový komplexnější v každém případě. A na oddělení dlouhodobě nemocných jsou to pacienti s různou škálou diagnóz, ale v podstatě mají společné to, že buď to v důsledku té nemoci, té diagnózy, anebo delšího hospitalismu ztratí tu soběstačnost a je potřeba ju tam trošku zase vybudovat zpátky, aby se mohli vrátit do toho běžného života.
0: Pojďme to vzít i z druhé strany. Když jsem pacient a začne můj ošetřující lékař mluvit o ergoterapii, co mě čeká?
1: Zase záleží na to, jaký budete pacient, co budete mít za problém. Pokud přijdete do ambulance po nějaké komplikovanější zlomenině ruky nebo řekněme po operaci karpálního tunelu, který bývá velice častý, nemusíte se vůbec ničeho bát, protože kromě nějakého základního rozcvičení, co se týká zápěstí a prstíků, tak budeme určitě trénovat takové ty běžné věci, abyste zvládla do té ruky chytnout hrneček, kvalitně se napít a neměla strach, že se třeba opaříte horkou kávou, abyste vůbec tu kávu z té nějaké dózičky, pokud si vaří člověk třeba rozpustnou, dokázali přesypat, aniž byste ji vysypali, nebo vám utekla ze lžíce i se lžící třeba. Takže je to hodně o tom, s čím přicházíte, co vám nejde, co je problém a na tom se snažíme intenzivně pracovat v souvislosti s tím, abyste byla schopná se vrátit do toho běžného života, protože málo kdo z nás si umí jako uvědomit, když se mu nestane žádný úraz nebo příhoda, jak je to strašně těžké nemít jednu funkční ruku. A od toho se tam odvíjí potom vlastně všechno. Pokud to jde, vycvičíme to tak a snažíme se udělat všechno pro to, aby to fungovalo. Pokud to nejde, hledáme jiné cesty.
0: Zeptám se úplně hloupě, když někdo tedy nedokáže udržet hrneček v ruce, myslím si, že je to poměrně častá věc, že teď hodně posluchačů si říká, já s tím mám taky problém, tam pomůže třeba jenom nějaké cvičení, aby to šlo lépe.
1: Záleží na té diagnoze samozřejmě, co je problém prvotní toho, že ten hrneček neunesete. Pokud je to jenom o nějaké svalové síle, dá se to určitě jako vycvičit. Pokud už je tam nějaká horší diagnóza nebo horší jiná diagnóza, teď mě napadá třeba Parkinson, což bývá docela častý u těch vyšších ročníků, tak tam už je důvodem třes. Takže tam už to není o tom cvičení, jako spíš o tom hledání té cesty, jak to udělat jinak. Pohrát si s tou myšlenkou toho hrnku. V dnešní době naštěstí už funguje spoustu věcí, jako je třeba 3D tiskárny a podobně. Dají se i vyrobit na míru pomůcky a usnadnit to žití tomu člověku. Nebo jenom úplně základní věc, pokud neunesete hrnek, ale chcete si vychutnat kávu a nechcete, aby vám ten hrneček někdo nosil přímo k ústům, brčko.
0: A páteční povídání před víkendem patřilo současnosti skautingu u nás. Má tohle hnutí dostatek pokračovatelů?

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Krásné sobotní dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Naše předvíkendové povídání patřilo skautingu. Studio navštívili dlouholetá skautka Alena Holubová a vedoucí jihlavského střediska divočáci Ondřej Novák. Alena Holubová nejprve mluvila o hodnotách skautingu.
1: Skauting, když vznikl na začátku 20. století, tak ty hodnoty, které byly v té době v základu skautingu, jsou pořád stejné. Na tom se vůbec nic nezměnilo. Je to nějaká povinnost tenkrát k Bohu, dneska tomu říkáme povinnost k nejvyšší pravdě a lásce, povinnost k sobě a povinnost k ostatním. A to se prostě nemění, na tom stojíme pořád. Druhá věc je, jakým způsobem ty hodnoty dneska předáváme, jakou máme činnost, tak v tom bych řekla, že se změnilo strašně moc. Určitě už nechodíme v krátkých kalhotách a normálně používáme GPSky k navigaci, to není vůbec problém. Ale ten základ, ten je pořád stejný.
0: Takže od dob toho Benjamina Svojsíka, který vlastně byl na začátku toho českého skautingu, dodal mu i ten název Junák, český skaut, tak ty hodnoty zůstávají stejné, ale nějak se vlastně celé prostředí modernizuje, dá se to tak nazvat.
1: Samozřejmě, určitě se snažíme přizpůsobit moderní době.
0: Dnešní doba, anonymita na sociálních sítích, ty hodnoty pravdy anebo nějaké spolupráce a vlastně takové té povinnosti vůči sobě a vůči ostatním. Ta doba v tohle všechno ztrácí. Jakým způsobem to mezi skauty udržujete?
1: Já myslím, že příkladem. Že zaprvé teda samozřejmě o tom s dětmi mluvíme, snažíme se to brát jako téma, určitě mluvit o pravdě, o tom, že skaut je pravdomluvný, nebo že člověk by obecně měl být pravdomluvný, aby nějaké vztahy ve společnosti fungovaly. To je něco, o čem se určitě bavíme a bavíme se o tom hodně, ale pořád si myslím, že jako nejlepší věc, kterou můžeme udělat, je příklad. Takže když ty děti vidí, že jejich vedoucí spolupracují, nelžou si, chovají se k sobě hezky, tak potom i pro ně je to normální a myslím, že sociální sítě to nějak žádným způsobem nemůžou změnit.
0: Ondřej, je v Jihlavě středisko divočáci jediné?
2: Ne, v Jihlavě jsou dvě skautská střediska. Středisko s divočáci, ze kterého jsme my dva, a středisko Zvon, které je takové více křesťansky založenější.
0: Jaká je vlastně taková ta struktura od nejmenších dětí, jak to je ve skautu organizováno?
2: Jo, my jim říkáme skautské věkové kategorie. Vlastně začíná to od Benjamínku, který vlastně jsou od 3 do 5-6 let, pak jsou vlčata světlušky, což jsou od 6 do zhruba 11 let, a pak jsou skauti, skautky, který jsou od těch 11 do 15, a pak jsou roveři rangers, který jsou od 15 výš, zhruba do 25.
0: Divočáci mají všechny tyhle ty kategorie.
2: Pak jsou ještě ale old skauti a kmeny dospělí, což jsou vlastně, old skauti jsou zhruba nějak od, naše středisko má jako dva old skautské kmeny. Jedni je kolem 40 teďka a našim old scoutům jako hlavním zakladatelům našeho střediska je něco přes 60 teďka.
0: Takže vlastně průřez úplně všemi věkovými kategoriemi. Ano. Stárnou čeští skauti, a nebo máte dostatečný příliv mladých dětí?
2: Máme dostatečný příliv, v některých oddílech máme dokonce i čekací listiny, ale někdy se nám stane, že prostě potřebujeme ty děti, takže pořádáme různé nábory. Třeba teďka v květnu jsme pořádali v ZOO Jihlava náborovou akci a jinak se nám to moc nestává, že bychom jako hledali děti, spíš jako máme ten příliv jako samotný.
0: To jsou dobré zprávy určitě. Já se obrátím na Alenu Holubovou. V čem je skauting trochu jiný než obyčejný party z ulice nebo nějaké kroužky třeba školní zájmové?
1: Určitě skauting je jiný v tom, že ty děti spolu tráví čas přes rok, jak přes rok, tak na táboře, takže třeba když rodiče pošlou děti na obyčejný tábor, kde nikoho neznají, tak je to pro ně něco jiného než skautský tábor, protože skautský tábor je ve vrcholním celého roku a ty děti tam jedou se svými kamarády, které znají, s kterými třeba tábořili i přes rok na výpravách, a myslím si, že je to pro ně mnohem lepší, jednodušší. A rozdíl mezi třeba kroužky je i ten, že skauting dává důraz na nějaké hodnoty. není to jenom, že se člověk něco naučí, ale najde tam přátelé, získá nějaký aktivní přístup k životu. Tohle všechno asi člověk třeba ve výtvarném kroužku nezíská.
0: Záznamy všech rozhovorů s našimi hosty pečlivě ukládáme v archivu, který je přístupný na adrese vysočina.rozhlas.cz. Ivana Víznerová přeje pohodový poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vysočina a těším se na našich vlnách opět brzy naslyšenou.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na novou výši superdávky přechází přes 238 tisíc domácností. Koupaliště v Humpolci najalo k plavčíkům také ochranku. Seriál závodů dračích lodí Vysočiny pokračuje v Telči. Odpoledne čekejte polojasno až oblačno a přeháníky nebo i bouřku, teploty až 34 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit více než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Na bezpečnost na humpoleckém koupališti Žabák dohlíží ochranka. Najalo ji město po konfliktu s první letošní vlny veder. Tehdy ho museli řešit přítomní plavčíci a plavčice. Bezpečnostní agenturu radnice zatím objednává jenom na horké dny. Hlídku tvoří dva muži v černých uniformách, popisuje majitel agentury Jan Kolář.
2: Minimálně jsme dobře vidět, že na černém triku, bílý nápis security je prostě vždycky hoře vidět a rozhodně tady nemáme na koupališti působit jako pro lidi tak, že z nás mají mít strach. Jo? To bych rád podotknul, protože my jsme tady pro lidi.
0: V Loutském klášteře ve Znojmě dnes začíná festival fotografie Photo Art Fest. Letošní ročník nabídne výstavy více než 40 autorů, převážně z Česka a Slovenska. Příchozí uvidí například fotografie Františka Dostála z událostí listopadu 1989. Vystavovat budou i významné zahraniční osobnosti, mezi nimi třeba Nick Ut, autor snímku z vietnamské války Napalmová dívka, vysvětluje ředitel festivalu Martin Skřivánek.
3: Můžeme tam vidět hvězdy, jako je Bob Gruen, který vystavuje vlastně své ikonické fotky rokových celebrit z 80. 70. let. Pak je tady Ruby Ray, americká fotografka, která fotila punkovou scénu. Máme tady premiéru výstavy herce a malíře Jana Kanizy, kde vystavuje společně s Milošem Schindbergerem.
0: Festival pořádá organizace Czech Art Photo a výstavy budou otevřené každý den do konce srpna. Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující z území Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Setúa na severu Afriky. V uplynulých dnech se tam ze sousedního Maroka přišlo 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do města po moři se utopilo nejméně 67 migrantů.
4: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Seuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
0: Závody dračích lodí se dnes uskuteční na Štěpnickém rybníku v Telči. Přihlášené týmy jsou rozdělené do několika výkonnostních kategorií. Posádku musí tvořit 18 členů, z toho minimálně 4 ženy plus bubeník a kormidelník. Závody začnou ve 13 hodin a účastníci pojedou 2 kola.
1: Počasí.
0: V počátkách je teď 28 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Moravských Budějovicích 31. Odpoledne očekávejte polojasno, občas oblačno, vyskytnou se lokální přeháníky nebo bouřky. Teploměr ukáže 29 až 32 na jihovýchodě Vysočiny až 34 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr může v přeháňkách a bouřkách výrazně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na hlavní silnici číslo 23 na Třebíčsku mezi Třebíčí a náměští nad Oslavou, pozor, kousek před Vladislaví. Havarovala tam dvě osobní auta, jeden jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553.

Na úvod dnešních písniček na přání zpívala Tereza Mašková a Marek Lambora a já zmiňuji cesty sem k nám do studia, jak poslat své přání, a to je buď přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo můžete také poslat SMSku, kterou posíláte tedy ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A nebo samozřejmě číslo sem k nám do studia 22 155 49 99. A já teď začnu prvním přáním, které dorazilo do studia. Dobrý den, prosím vás o zahrání písničky pro mě a mého manžela Lukáše pro radost a všem posluchačům. Děkuji vám, Mirka. A písničku prosím, prosím oheň, voda, vítr. Samozřejmě mám připraveno, tady už je Dalibor Janda, hezký poslech.

0: To byl Dalibor Janda na Českém rozhlasu Vysočina a já teď plním další přání. Teď na zavolání dovolal se posluchač Milda z Domanína u Bystřice nad Pernštejnem. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Lidie. Já bych chtěl nechat zahrát dvěma ženám. Je to zaprvé moje manželka, která má dnes narozeniny, a naše sousedka Jaruška Krejčová, tak bych jim chtěl zahrát nebo popřát za jejich celou rodinu, paní Krejčové, to jsou dva synové, dcera s noučatama a já pro svoji manželku, kterou strašně miluji. A vím, že sousedka klepala řízky, oběda si pro rodinu, tak ať to utíká, ať jde práce od ruky a
0: tak trošičku jste se mi, pane Mil, dostratil ze signálu, ale to nevadí, ale já věřím, že to podstatné bylo řečeno a přejeme také hlavně, ať to hezky všechno utíká, ať si písničku pěkně, milé dámy, užijí i společně s vámi a přeji vám krásnou sobotu, hezky strávenou.
1: Děkuji a vám také, děkuji.
0: Já taky, mějte se krásně. Naschledanou, naslyšenou a tady je tedy váš hudební výběr. Já nemám strach a Hana Zagorová.

To byla Hana Zagorová na Českém rozhlasu Vysočina v písničkách Na vaše přání. A já tu mám také váš došlý vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím všem dnešním oslavencům a i všem ostatním posluchačům jednu letní a pamětnickou písničku Tam, kde šumí proud, kterou v roce 1965 naspíval Karel Gott. Děkuji, Jarek Střeště nám napsal. Písnička je připravená, tak si to pěkně užijte.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Na Českém rozhlasu Vysočina je tu další vaše přání ve 12 hodin 21 minut. Zdravím Jardu Dodačic. Jardo, také přeji hezkou sobotu a komu zahrajeme?
3: Zuzko, ahoj, já ti přeji také krásnou hezkou sobotu. Samozřejmě zdravím všechny posluchače. A písničku se dneska dáme zase nějakou tu letní, bude s Vaškem Neckářem, jmenuje se Léto mé a já bych ji poslal pro čestné dárce krve a to jak pro ty současné, tak i pro ty bývalé a Liduško, písnička je taky pro tu letní pohodu, pro tebe taky do studia, měj se hezky, ahoj.
2: Já moc krát děkuji, ty také, užij si krásný letní den a tady už je Václav Neckář.

0: Václav Neckář na Českém rozhlasu Vysočina v písničkách pro Vysočinu, jak jsem si vzpomněla, kde jsou ty časy, kdy jsme běhali po stráních, po zarostlých loukách, váleli se v trávě, aniž bychom se báli klíšťat. No kde jsou ty časy? Pojďme na další písničku, kterou také vybrala Lidka z Jihlavy. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den. Krásnou sobotu přeji a posílám pozdrav a přání k narozeninám vnukovi Krištofovi Burdovi. A milý Krištofe, přeju ti hlavně štěstí, zdraví a moc tě máme rádi a posílám ti tvou oblíbenou písničku a děkuji. Naschledanou.
0: Mějte se krásně, naschledanou, a samozřejmě také přejeme všechno nejlepší, hodně moc zdraví a hezké léto. Tady už jsou Hop Trop.

snad vyvolá jen vztek. Fejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

Máme půl jedné a já plním další přání, také vaše SMS-kové, které dorazila, snad to ještě stihnu, než dorazíte k vodě. Vodní víly, prosím, paní Lidie, zahrajte nám na cestu. Zdravíme všechny, díky Zdena. Tak já vám přeji krásné koupání a tady už jsou kamélie.

A plním další přání, také písemná, dvě, které spojím do jedné písničky. Napsala nám paní Ivana: dobrý den, chtěla bych zahrát písničku od Jardy Hypochondra, ale bohužel tu zrovna, kterou byste chtěla, tak nám ji tady sem Jarda do archivu nedodal. Ale napsala také Soňa z Jihlavy: prosím o písničku Kulatá od Jardy, děkuji. Tak já doufám, že i paní Ivanu potěší. Kulatá, tady už je Jarda Hypochondra.

0: na Českém rozhlasu Vysočina. Pojďme plnit další přání. A já už teď mám na telefonu také Frantu Zdačic, který se dovolal. Františku, já vás zdravím po velice dlouhé době. Dobrý den.
1: Já vás taky zdravím. To už jsou roky, co jsme spolu nemluvili. Moc vás zdravím v těchto horkých dnech a já jsem, když tak zkuste hledat od toho Jahelky baladu o úrazu snoubence Pepy.
0: Mrknu tady na to, jestli to tady někde uvidím. Ano, už to vidím, takže dávám do systému. A pro koho to bude, povídejte.
1: No, pro všechny dobrý lidi a pro všechny, komu je teplo, aby se trochu u toho zasmáli a něco si u toho vypili chladnějšího, ne ledovýho. Takovej Jagermeister, nebo jak se to jmenuje, ledově namražený, není hodnej do téhle doby.
0: To je pravda, to je pravda. A zvlášť ještě potom do vody, že jo? No, takže.
1: To je antireklama, já jsem to vlastně nechtěl ani říct, no. Jen tak mě to napadlo.
0: A samozřejmě písnička bude i pro vás, pane Františku. Velice ráda jsem vás slyšela, jsem ráda, že jste v pořádku a zdrav. A přeji vám, ať se vám hlavně daří.
1: Pro vás je to přednostně, že jste to našla, lidi.
0: Děkuju moc krát.
1: Jsem rád, že jsme se po takový dlouhý době slyšeli.
0: To já tedy také a budu ráda, když se uslyšíme třeba i častěji. Mějte se moc hezky a užijte si víkend.
1: Takže díky a hodně zdraví a ať se daří.
0: Já vám taky. Naschledanou, naslyšenou a tady už je Ivo Jahelka.
2: Takže mi dovolte, abych zahájil dnešní vzdělávací seminář z oboru nejrůznějších právních věd. Prosím vás, já podotýkám předem, že skutečně veškeré praktické materiály, které budu dnešního večera používat, jsou pravdivé. Nic jsem si z toho nevymyslel, všechno je to převzato přímo ze soudních spisů. Začali jsme trestným činem ublížení na zdraví a nutno podotknout, že ke spáchání tohoto trestného činu mohou vést naprosto nejrůznější příčiny v životě. Já zase bych vzpomenul třeba jeden případ, který se už dotýká spíše oblasti práva rodinného, ovšem, kdy jedna scéna taktéž vedla k ublížení na zdraví a zajímavá protokolace zněla takto, cituji. K rodinné bitce došlo poté, když syn představil rodině nevěstu a babička utrousila. To vás pán Bůh trestá, že se nemodlíte. Také následující příběh je z doby známosti dvou mladých lidí. Vyznačuje se nesmírně dramatickým dějem. Naštěstí to nemělo vliv na společný život obou snoubenců a následky byly pouze trestně právní, ale pro další zúčastněné osoby.

tím začal rychlý sled událostí. Představte si Pepu, Křepu, Padamově, Rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno.

česy. Představili Pepu, dřepu, Padamově, rouše a mrňavýho kocourek, do zadku ho kouše. Zatěl drápek a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou břínku umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, bo humor je připravý.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky pro Vysočinu.
3: Ano, já přidávám také další vaší došlou SMSku. Prosím o písničku Čekej a neplakej. Děkuji, Hanka. Tak já už jsem si našla. A zaspívá nám Jiřina Jandová a Antonín Gondolán.

0: 12 hodin, 47 minut právě teď. Čas se nám krátí a já plním přání také Vítkovi do Třebíče. Vítku, komu zahrajeme dneska? Dobrý den.
1: Dobrý den, tak určitě zahrajeme mamince mojí. Ano. Potom by to bylo pro mou manželku. Ano. Pak by to bylo pro vás, paní Lidie, pro moje děti by to bylo.
0: Děkuji, děkuji.
1: Pro Kvajzrovi do Opatova, pro Svobodovi do Předína. No a pro všechny lidi, který mám rád, samozřejmě. A dobře. Taky pro lidi, kterým nedá nikdo zahrát.
0: Třeba pro vás, Vítku.
1: Tak dobrá tedy, no, tak jo.
0: Já vám zahraju. Všem, které jste jmenoval. I vám samozřejmě.
1: Tak jste úžasná.
0: Mějte krásný víkend, ať se vám daří.
1: To samý vám přeju.
0: Děkuju moc. A tady už je váš hudební výběr. Já už jdu a František Ringo Čech. Yeah!

A takhle my si tady při sobotě hrajeme na Českém rozhlasu Vysočina a já plním další přání. Zdravím vás a všechny posluchače a prosím o zahrání Matilda. Díky, Dáša. Písnička je připravená a je tady Milan Chladil.

0: Matilda a Milan Chladil na Českém rozhlasu Vysočina. A myslím, že jsme tu hodinku krásně uhráli. Co říkáte? A ještě jedna písnička na přání proběhne právě touto končící hodinou vašich písničkových přání. A tady je tedy to poslední. Prosím zahrát pro Jarouška a všem, co poslouchají Hospůdku známou. Mnohokrát děkuji, Verča z Pelhřimova. Tak Jaromír Majer už je nachystaný, za chvilku také zprávy s Karlem Piškou, tak si na to určitě počkejte a teď už přejeme hezký poslech a já se těším na slyšenou příště.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Vyšel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o to.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím pivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat? Něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým píré.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
7: Je plná veselých příhod.
6: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
7: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
8: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Dětské tábory jsou podle hygieniků ve většině případů v pořádku. Hrad Orlík u Humpolce pořádá pozorování hvězd. Jihlavští fotbalisté budou hrát druholigový duel na stadionu v Třinci. Odpoledne čekejte polojasno až oblačno a přeháníky nebo i bouřku. Teploty až 34 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karel Pěška. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Českému rozhlasu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Kontroloři provedli téměř 900 kontrol a rozdali 27 pokut v celkové hodnotě 84 tisíc korun. Zaměřili se na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle hygieničky Mackové týkají stravování.
9: Většinově jdou o pochybení v rámci zajištění stravování, protože my kontrolujeme kromě kvality stravování také pestrost stravování. Pár pokut nebo těch nedostatků bylo zaznamenáno, ale v jednotkách, také v nedostatečné zdravotnické dokumentaci nebo v nějakém problému v rámci ubytování dětí.
8: Víkendové pozorování denní a noční oblohy dnes nabízí hrad Orlík u Humpolce. O 16 hodin si návštěvníci budou moci pod vedením zkušených astronomů prohlédnout slunce i večerní oblohu dalekohledy. Program nabízí pozorování planet, hvězd a vzdálených galaxií. Maďarská jaderná elektrárna Paks oznámila další omezení výroby elektřiny. Premiér Péter Maďar řekl, že nejpozději do středy by mělo dojít k jejímu úplnému odstavení kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z něj už k chlazení jediné jaderné elektrárny v zemi nestačí. Velké firmy a úřady začaly omezovat spotřebu elektřiny.
10: Premiér Maďar připustil, že nelze vyloučit krátkodobé lokální výpadky elektřiny.
11: V Maďarsku jsme nikdy nezažili takzvaný blackout a ani by k němu dojít nemělo. Způsobil by obrovské škody lidem i ekonomice. Musíme proto udržet bezpečné dodávky elektřiny.
10: Úsporná opatření se mezi tím šíří napříč Maďarskem. Firmy omezují výrobu i provoz kanceláří, letiště snižuje výkon klimatizace, obchodní centra spotřebu elektřiny a zhasnou také dominanty Budapešti, včetně parlamentu nebo Budínského hradu. Cílem je snížit odběr hlavně mezi 5. a 10. hodinou večer, kdy je síť nejvíc zatížená. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Sport.
8: Fotbalisté FC Vysočina dnes odehrají zápas druhého kola nové sezóny druhé ligy. Po úvodním domácím vítězství nad Viktorií Žižkov tentokrát nastoupí na hřišti soupeře, kterým je FK Třinec. Utkání na severu Moravy začne v 18 hodin.
0: Počasí.
8: V Humpolci nebo Přibyslavi je teď 29 stupňů, v Dukovanech 32. Odpoledne očekávejte polojasno, občas oblačno, vyskytnou se lokální přehánky nebo bouřky. Teploměr ukáže 29 až 32, na jihovýchodě Vysočiny až 34 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr může v přehánkách a bouřkách výrazně zesilovat.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: Na Pelhřimovsku pozor, u obce Zajíčkov je tam mimo provoz světelná signalizace. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
12: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
7: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze. A mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali.

0: Malý hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1100. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
1: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
0: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když s polovinou nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahálil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně, všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, jste manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bez východních situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, rozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověžit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebylo skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: A některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas, my raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Leona, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Hinský.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Operní gala koncert v Jaroměřicích zahájí hudební festival Petra Dvorského. Hladina Vranovské přehrady je kvůli suchu nižší než obvykle. Soud poslal do vazby zaměstnance centrální banky stíhaného za krádež. Zítřek přinese zpočátku oblačno, během dne se vyjasní, teploty do 30 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského začíná dnes večer v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zahájí ho slavnostní operní gala koncert v kostele svaté Markéty. Zazní tam známé árie a předehry italských skladatelů v podání orchestru divadla města Ústí nad Labem. Pod vedením dirigenta Norberta Baxy, přibližuje ředitel festivalu Jakub Pustina.
2: Festival Petra Dvorského nabídne obrovskou paletu hudby. Od té klasické velkého operního umění až vlastně k takovému lehčímu populáru. Čeká nás Jaroslav Svěcený, Cigánský ďábli, čtveroročních období, zahraniční hosté, kytarový virtuos Lubomír Brabec a legendární Felix Slováček festival zakončí.
0: Vranovská přehrada má kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle povodí Moravy pouze na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí 60 cm za týden. Kromě odpařování je to i tím, že z ní voda odtéká, upřesňuje mluvčí povodí Jana Kučerová.
3: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
0: Kvalita vody na Vranově je nicméně podle měření hygieniků ke koupání vhodná. Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté, informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky, podle kriminalistů tam kradl peníze a způsobil škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil vyšetřovatele Finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž okrádal ČNB obcházením interní pravidel. Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující z území Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do města po moři se utopilo nejméně 67 migrantů.
4: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vybojovali na evropském šampionátu v italském Vareze stříbro na dvojce bez kormidelnice. Z vítězství se radují Rumunky. Dvojskiv neděla podrazil, obsadil šesté místo. Evropská fotbalová unie UEFA uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánu prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v prohlášení na svém webu napsala, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA. Chce proto najít nový způsob rozdělování peněz z programů světové federace. Počasí. V Havlíčkově Brodě nebo Bystřici nad Pernštejnem je právě 31 stupňů, v Moravských Budějovicích 33. V noci ojediněle sprchne, teploty se stoupí až ke 14 stupňům. Zítra ráno a dopoledne čekáme spíše zvětšenou oblačnost a pouze výjimečně se mohou vyskytnout přeháníky. Odpoledne a večer bude polojasno, občas i skoro jasno. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ve Velké Bíteši v ulici Kapitána Jaroše havarovala motorka. Na místě je uzavřený jeden jízdní pruh kvůli záchranným a vyprošťovacím pracím. A na Pelhřimovsku stále pozor u obce Zajíčkov. Pracuje se na odstranění závady na Poruše, světelné signalizace na přejezdu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kolem zříceniny hradu Pišolec nedaleko Víru na Žďársku bylo dnes ráno rušno. Tamní hasiči tam totiž tahali přes hadice vodu až na vrchol kopce. Celou akci sledovala naše reportérka, která nám k tomu za chvíli řekne víc.
1: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: 14 hodin, 8 minut k tomu a vyladíte. Dobré sobotní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Hasiči z víru dostali vodu do studny u zříceniny hradu Pišolec na Žďársku. Museli hadicemi překonat 300 metrů s 30-metrovým převýšením. Začali v 9 hodin ráno a na místě byla i naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková, která je teď se mnou ve studiu. Já přeji dobré odpoledne a pojďme si k tomu říct víc.
1: Dobré odpoledne. Byla to poměrně rychlá akce. Hasiči byli sehraní. Na základně ve víru jsem k ním nastoupila do vozu a společně s cisternou plnou vody jsme vjeli do lesa a zaparkovali pod kopcem zříceniny hradu. Začali hadice z vozů vytahovat, rozmisťovat a spojovat. Dá se to popsat jako dlouhý bílý had, který se linul po vyšlapané cestě, která patří k turistům. Poslední spoj natáhli až do samotné studny, která je zhruba metr od zříceniny. A pak postupně spouštěli dole z cisterny vodu. A povedlo se to hned na první pokus, tedy po 50 minutách, včetně příprav, už chrlila voda do prázdné studny. Naplnili ji během hodiny a půl, takže před polednem měli hotovo.
0: Zní to jako zajímavá atrakce pro turisty, ale Veroniko, proč je nutné, aby studna u zříceniny byla plná vody?
1: Zřícenina hradu je totiž v rekonstrukci. Je obestavěná lešením, kolem ní jsou míchačky a různé nářadí. Řemeslníci tam dodělávají aktuálně věž a potřebují na práci vodu, na míchání malty a podobně. A hasiči se sami nabídli, že tam vodu dostanou. Byli součástí letošního květnového rekordu, kdy hasiči z různých sborů natáhli vodu hadicemi přes vzdálenost 60 kilometrů. Výškový rozdíl měli tehdy přes 460 metrů. A trvalo to celý den. Takže po těchto zkušenostech byla pro ně dnešní akce spíš pro radost, zpestření a zároveň i dalším tréninkem. Ale jejich autentické reakce, dojmy a vlastně celou tu dnešní atmosféru, to vše mám zachycené na svém nahrávátku a teď to zrovna zpracovávám ve svém počítači, aby si to lidé mohli zítra poslechnout v reportáži.
0: Tak už se budeme těšit. A samozřejmě děkuji za informace, které pro nás vysledovala redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A pojďme dál. Farmáři si stěžují, že výkupní cena mléka klesla pod výrobní náklady. Některé supermarkety teď přitom litr prodávají i za 6 korun. Proč cena tak radikálně klesla a kolik farmáři prodělávají, to se dozvíte v další naší reportáži za pár chvil.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Na české mrzlasu Vysočina dospívala Petra Janu. Máme 14:21. Výkupní cena mléka klesá. Farmáři za něj dostávají až o 30% méně než v loni. Prý jim to nepokryje ani náklady na výrobu. Není to ale jen problém Česka. Mléka je podle odborníků nadbytek na celém světě.
1: Proti loňskému roku, když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo.
2: S Josefem Divišem jsme v areálu mléčné farmy Selecta v Pacově.
1: A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo.
2: Nedostáváte se už pod náklady?
1: No tak to samozřejmě, že jo, ty náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27 a to ještě máme jako řekněme, ne VIP, ale díky tomu, že jsme certifikovaný na takzvaný QMilk +.
2: Počkejte, mě to nějak nedává smysl, já jsem včera kupoval plnotučné mléko v akci za 8 korun, říkáte, že náklady jsou 11?
1: Podle mě je to prostě naprostá dehonestace prostě té práce chovatelů, který okolo toho chodějí. Tam nejde prostě říct, hele, vypneme teďky ty cecíky a nebudeme dojít a počkáme, až to bude.
2: A co tady vlastně stojí za extrémně nízkými výkupními, ale vlastně i prodejními cenami mléka? Já jsem se na to zeptal Jiřího Kopáčka, předsedy Českomoravského svazu mlékárenského.
3: V současné době celý svět je ve vysokém převisu nabídky nad poptávkou. Ten objem mléka celosvětově se zvýšil. Zvýšil se řádově celosvětově o 2,6%, v Evropě to je kolem 2% a v České republice to je v této chvíli téměř 4%.
4: Jo, vyrábíme všechno z vlastního mléka, z vlastního chovu. Máme všechno v bioprodukci a vlastně jste se ptal na cenu mlíka, takže já v podstatě ani nevím, jak se cena mlíka vyvíjí během roku, dvou, tří, nevím.
2: Nízké výkupní ceny mléka ale paradoxně nedopadají na některé malé ekologicky hospodařící farmáře. Na rodinném statku v Pošné na Pelhřimovsku, kde si právě povídám s Alešem Mokrým, veškeré mléko nejen zpracovávají například na jogurty nebo sýry, ale také sami prodávají.
4: Prodáváme tady, z 30% jezdíme po trhách a zavážíme 2-3 obchůdky. My máme specifickou základnu zákazníků, to je spíš taková komunita.
2: Tady na Vysočině vyprodukovali podle Českého statistického úřadu loni farmáři skoro 680 milionů litrů mléka. To je nejvíc v republice. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: A za chvíli také zjistíme, co všechno se dá složit a vložit do jedné lahve.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme vám klidnou a pohodovou letní sobotu a co všechno se dá složit a vložit do jedné lahve, to nám teď poví Miroslav Marek.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Vnuk vešlépějích legendy. Pan Leopold Heneš je z Třebenic. Jeho vnuk David Urbánek z obce Valeč. Přesto se vídají často. Důvodem není jen rodinné pouto, ale také to, že dědeček je mistrem ve vkládání objektů dovnitř lahví, žárovek či demižonů. Je v tomto oboru mnohonásobným rekordmanem. Nenechává si ale svou dovednost a především zkušenosti pro sebe. Učí svého vnuka. A ten už dosáhl takové zručnosti, že i on sám se zapsal do České knihy rekordů. A nyní je agentura Dobrý den dokonce zapsala oba dohromady při společném rekordním výkonu. Šlo na Jihlavském festivalu českých rekordů o dvougenerační štafetové skládání hlavolamu uvnitř žárovky. Pánové to zvládli bravůrně. Za pouhých 63 vteřin a 55 setin dokázali štafetově a jednoruč, každý tedy mohl používat jen jednu ruku, složit hlavolam v žárovce, jejíž ústí mělo průměr pouhých 20 mm. Oním hlavolamem byl známý šestidílný dřevěný trojstranný kříž o rozměrech 15x15x61 mm. Rekordmani ji skládali speciálním vlastnoručně zhotoveným nástrojem, jakýmisi podávacími kleštěmi. Děda a vnuk se při skládání pravidelně střídali a vždy po vložení jednoho dílku si nástroj předávali. Věkový rozdíl mezi dědečkem a 15-letým vnukem je 63 let, 8 měsíců a 16 dní. Synchronizace, koordinace a souznění mezi nimi je ovšem obdivuhodné. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

Léto na prázdninách v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: 14:51 a s vámi Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Teploty v posledních dnech místy opět šplhají až ke 40 a vedro zaměstnává také urgentní příjmy českých nemocnic. Zdravotníci řeší častěji kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Ve vyšším riziku jsou například pacienti, kteří se léčí se srdečním selháním. Při něm srdce nedokáže správně pumpovat krev do těla.
1: Dobrý den, paní Dejlová.
2: Dobrý den.
1: Jak se máte dneska?
2: Dobře.
1: Dýchá se dobře?
2: Ano.
3: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
2: Na té levé noze se mě vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
1: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, jak se už ty nohy zlepšily.
3: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
4: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, teď po zaléčení krásně ustoupily.
3: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 tisíc lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat. V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
4: Pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami.
3: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
4: Vnímáme mírné navýšení, především pacienti po kolapsových stavech. Často to bývá právě horkem, dehydratací, musíme vyloučit arytmie. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu, to nemáme.
3: Říká mi přednosta Petr Toušek, zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
5: Můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou svoje možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, nemají možnost vyhledat stín pod stejný pitný režim a potom opravdu z toho vedra skolabují.
3: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT 2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Do pražské nemocnice Bulovka míří pacientka, u které je podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Pozorování hvězd pořádá pro zájemce Hrad Orlík u Humpolce. Fotbalisté FC Vysočina večer nastoupí k utkání v Třinci. Zítřek přinese zpočátku oblačno, během dne se vyjasní, teploty do 30 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Do specializovaného pracoviště v pražské nemocnici Bulovka míří žena, která se nedávno vrátila z Ugandy. Je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Žena byla původně přijatá ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, odtud je teď zdravotníci převážejí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Bulovka Eva Stolejda-Libigerová s tím, že s přepravou pomáhají i hasiči.
4: Tato pacientka je s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu transportována do naší nemocnice za jasně stanovených bezpečnostních opatření a po příjezdu bude přijata na kliniku infekčních nemocí do specializovaného izolačního režimu.
2: Podle ministerstva zdravotnictví je pravděpodobnost potvrzení nákazy nízká a veřejnosti nehrozí nebezpečí. O jakou konkrétní nemoc jde, mluvčí ministerstva neuvedla. Víkendové pozorování denní a noční oblohy dnes nabízí Hrad Orlík u Humpolce. Od 16 hodin si návštěvníci budou moci pod vedením zkušených astronomů prohlédnout slunce i večerní oblohu dalekohledy. Program nabízí pozorování planet, hvězd a vzdálených galaxií. V Loutském klášteře ve Znojmě dnes začíná festival fotografie Photo Art Fest. Letošní ročník nabídne výstavy více než 40 autorů, převážně z Česka a Slovenska. Příchozí uvidí například fotografie Františka Dostála z událostí listopadu 1989. Vystavovat budou i významné zahraniční osobnosti, mezi nimi třeba Nick Ut, autor snímku z vietnamské války Napalmová dívka, vysvětluje ředitel festivalu Martin Skřivánek.
5: Můžeme tam vidět hvězdy, jako je Bob Gruen, který vystavuje vlastně své ikonické fotky rockových celebrit z 80. 70. let. Pak je tady Ruby Ray, americká fotografka, která fotila punkovou scénu. Máme tady premiéru výstavy herce a malíře Jana Kanizy, kde vystavuje společně s Milošem Schindbergerem.
2: Festival pořádá organizace Czech Art Photo a výstavy budou otevřené každý den do konce srpna. Španělsko dnes podle ministerstva vnitra začalo instalovat plovoucí bariéru mezi Marokem a jižním pobřežím města Ceuta. Právě tudy vedla jedna z cest, kterými se ve čtvrtek do španělské enklávy dostalo 60 tisíc migrantů. Při snaze do Ceuty přeplavat jich nejméně 67 zemřelo. Půl kilometru dlouhá bariéra dosáhne 30 až 70 centimetrů nad hladinu a metr pod hladinu moře. Španělská konzervativní opozice krok kritizuje s tím, že nepředstavuje dostatečný zabezpečení hranice.
3: Sport.
2: Dvojka bez kormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Aneta Šantrůčková získala na veslařském mistrovství Evropy stříbrné medaile. Závod v italském Vareze ovládly Rumunky. Dvojskyf neděla podrazil, skončil šestý. Jihlavští fotbalisté budou hrát druhé utkání nové sezóny druhé ligy. Po úvodní domácí výhře nad Viktorií Žižkov dnes nastoupí na Severní Moravě na hřišti FK Třinec. Duel začne v 18 hodin.
3: Počasí.
2: V Černovicích je právě 26 stupňů, v Přibyslavi 31, Velké Meziříčí hlásí 33. V noci ojediněle sprchné teploty se stoupí až ke 14 stupňům. Zítra ráno a dopoledne čekáme spíše zvětšenou oblačnost a pouze výjimečně se mohou vyskytnout přeháníky. Odpoledne a večer bude polojasno, občas i skoro jasno. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Ve Velké Býteši stále pozor v ulici Kapitána Jaroše. Je tam uzavřený jeden jízdní pruh, protože probíhá vyšetřování a odklízení havárie motorky. A na D1 zpomalte na 101. a 0,5. kilometru ve směru na Brno. Tam stojí porouchané osobní vozidlo. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Také už vám na zahrádce dozrávají rajčata a také stejně jako každý rok už nevíte, co s nimi? Poradí Zdeněk Drýšl za pár minut v dnešním rozhlasovém sloupku a zároveň už pro jednou rozsekne tu zapeklitou otázku, jsou rajčata ovoce nebo zelenina?
3: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Je 15 hodin 9 minut k tomu a vy ladíte dobré sobotní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jak to s nimi vlastně je? Jsou ovoce nebo zelenina? Řeč je o rajských jablíčkách, které si vybral jako téma dnešního rozhlasového sloupku herec Zdeněk Drišl. A tady je krátký pohled do jejich historie.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Neznám zahrádkáře, který by nepěstoval rajská jablíčka. Svůj původ sice nemají v biblické rajské zahradě, jak by naznačovalo jejich pojmenování, ale připlula k nám v 15. století z Ameriky, odkud je dovezli Španělé. A pak už se začala šířit do všech evropských zahrádek. Díky skleníkovým farmám je můžeme pojídat celoročně, ale není nadchuť těch letních, která jsme si vypěstovali sami. My Češi jsme odborníky na všechno. Takovým poradcem na pěstování rajčátek je jeden můj kamarád. Sice nás zásobuje každým rokem sazenicemi, což je dobře, ale za to musím pořád poslouchat jeho porady jako nezapomeň to pořádně vyvázat, tady se ti to už kroutí, tyto výhony musíš vyštípat, jinak z toho budeš mít neprostupný prales. Ale co sazenička od něj, to jiný druh, posklizni i jiný tvar a jiná chuť. Od nejmenších šery až po gigantická bifteková, od tradiční červené barvy až po žlutá, žíhaná i černá. Ta odmítá manželka konzumovat, dokonce je nechce přidávat ani do salátů. Přiznám, že jako kluk jsem rajčata odmítal vůbec vzít do pusy. Teprve až mi je mamka nakrájené na plátky pokládala na chleba namazaný máslem a posypala cibulkou, začínal jsem jim přicházet na chuť. Se zmíněným kamarádem jsme se dokonce také dohadovali, jestli jsou rajčata zelenina nebo ovoce. V našem jídelníčku s nimi sice nakládáme jako se zeleninou, ale jak jsem se dočetl, botanicky jsou označována jako ovoce. Zdůvodňuje se to tím, že plod vzniká z květu a obsahuje semena. V Americe takový spor dokonce v roce 1893 skončil u soudu. Verdikt soudu se přiklonil k zelenině. Ale ať je

0: to jakkoliv, věřím, že nám rajská jablíčka nepřestanou chutnat a ani, že se nestanou snadně dostupnou zbraní k vyjádření nesouhlasu s nějakým politickým názorem. Tak ať se ve vaší zahrádce hojně urodí a když jich budete mít nadbytek, nabídněte sousedům.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: prožijte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: 30-letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity, hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: To byla skupina Činasky pro vaši letní pohodu a s vámi je Český rozhlas Vysočina. Jak rychle v krajině kvůli suchu ubývá voda, můžou na vlastní oči pozorovat lidé třeba u Vranovské přehrady. Její hladina kvůli nedostatku srážek a horku klesá rychleji než v předchozích letech. S nedostatkem vody v Dyji by v této oblasti do budoucna mohl pomoct kanál z Dunaje. Ten je ale zatím ve fázi studie.
1: Paní Ilona Vranovskou přehradu navštívila naposledy před několika lety. To, jak nízko je hladina letos, ji překvapilo.
2: Nečekala jsem až takhle málo vody, no. My jsme koukali i loni třeba na nějaký fotky, tak už bylo vidět, že ty vody je míň, ale letos je to zase ještě horší, no. Tady, co se týče té pláže, tak to bylo všechno vlastně pod vodou.
1: Ukazuje paní Ilona směrem ke břehu. Blíž se jdeme podívat s provozovatelem Vranovské pláže Pavlem Svobodou.
3: Tyto vody, tak jak je letos méně, tak bývá spíše koncem srpna nebo až září, když už je potom létě.
1: Voda tady stále ubývá, což dokazují i čáry na břehu pláže, které vytvořily nánosy lehčího písku v místech, kde byla hladina včera.
3: Je to vidět jakoby i tady ty nánosy, že to je zhruba ten metr a půl, to plus minus udělá za den, jakoby na délku, jo.
1: Voda tak musí bedlivě sledovat zakotvené lodě s občerstvením u pláže. Mohly by totiž skončit na souši.
3: No je s tím akorát více práce, musíme to častěji posouvat, jo. Když voda ubývá, tak musíme jít za tou vodou, takže má to vliv na to, že máme větší písečnou pláž.
1: Nedostatek vody v Dyji je dlouhodobý problém. Letos v kombinaci s horkem a sinicemi dál potoku uhynuly tuny ryb. Jednou z možností, jak situaci zlepšit, je i odběr vody z Dunaje 70 km dlouhým kanálem. Studie už potvrdila proveditelnost projektu. Na řadě jsou teď jednání s rakouskou stranou. Projektem se zabývá i pracovní skupina Dolních Rakous a Jihomoravského kraje. Pokračuje náměstek hejtmana lidovec Jan Zámečník.
4: Pokud by to mělo dávat z hydrologického hlediska největší smysl, tak by ta voda se měla čerpat na naší straně před nátokem Dyje do Vranovské přehrady.
1: Přítoky do přehrady jsou teď podle povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování i tím, že z ní voda odtéká, upřesňuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
1: Vranovská přehrada podle Kučerové pomáhá udržovat dostatek vody v Národním parku Podyjí, který pod hrází začíná. Jestli nakonec kanál Dunaj-Dyje bude do přehrady vodu opravdu jednou přivádět, se ale zatím s jistotou říct nedá. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: A kdo to byly zaříkávačky? To nám už za chvíli poví Miroslav Marek a děda Součku v pořadu Bejvávalo. Do té doby Beatles nebo právě teď Miroš Birka.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, máme krátce po půl čtvrté a na řadě je teď pořad Bejvávalo, ve kterém se dnes zavzpomíná na dřívější lidové léčitelky.
1: Bejvávalo.
2: Kdysi se lidi snažili odpomoct svým blízkým či sousedům od nějaký tý choroby nebo chmury všelijak. Bejvávaly ženy, které různým tajemno budícím říkáním vyháněly z těla nemocného nebo uhranutého člověka nemoci a zlé síly.
3: U nás se jim říkávalo zaříkávačky. Aby v tom svém konání ale měli výsledky, museli, podle tehdejší víry, shromáždit 9 druhů dřeva. Ty druhy se lišily krajově, ale nikdy nesměl chybět jalovec.
2: Jalovec je keř nebo malý strom, na kterým rostou jalovčinky.
3: No, tak je to. A odpradávna se praktikovalo žvejkání těch jalovčinek. Bylo to prý proti zápachu z pusy a taky, když nemocnej neměl chuť k jídlu.
2: Ovšem, jalovec měl mít pro naše předky taky doslova magickou moc.
3: No, možná to bylo i pro tu jeho zvláštní vlastnost, že hoří, i když uřízneš čerstvou větvičku.
2: Aha, takže nejen pro tu vůni, ale asi i pro tuhle vlastnost se za starých časů vykuřovaly místnosti a chlívy jalovcem.
3: Ono to mělo takovou lesní, pryskyřičnou a kořenitou vůni. U nás se to taky dělalo. Kvůli zahnání čarodějnic a sil temnoty, který mohly škodit člověku i dobytku.
2: Jalovec se ovšem používal a pořád i používá i v kuchyni. O tom by mohli svý říct především milovníci zvěřiny. Ty modro-černý plody jalovce byly od nepaměti známý jako dochucovadlo masa, nádívek nebo vomáček.
3: No, ale není nad jeho léčivý účinky. Musí se s tím ale opatrně. Už starý báby kořenářky jalovec odporučovali při, při plynatosti. No, když tě něco nadejmá, tak.
2: Jo. Jalovec ale i chrání proti oparům a je dobrý na revma a bolení svalů a v kloubech.
3: No a kvůli tomu se za starých časů jahůdky jalovce po doma nakládali do kořálky.
2: No, však i teď se z nich vyrábí známá kořálka. Tej se kdysi říkalo jalovcová. My to dneska známe jako borovičku nebo džin.
3: A pak ta kouzelná moc, chlapče. Lidi třeba věřili, že porazit či podříznout jalovcový keř přináší člověku neštěstí. Naopak, větvička jalovce, nošená při sobě, chránila dotyčného proti nemocem. A ze stejného důvodu, takže aby se děvčat a ženských nedrželi choroby, šlehalo se vo Velikonocích v podhůří Beskyd ne vrbovejma proutkama, ale jalovcem.
1: Bejvávalo.

Nenechte si ujít Henčovský festiválek, který se koná dnes v Henčově u Jihlavy. Program už je v plném proudu a pokračuje v 17 hodin vystoupením Jardy Hypochondra a Divné party. Dál vystoupí i skupina Oči a další. Na místě nechybí vyladěné občerstvení ani skákací hrad a dobrá nálada. A na Českém rozhlasu Vysočina přidáme už také za chvíli fór pro dobrou náladu.

0: řekni fór.
1: No já fakt nemám rád ty vtipy o těch blondýnkách, fakt jo. Ale tenhle je dobrý, jo, to se takhle baví dvě blondýnky. A ta jedna říká, hele, hlásili, že z jihu přijde teplá vlna. Jo, to jsem zvědavá, za kolik budou prodávat klubko.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Blíží se 16. hodina na Českém rozhlasu Vysočina. Vás čekají historky a scénky na jediné téma lékaři. Dozvíte se, co s doktory zažili slavní herci, jak je ve scénkách stvárnili známí komici a co se o nich zpívá v písničkách. Vše nabídne dnes ve Hvězdných návratech Patrik Rozehnal na vlnách rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Vysočina. Tak si to nenechte ujít.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

lyckas. Ja, den är. Man var uppe nå uppe i Alec. Man var uppe nå uppe i Alec. Man var uppe nå uppe i Alovi. Uppe i Alec. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou.
1: Šestnáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na novou výši superdávky přechází přes 238 tisíc domácností. Za rok a půl novoměstský seniorský taxík převezl více než 5 tisíc lidí. Žena s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu už je ve fakultní nemocnici Bulovka. Neděle bude nejdříve zamračená, postupně slunečná, teploty do 30 stupňů. Začínají zprávy, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna výplata sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit více než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. 5 000 jízd už má za sebou novoměstský taxík Maxík. Přepravuje seniory a lidi s průkazem ZTP. Je určený hlavně k dopravě k lékařům a poskytovatelům sociálních služeb. V Novém Městě na Moravě funguje od začátku loňského roku.
3: Za cestu po městě lidé zaplatí 50 korun a pokud cestující s průkazem ZTP potřebuje doprovod, tak se s ním může svést zdarma. Taxík Maxík jezdí jen v pracovní dny. Zájemci si ho objednávají předem. Nejen na cesty k lékaři, ale i na nákupy ke kadeřnici nebo na pedikuru. Službu můžou využívat obyvatelé Nového Města a místních částí. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je v pražské nemocnici na Bulovce. Podle ministerstva zdravotnictví žena pobývala v Ugandě. Dnes ji převezli na Bulovku z fakultní nemocnice v Hradci Králové, která podezření oznámila. Podle mluvčí ministerstva Nadi Chatové veřejnost ohrožená není.
4: Celý postup probíhá podle předem připravených a pravidelně procvičovaných postupů za spolupráce nemocnic, hygienické služby i složek integrovaného záchranného systému. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení vysoce nebezpečné nákazy u pacientky velmi nízká. Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
1: V lavíně při expedici v Pákistánu zemřel slavný nepálský horolezec Nirmal Purja. Vytvořil rekord v nejrychlejším výstupu na 14 nejvyšších hor světa. Purje a dalších 9 lidí se pohřešovalo od čtvrtka po zasažení lavinou na 12. nejvyšší hoře světa Broad Peak. Nepálský horolezec světového rekordu ve zdolání všech 8000 dosáhl za 6 měsíců v roce 2019.
2: Sport.
1: Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Českou hráčku v červnu potrestala 4letým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. V rozsáhlém textu agentura napsala, že nezávislý tribunál měl pro hráčku pochopení a událost označil za nešťastnou. Ohledně výše trestu pro Vondroušovou prý ale neměl na vybranou.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě je teď 29 stupňů, v Třebíči nebo Bystřici nad Pernštejnem 32. V noci ojediněle sprchne, teploty se stoupí až ke 14 stupňům. Zítra ráno a dopoledne čekáme spíše zvětšenou oblačnost a pouze výjimečně se mohou vyskytnout přeháníky. Odpoledne a večer bude polojasno, občas i skoro jasno. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 u Humpolce na 90,5 kilometru ve směru na Prahu došlo k požáru dodávky s vozíkem. Omezení je pouze u krajnice, přesto projíždějte velice opatrně. A ve Velké Bíteši stále pozor v ulici Kapitána Jaroše. Probíhá tam odklízení, havárie, motorky a jeden jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavenej.
6: No to já taky, co tam máš dál?
5: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
6: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
5: No nosím, ale to nepomáhá.
6: A na venol beriš?
5: No beru.
6: Tak dál.
5: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
6: A celý se otočit můžeš? Takhle?
5: To jo.
6: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
5: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
6: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
5: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
6: Ale vstáš.
5: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
6: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
5: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
6: Další.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme rezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličku žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Mirečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal,
3: říkáš meniskus?
2: Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví doutník. A takhle mě léčil těmahle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou. Byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, tak já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí

0: takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prílék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
1: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš, tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
2: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
1: No, byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo, nebyl.
2: Jako nebyl.
1: Ne, nebyl.
2: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
1: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
2: Všechny, co užíváš.
1: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
2: Ty bereš všecko preventivně.
1: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky možná. No,
2: a ty bereš 8 druhů prášku různej?
1: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže no, takže.
2: To byl prášek, který jsi neznal.
1: Ten jsem ještě právě neznal.
2: A chtěl jsi ho zobnout.
1: Chtěl jsem si zobat.
2: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
1: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
2: A zastavilo se to, jo?
1: Jo, mám to.

a svoje starosti a často divné nálady. Víte však sám, jaký vzít lék, zda trochu medu, zda

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? To spoustu černých káv, nebo těch pár kytek od lidí?

0: anebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: Vidíte, jak nám to jde. Už se nám to rozbíjí.
4: Copak. Zrovna na odlehlé místě a v takovém hlubokém lese. A tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste v bezvědomí?
3: Zatím ne.
4: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak copak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
3: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
5: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
3: No tak, já mám...
5: Co máte?
3: Mě bolí... Mně se dělá...
5: No co se vám dělá?
3: Já nevím.
4: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
5: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývám běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
3: No, tak vidíte.
5: Vymlčte, vy jste v šoku. A jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti. Komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ní.
4: Copak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
3: Ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
4: ano.
3: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
5: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
3: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstekí kopnu do prašivky.
4: Ano.
3: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
5: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
3: A ukopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
4: To vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
5: Taky naschledanou. Kvůli čemu jste asi v lese?
4: No, kvůli houbám, jak jsme říkali.
5: To si myslíte vy. Kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
6: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný. Vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte. Tak.
4: Kde by se v lese vzalo pravítko?
5: Vymlčte. Asi šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil.
7: Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
4: On sebou škube.
7: Škubejte sebou, raněný, nebo vám to špatně sroste.
3: Mně už to srůstá.
7: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. Noži. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme co? No, v letních měsících.
3: V letních měsících
4: máme... Omrzliny.
7: Ale prosím vás.
3: V letních měsících...
7: No, vy sám, mladík, u vody.
3: U vody hmyz, štípa.
7: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přítel.
4: Utonutí.
3: U vody utonutí.
7: To je zásadní.
4: Utonutí, jak
7: to
4: je
7: víme,
4: tady.
7: Už
3: u vody utonutí.
7: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
3: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
7: na ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mi něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blinka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
3: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Ale já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamarády, jestli tamhle stojí Auserrechne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
7: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
3: Tak až se topí on, já už to mám dost noho.
7: Tak dobře. Topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
4: Hoďte mi korky, plavčík, topím se!
7: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
3: Teď už je na břehu.
7: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
3: No. Odkuď kam?
7: No odkuď kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
3: Pane instruktore, nešlo by něco udělat s tím jeho knírem?
8: Prosím vás, proč?
3: Ono mě to asi bude šimrat.
8: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
4: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
8: No tak prosím, po něm.
3: Mě to bude šimrat.
8: Ale mladíku, tady jde o život a vy podáš šimrat.
3: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napřed oholíme a pak ho teprve zachráníme.
7: Tak si ho oholte, co mám
4: pozor, pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo holí.
8: A
3: mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
7: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzyňské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
2: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: No to mám radosť, že ešte žiješ, kamaráde. Kdyby si videl, jak my sme ťa krásne zapili, celá hospoda, čoveče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A ja som říkal chlapom, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Co ste pili?
0: Co sme pili? Všecko, kamaráde. Všecko, soudne podle kocoviny. A sme ti probrali věci, hoj. Hele, ty si říkal, že máš horečku.
1: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou z něčeho nic takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
1: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměl štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš šmik kliku jako on. Šmik, fik, hotovo.
2: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
3: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
4: Ano, a kdy se vám to děje?
3: No, vždycky, když telefonuju.
5: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
4: Ano, ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
5: No, nevím, asi 2 roky.
4: No, ale proč jste nepřišel dříve?
5: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
4: Ne, ne, ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
6: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
7: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
8: Na kožní oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
9: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
10: Hergot, sakra.
9: Máte nějaký problém?
10: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
11: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
9: 500 korun.
10: 600 korun.
9: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
10: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
9: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
10: Ne.
9: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
10: Já bych se na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

monology, zdravíme i patology, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice, a my, co jsme churaví.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, odej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřek taky, já řek tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky...
2: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Alojze Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: și prosim. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky, si pane Novotný, pořád se mě děláte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Mě jdu nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No, jsem tajně, tak proto to dosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gyndě. Opravdu to už není, to přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnici ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošatka zdraví, tam jsi vlastně léky.
0: Ale výborně, ano, chápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžkej pokondr, vystoupí těžkej hypokondr. Zapotřebí. Podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocnej.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělí, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to je rozmlátím.
0: Klid, klid, říká, uklidni se.
1: Novoty, já tě
0: zpnu.
2: Ino, jste to vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí? Co já jsem se kvůli vám nenaspal? Co já jsem se odkopával? Co já jsem se nadřel v noci? Jak jsem na vás myslel?
1: Ina, která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
3: Vy jste pan doktor Blažej?
4: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já, když jsem se... Poslouchat mě. Já, když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně? Já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
5: Ino.
3: Ano.
5: Ano, Ino.
3: Co ano?
5: Co asi ano, Ino?
3: Ne.
5: Ne, ano.
3: Ne, ne.
5: Takže ano. Inu.
1: Prosím vás, tady, nechte toho, domočkáváme se tady, tady umírá člověk, vy mě nejste žádný doktor, na tož byla, že vy jste u mě normální cvok.
6: Volal mě někdo?
1: Cvak, já jsem říkal cvok.
6: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
6: Co? A co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, tak co, čeho? No. Indikace, no. Víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
6: Nerozumíte doktorům? Nerozumím. No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
3: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
6: Co prosím?
3: Abyste mu dal tu injekci.
6: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď. A kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil. Vy už jste z těch nových dílů Nemocnice na kraji města.
2: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
6: Jak to?
2: Holky nepřišly.
4: Jestli budete kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
2: To není špatný nápad. A já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
4: No?
2: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
6: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
7: Co? Volal mě někdo!
8: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Já vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: On by umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. Ale on tlustý tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je budu čistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarad, on exce takovou dálku. A pan doktor je tam hodný, já mám tak zlatý ruce.
2: Není hodný, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore. Pane doktore, smilujte se.
2: Šeňko, někam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro líný partaj, ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jinýho než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo
3: mít. Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a řve jak postřelenej kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby bedne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jaký lítal? Vidě to tady lekouce.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjdete se podívat, jak ho to bere. Půjďte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Kdo to porád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora a jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás holkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj, kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. Nepoletí, on se zvířat bojí.
2: A
5: je komár, jo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabe, kde může. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený. Na dovolenou místo k moři jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Leichnerovic holka letěla někam s esotravelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si chci, že si odrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek, ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby nehoběl všem a samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: A co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám řádí chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirínů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle, tak. Ale můžete i ty zdraví si vzít, jo? Protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: Ne, tak ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, no, takový zmatek.
6: Ne, to ne. Já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, jestli jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte? To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několika hodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičko a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak třikrát denně. Budete ji muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky ji budete muset pravidelně měnit pleny, taky ji omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně jde na noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najede na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží u Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soudán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Lidé na Jihlavsku mají šetřit vodou. Vodoprávní úřad zpřísní kontroly. Muž z Brna, který okradl Českou národní banku o miliony, je ve vazbě. Fotbalisté FC Vysočina budou hrát druholigový duel na stadionu v Třinci. Neděle bude nejdříve zamračená, postupně slunečná, teploty do 30 stupňů. Začínají zprávy. Ve studiu je s nimi Karol Pěška. Šetřit vodou musí kvůli suchu a špatné hydrologické situaci lidé na Jihlavsku. Vyzval je k tomu vodoprávní úřad. Obyvatelé nemají odebírat vodu na mytí aut, zalévání hřišť nebo zahrad, na napouštění bazénů, případně kropení zpevněných ploch. Více doplňuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
7: Vodoprávní úřad také zintenzivní kontroly, zaměří se zejména na dodržování povolených odběrů, a to jak povrchové, tak podzemní vody. Kontrolovat bude také průtoky v malých vodních elektrárnách a dohlížet chce také na dodržování manipulací na vodních nádržích v souladu s platnými manipulačními řády.
6: Vranovská přehrada má kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle povodí Moravy pouze na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí 60 cm za týden. Kromě odpařování je to i tím, že z ní voda odtéká, upřesňuje mluvčí povodí Jana Kučerová.
8: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
6: Kvalita vody na Vranově je nicméně podle měření hygieniků ke koupání vhodná. Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Muž podle nich během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil škodu v řádu desítek milionů korun. Kriminalisté se teď s pomocí obviněného snaží získat ukradené peníze zpět. Krajské státní zastupitelství v Brně podle mluvčího Petra Lužného k žádosti o vazbu přistoupilo kvůli obavě, že se muž pokusí utéct.
9: Obviněný je ohrožen trestem odnětí svobody ve výši 5 až 10 let. Z tohoto důvodu, i přesto, že nějakou formou spolupracoval, tak zde byla obava jednak, že by mohl ovlivňovat svědky v té počáteční fázi vyšetřování a jednak, že by mohl z důvodu toho vysokého hrozícího trestu uprchnout.
6: Španělská enkláva Melilla znovu otevřela jediný hraniční přechod, který spojuje s Marokem. Kontrolní stanoviště Beni Enzar Španělé uzavřeli ve čtvrtek po masivním průniku několika desítek tisíc migrantů do druhé španělské enklávy na marockém pobřeží Ceuta. Na hranici s Melillou stálo od čtvrteční noci 600 vozidel. Podle představitele španělské vlády se hranice znovu otevírá postupně. V jednu chvíli jsou policisté na výjezdu i výjezdu na hranici schopni zkontrolovat 20 aut. Pěší procházejí oběma směry plynule.
0: Sport.
6: Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovali na evropském šampionátu v italském Vareze stříbro na dvojce bez kormidelnice. Z vítězství se radují Rumunky. Dvojskyf neděla podrazil, obsadil 6. místo. Fotbalisté FC Vysočina dnes odehrají zápas druhého kola nové sezóny druhé ligy. Po úvodním domácím vítězství nad Viktorií Žižkov tentokrát nastoupí na hřišti soupeře, kterým je FK Třinec. Utkání na severu Moravy začne v 18 hodin.
0: Počasí.
6: V Dukovanech je teď 33 stupňů, v Telči 29, Nový Rychnov hlásí 26. V noci ojediněle zaprší, teploty klesnou až na 14 stupňů. Zítra ráno a dopoledne nás čeká spíše zvětšená oblačnost a jen výjimečně přeháníky. Odpoledne a k večeru bude polojasno, chvílemi skoro jasno. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: V Moravských Budějovicích musí řidiči počítat s uzavírkou ulice U Mastníka. Důvodem jsou práce na vozovce. Nehody teď nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: 30-letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky, v mrazu a sněhu prchala před bandity a hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte už za pár minut v dnešním díle pořadu Stopy, fakta, tajemství.

0: topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Ztracená v Tibetu. Příběh lékařky, která se nikdy nevzdala, i když dohlédla na dno bolesti.
1: Klečela, zdrcená žalem, u malé bedny na léky. Vystlala ji bělostými prostěradly. Pak do ní položila tělo svého mrtvého syna. Jmenoval se Charlie a vypadal, jak jeho matka později napsala, něžně a mírně, jako by spal. Do rukou mu vložila kytici divokých aster, natraných na úbočí Dankla. Jak se blížil večer, tím krásnější se zdala být tvář mrtvého dítěte. Do improvizované rakve matka ještě vložila všechny drobnůstky, s nimiž si chlape zrával. Přidala kus plátna, na něž přítomní napsali svá jména. Matka, otec a tibetský sluha Ráhim.
2: A pak nastalo poslední těžké loučení. Své jediné dítě, které nám dalo tolik štěstí a radosti a získalo nám svojí roztomilostí tolik přátel mezi domorodci, zanechávali jsme v této studené, nehostinné zemi. Stáli jsme všichni tři nad otevřeným hrobem. Můj muž předčítal tibetské pohřební žalmy, aby Ráhim rozuměl. A pak jsme pokryli rakev s chladnou prstí Tibetu. Velké, zapovězené země, v jejím šlůně odpočívá nyní mrtvola prvního křesťanského dítka. Malého Charlieho Carsona Reinharta, zesnulého ve věku 1 roku, 1 měsíce a 22 dnů. Manžel a Ráhim přivalili na hrob těžký balvan, aby nemohl být zvířaty rozhrabán, a odstranili pak vše, co by mohlo připomínat, že zde byl někdo pohřben.
1: Tak popsala v knize S Tibeťany ve sněhu a chrámu, u nás vyšla zkráceně pod názvem Mezi tibetskými mnichy a kočovníky, nejtěžší chvíle svého života kanadská lékařka Suzy Reinhartová. Smutný příběh se odehrál v době, kdy mířila společně se svým mužem, nizozemským misionářem Petrusem Reinhartem a s tibetským sluhou Ráhimem do Lhasy, do zapovězeného města, které se stalo srdcem tibetského buddhismu. Do města, které patřilo a patří s nadmořskou výškou přes 3600 metrů nad mořem k nejvýše položeným městům na světě. Smrt dítěte je zastihla severně od okresního města Naghu, severovýchodně od Lhasy. Doktorce Reinhartové bylo 30 let. Narodila se v roce 1868. Její muž, Petrus Reinhart, byl stejně starý. Co je přivedlo na tuto cestu? Novozelandský misionář Paul Hathaway, autor populárních jako třeba Nebeský člověk či Bratr Jun, napsal o Reinhartových několik zasvěcených statí. Z jedné z nich se dozvídáme.
0: Dva misionáři Petrus a Suzy Reinhartovi přijeli do Tibetu v naději, že tu budou šířit křesťanství a léčit obyvatele. Po několik let se soustředili na šíření evangelia mezi tibetskými buddhistickými mnichy a často navštěvovali kláštery. Byla to doba zuřivého konfliktu mezi Tibeťany a muslimy, kdy během muslimského povstání byly zabity tisíce lidí.
1: Z Kanady se Reinhartovi vydali na podzim 1894. Prvním cílem jejich cesty měl být buddhistický klášter Kumbum, jedno z center tibetské kultury. Odtud se pak chtěli vydat dále až do zakázaného města Lhasy. Jak Suzy Reinhartová ve své knize napsala, nejprve se usadili ve vesnici Lusar.

0: Zatímco Petrus Reinhardt tu již v minulosti pobýval, jeho žena tu byla poprvé. Na cestu se však dlouho připravovala. Jak se ostatně můžeme rozvědět z textu, je už autorem je zmíněný Paul Hathaway.
1: Narodila se v Chathamu v Ontáriu. Narodila se v roce 1868 jako Susanna Carsonová. Její otec byl ředitelem školy a školským inspektorem. Susanna, které se říkalo Susie, byla už jako dítě aktivní v metodistické církvi. Nosila v sobě sen, že se jednou vydá do zahraničí, jako misionářka. Po skončení školy se přihlásila stejně jako její sestra ke studiu medicíny. Susie promovala v roce 1888. Studium dokončila také její sestra Jenny. Obě pak praktikovali v nemocnici v Londýně. Po smrti jejich otce se vrátili do Kanady.
0: V roce 1894 potkává 26letá doktorka Susie Carsonová Holanďana Petruse Reinhardta. Do Toronta připlul z Evropy v roce 1889. V roce 1890, když Susie působila jako lékařka v Londýně, odjíždí Petrus Reinhardt do Číny jako misionář šířící křesťanské učení. V Číně a Tibetu působí 3 roky. Dostane se také do kláštera Kumbum. Perfektně se naučí čínsky. V roce 1893 se vrací do Toronta. Tady se zblíží s doktorkou Susie Carsonovou. Za několik týdnů se vezmou. Už s myšlenkou, že se vydají na cestu misionářů. Do Číny, do Tibetu. Citujeme z knihy Susie Reinhardtové Mezi tibetskými mnichy a kočovníky.
1: Šli jsme s pevnou důvěrou v Boha, s cílem šířit jeho slova. Cítili jsme, že to jsme právě my povoláni k této průkopnické práci. Ačkoliv jsme věděli o obtížích, které nás čekají, byli jsme nadšeni, že budeme moci síti ušlechtilé símě do dosud nevzdělávané půdy.
0: Nejprve připluli do Šangaje. Další 100 kilometrů putovali čínskou džunkou až do Fangchenkangu. Další úsek, byly to opět 100 kilometrů, absolvovali povozy taženými mesky.
1: Naše zásoby byly uloženy ve 13 velkých bednách. Skládaly se z kuchyňského a domácího nářadí, chirurgických nástrojů, léků, zbraní, nábojů, knih, mezi jinými také tibetsky psaných biblí, psacích potřeb a fotografického aparátu. Kromě toho tam byly ještě teploměry, kompasy, šicí stroj a kolo.
0: Čteme v knize Mezi tibetskými mnichy a kočovníky. Další cesta vedla do Lanzhou, hlavního města provincie Kansu. Provincie na jihu hraničící s tibetskou náhorní plošinou. Provincí, kterou kdysi vedla proslulá hedvábná stezka, jež spojovala Čínu s arabským světem. Manželé se dostali až k proslulé velké zdi a posléze dosáhli Sinengu, jedno ze sídel čínské křesťanské vnitrozemské mise. Prozatímní konec jejich dlouhé cesty byl v Luseru, v prašném městě, rozkládajícím se v bezprostřední blízkosti kláštera Kumbum. Tady nyní chtěli šířit křesťanskou věrouku a léčit místní obyvatele, jak se píše v knize Mezi tibetskými mnichy a kočovníky.
1: Jakmile se rozhlásilo, že poskytujeme lékařskou pomoc a rozdáváme léky, přicházeli k nám lidé zcela nenuceně. Začali Číňané, brzy se objevili také Tibeťané. Pak přišlo dokonce i několik lámů, takže jsme měli práce dost. Protože se nám nedařilo přinutit Tibeťany, aby vyslechli naše kázání, pozůstávala naše věrozvěstná práce hlavně v tom, že jsme rozmlouvali o křesťanství s lidmi, kteří přicházeli do našeho domu.
0: Doktorka Reinhardtová s údivem zaznamenala, jakými metodami v tehdejším Tibetu se léčilo. Překvapilo jí to, co dnes známe jako akupunkturu.
1: Tibeťané neznají lékařské vědy. Bolení hlavy léčí se obklady. Při revmatismu zapichuje se do ramene nebo do paže jehla. Zuby se trhají kleštěmi, přitom jde obyčejně kus dásně sebou. Při žaludečních bolestech dává se chorému kus knotu namočeného v horkém tuku anebo bývá důkladně zpracován pěstmi. Nejběžnějším lékem je papírek, na němž je napsána nějaká modlitba, ten se svine do kuličky a spolkne.
0: Reinhardtovi se najeli učitele a brzy se naučili obstojně tibetsky. To proto, že se chtějí dostat co nejblíže k místním lidem. Díky tomu se spřátelili i s hlavním představeným kláštera Kumbum. Jeho důvěru si získali natolik, že se pak klášter stalo jejich druhým domovem. Úspěšně začleňování do zdejšího světa jim narušilo muslimské povstání. V této době žilo v rozlehlé zemi zhruba 400 milionů Číňanů a mezi nimi 20 milionů muslimů. V provincii Kansu bylo asi 0,5 milionu muslimů. Tvořili čtvrtinu obyvatelstva provincie. Lidi zachvátilo hromadné zděšení. Měli totiž ještě v živé paměti předchozí muslimské povstání, které vypuklo ve druhé polovině 19. století. Vesnice Luzar byla dvakrát zcela vyplněna. Ohnické nové spoury v provincii Kansu byla oblast Siningu, obývaná Selary, muslimy turkického původu. V klášteře Kumbumu a ve vesnici Lusar se buddhističtí lámové, obývající klášter, ale i další obyvatelé připravovali k obraně. Opět čteme z knihy mezi tibetskými mnichy a kočovníky.
1: Lámové si opatřili zbraně všeho druhu, cvičili se horlivě. V Kumbumu se mezitím hromadil dav uprchlíků z osamělých osad. Ceny potravin úžasně stoupaly, množily se řady žebráků. Mnozí přátelé nám radili, abychom se vrátili do vlasti, anebo uprchli do Siningu, který byl opevněn a hájen silnou posádkou. Rozhodli jsme se však zůstat tady. A byli jsme velice překvapeni, když nás představený kláštera vyzval, abychom se raději přestěhovali do kláštera. Přijali jsme to s radostí, nejenom proto, že tam bylo bezpečněji, nýbrž také z toho důvodu, že pobytem v klášteře náš vliv na okolní obyvatelstvo vzroste.
0: Další měsíce žijí manžel Reinhardtovi v klášteře. Ten se mezi tím proměnil v jednu velkou nemocnici. Reinhardtovi ošetřují nemocné a raněné a často se vydávají přímo na bojiště.
1: Po celý den jsme se zabývali výjímáním střel, také obvazováním ran. A přece nestačil čas pro všechny raněné. Protože nebylo radno zůstávat přes noc v tak nebezpečné blízkosti nepřítele, vraceli jsme se do kláštera s tím, že budeme v práci pokračovat opět ráno. Za svitu měsíce vraceli jsme se mlčky domů v doprovodu čety vojáků, která vyslala napřed hlídku, abychom byli pojištěni před nepřátelským výpadem. Pátrání po strhujících osudech odvážné lékařky a misionářky, která byla na střeše světa, jak se Tibetu říká, nucena několikrát přežít svou smrt, pokračuje.

0: Reinhardtovi nedělali, co se raněných týkalo, rozdíly. A tak se několikrát stalo, že Petrus Reinhardt ošetřoval i zraněné muslimy. Jeho žena později napsala.
1: Když čínští či tibetští vojáci viděli, že misionář je k muslimům stejně tak laskavý, jako je i k nim, byli naprosto ohromeni. Setkávali se tu se zákonem křesťanské laskavosti. Tenhle zákon podněcuje lásku a milosrdenství třeba i k nepříteli.
0: Jak doktorka Suzy Reinhardtová napsala, kromě svého lékařského a ošetřovatelského poslání nezapomínali na misijní činnost. To i přesto, že mnozí obyvatelé jejich milostrenství vůči raněným muslimům nechápali. Muslimské povstání bylo potlačeno. Vyžadalo se životy na 100 000 lidí. Je konec léta 1896. Reinhardtovi se nyní vydávají do obchodního města Tankar. Přestože jsou všeobecně oblíbeni a milováni, jejich úsilí šířit tu křesťanství nenese očekávané ovoce. O to více jsou posedlí dávnou myšlenkou vydat se opět na cestu a dostat se do místa bohů, do zakázaného města Lhasy, které od roku 1846 oficiálně nenavštívil žádný člověk ze západu. V Tankaru, kde si pořídili ordinaci a lékárnu, stráví manželé další měsíce. V roce 1897, 30. června, Suzy Reinhardtová porodí syna. Dostane jméno Charles Carson. To už se ale Suzy i Petrus připravují na svou vysněnou cestu do Lhasy. Čeká je trasa vzdušnou čarou 800 mil. Jenomže cesta vede přes vysoké hory, horské průsmyky, nebezpečná údolí, často v nadmořské výšce okolo 5000 metrů. Sídlím na 2 roky s 500 vytištěných biblí v tibetském jazyce, vydávají se tedy i s 10měsíčním synem a několika průvodci na koních na cestu. Je 20. květen 1898.
2: Jejich cesta byla noční můrou od začátku do konce. Průvodci se jim postupně rozprchli. Manželé s neochvějnou touhou stát se prvními křesťanskými misionáři v zakázaném městě však vytrvale pokračují v cestě. Putují 2 měsíce. Pak je ale přepadnou bandité. Přijdou o velkou část zásob. Zůstane pouze poslední věrný průvodce. A pak náhle zemře jejich 13měsíční syn.
0: Píše ve své studii Paul Hathaway. V čase úmrtí jejich syna se nacházejí u okresního města Naghu. Od Lhasy je dělí už pouze 100 mil. V té době je však opouští jejich poslední věrný průvodce. Petrus a Suzy zůstávají sami, pouze s jedním koněm. Vydání na milost a nemilost Tibetanů. S těžkým srdcem se vracejí na jich. Opět jsou ale přepadaní lupiči. Jen tak uniknou. 26. září 1898 spatří na druhém břehu řeky tábor kočovných Tibetanů. Petrus Reinhardt se rozhodne, že požádá o pomoc. Musí však řeku přeplavat. Suzy později napíše.
1: Byl už skoro uprostřed proudu. Najednou se obrátil, vrátil se zpět a co si na mě volal. Nerozuměla jsem však, hukot vln přehlušoval jeho hlas. Potom jsem viděla, jak kráčí po břehu proti proudu, ačkoliv stany, ke kterým mířil, byly po proudu. Pak se dal stezkou podél skal, jež nám včera zatarasili cestu a zmizel mi z očí. Nikdy už jsem ho nespatřila.
0: Prožila bezesnou noc. Nevěděla, jak se přes rozvodněnou řeku dostat. Objevil se u nich skupina ozbrojených Tibetanů. O její manželovi prý nic nevědí. Když se je zeptají, zda se tu nebojí tak sama, odvážně jim ukáže nabitý revolver. Z této zbraně mohou 6krát vystřelit dřív, než vy stihnete vypalit jednu ránu, řekne nebojácně. A ještě dodá, že každá její střela může usmrtit 3 muže. Muži sice slíbí, že přivedou Jaka, aby se s jeho pomocí dostala na druhý břeh. Nikdy se však už neobjeví. Druhý den Suzy narazí na jinou skupinu Tibetanů. S jejich pomocí se přece jen dostane na druhý břeh. Stráví pak s nimi 4 dny. Muži s ní jednají jako s někým méně ceným. Nedovolí přespat ve stanu. Přespává tedy v nedaleké jeskyni, kde před ní byla ustájena nemocná kráva. Kvůli své bezpečnosti takřka vůbec nespala a byla si téměř jistá, že se ocitla mezi lidmi, kteří zabili jejího muže. Během 4 dnů ji kočovní Tibetané okradli o velkou část jejího skromného majetku. Přesto se jí podařilo přemluvit s pomocí ukrytého kousku stříbra 3 muže, aby ji doprovázeli na další cestě. Napsala:
1: Loučení s hrobem mého dítěte a místem, kde jsem ztratila muže, bylo nejbolestnější, co jsem v životě prožila. To, co jsem tehdy cítila a jak jsem trpěla, nedovedu slovy vyjádřit.
0: Muži ji doprovázeli 5 dnů, pak ji opustili. Najala 3 místní vesničany, ale i oni od ní posléze odešli. V knize Skutečné příběhy o přežití, kterou napsal Paul Dauswell, můžeme číst.
2: Reinhardtová věděla, že její šance na přežití poté, co se ocitla sama v této nehostinné pustině, je velice malá. Byla ale odhodlaná nezůstat dlouho sama. Když cestovala přes hory, její pohled upoutala velká impozantní nosítka náčelníka, která v dálce spatřila. Byla to skupina Tibetanů. Vydala se k ním. Chtěla najmout nové nosiče a také koně. Koně se totiž pohybují rychleji než jakové, na kterých dosud cestovala.
0: Náčelník ale pomoc odmítl. Suzy Reinhardtová vsadila vše na jednu kartu. Začala vyhrožovat, že pokud na náčelníkové území zemře, čínští úředníci, kteří o ní vědí, obviní z její smrti. Když si všimla, že náčelník je uchvácen jejím dalekohledem, slíbí, že mu dá, pokud se ale postará o její další doprovod. Náčelník dá 2 muže. Ti dostanou rozkaz, aby ji dopravili do několik set mil vzdáleného města s čínskou správou.
2: Již prvního dne jí průvodci ukradli část jejího jídla. V noci ji nutili, aby s nimi spala. Doktorka je však varuje. Pokud někdo z nich přeruší její spánek, použije revolver. S blížícím se západem slunce dorazili k ohromné bažině. Zastavili se na kousku pevné země. Její průvodci nasadili příjemné obličeje a řekli jí, že jsou v bezpečí a že může klidně spát. Stočili se okolo ohně. Muži na jednu stranu, Reinhardtová na druhou. Hra o život mohla začít.
0: Píše Paul Dauswell. Věděla, že v žádném případě nesmí usnout. Pokud by průvodci na tomto odlehlém místě zavraždili, nikdo by se o tom nedozvěděl. S revolverem v ruce se modlila a prosila o sílu, která by umožnila zůstat vzhůru. Během noci na ní muži 6krát potichu volali. Pokaždé jim pohotově odpověděla. Ráno měli muži špatnou náladu. Suzy Reinhardtová nebyla tak snadnou obětí, jak si představovali. Kalvárie doktorky Reinhardtové ale pokračovala. V městě, kam mířila, vypukly neštovice. Navíc se ocitla v kraji, kde místní nemilostrdně zabili každého cizince, který se tam objevil. A zejména, pokud je to žena. Reinhardtová dala průvodcům dalších několik kousků stříbra a zopakovala výrušku, že jejich náčelník je nechá zabít, pokud se nevrátí s dalekohledem, který slíbila. Na to se všichni vydali na další cestu.
1: Měla jsem obličej polozakrytý kožešinovým límcem a velkým slaměným kloboukem, jaké nosívají čínští kupci. Moje pleť nebyla dávno bílá a z mých rtů nesplynulo ani slova. Nebylo tedy divu, že mne považovali za Číňana.
0: Psala Suzy Reinhardtová. Nakonec se dostali do města Raši Gomba, do města čínských obchodníků. Byla ráda, že se s průvodci může konečně rozloučit. Ochotný čínský obchodník jí zajistil oficiální povolení, které jí zaručovalo bezpečnou cestu. Putovala dále, až dorazila k řece Yangtze-Kiang. Po několika týdnech dalších došla do římskokatolické mise v městě Da Yanlu. Opět citujeme Paula Dauswella.
2: Dělníci pracující na misi spatřili před sebou podle všeho domorodou ženu, vyčerpanou, napůl vyhladovělou, oblečenou v cárech. Zdálo se, že má blízko k slzám a byla schopna pouze říci: jsem doktorka Reinhardtová.
0: Měla omrzlé nohy a trvalo několik měsíců, než se ze svého utrpení trochu vzpamatovala. Nikdy se jí ale nepodařilo přesvědčit žádného úředníka, aby začala vyšetřovat zmizení jejího muže. Jeho pravděpodobná smrt zůstala navždy tajemstvím. Píše se rok 1900. Doktorka Suzy Reinhardtová se po 6 letech vrací do Kanady. Jak její blízká přítelkyně poznamenala, ze světlovlasé dívky plné života se stala tichá, bělovlasá žena. Kdo by si ale myslel, že doktorka Reinhardtová bude nyní žít životem zlomené ženy, byl na omylu. Historik Alvin Osten z Univerzity Toronto ve své eseji o doktorce Reinhardtové napsal:
2: na přednáškovém turné po kanadských kostelích byla přijímána jako kanadská hrdinka, jež prožila ten nejnapínavější příběh o misijním poslání, příběh o oběti, o mučednictví. Byla přesvědčena o tom, že musí napsat knihu, o tom, co prožila, a hlavně o evangelizaci Tibetu.
0: V roce 1902 se nezdolná Suzy Reinhardtová do země, kde prožila tolik bolesti, vrací. Chce založit novou misi. O 3 roky později se 37letá lékařka a misionářka vdává. Jejím druhým mužem se stává James Moises, jeden ze 2 misionářů, kteří polomrtvou, když si přivítali v čínské římskokatolické misi. Následky jejího předchozího života se ale projevují stále více. Zdravotní problémy donutí, aby odcestovala zpět do Kanady. Jako 40letá přivede v lednu 1908 na svět chlapce. O několik týdnů později umírá. Svůj nedlouhý život doktorka Suzy vyplnila neuhasitelnou vírou ve své misijní a lékařské poslání. Je symbolické, že pro závěr své jedinečné knihy zvolila pasáž s poemy amerického romantického básníka James Lovella Columbus. Jaké je poselství básně věnované mořeplavci Krištofu Kolumbovi? Nebát se a překonávat rány osudu a nikdy se nevzdat. Jak James Lovell psal: vyvolený duch nemá na výběr. Nemůže říct si, udělám tohle nebo tamto. Sternot přijde zjevení. Boží ruka se tě dotkne a pak tě přivede tam, kde na tebe čeká Boží poslání.
3: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněla skupina Jelen. Zažili jste už někdy zemětřesení? Kde se s ním u nás můžete nejčastěji setkat? Přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

17:54, to je aktuální čas a po 18. hodině hrajeme dechovky na vaše přání Českého rozhlasu Vysočina. A vy to své můžete už teď poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz a nebo si jen tak zpříjemněte sobotní podvečer s muzikou, která vás pobaví.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Operní gala koncert v Jaroměřicích zahájí hudební festival Petra Dvorského. Pražská nemocnice Bulovka přijala ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Veslařky Flamíková se Šantrůčkovou slaví stříbrnou medaili na mistrovství Evropy. Zítra čekáme zpočátku zamračeno, během dne slunečno, teploty do 30 stupňů. Na řadě jsou zprávy, přináší vám je Karel Pěška. Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského začíná dnes večer v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zahájí ho slavnostní operní galakoncert v kostele svaté Markéty. Zazní tam známé árie a předehry italských skladatelů v podání orchestru divadla města Ústí nad Labem pod vedením dirigenta Norberta Baxy, přibližuje ředitel festivalu Jakub Pustina.
3: Festival Petra Dvorského nabídne obrovskou paletu hudby. Od té klasické velkého operního umění až vlastně k takovému lehčímu populáru. Čeká nás Jaroslav Svěcený, Cigánský ďábli, čtveroročních období, zahraniční hosté, kytarový virtuos Lubomír Brabec a legendární Felix Slováček festival zakončí.
2: Pražská nemocnice Bulovka přijala ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci s pomocí hasičů převezli na specializované pracoviště do Prahy. Záchranáři mají v takových případech jasně rozdělené funkce a zásah královéhradeckých hasičů popsal jejich mluvčí Radek Mencel.
4: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
2: Do pražské nemocnice dorazila pacientka kolem 16. hodiny. Bulovka je na podobné případy vybavená a žena byla ihned přemístěná do speciálního izolačního boxu. Jestli se nakazila a čím přesně, to by měli lékaři vědět do jednoho dne. Požár ve francouzském departmánu Gironde se podařilo dostat pod kontrolu a už se nešíří. Informoval o tom ministr vnitra Laurent Nunez s tím, že v některých oblastech je oheň stále aktivní. Vypukl před více než týdnem v borovém lese poblíž města Bordeaux na jeho západě země. Plameny zničily 42 000 hektarů lesa podél atlantického pobřeží. Evakuovat se muselo 220 000 lidí a 240 domů schořelo. Jde o největší francouzský lesní požár od roku 1949.
1: Sport.
2: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získali na evropském šampionátu stříbro na dvojce bez kormidelnice. V italském Varese letošní vítězky světového poháru nestačily pouze na Rumunky. Nabitý pozávodní program a vyhlášení si kvůli vysokým teplotám úplně neužila Anna Šantrůčková, jak popsala v rozhovoru pro Český rozhlas.
5: Ježíš, mě bylo strašně špatně. Ale ty závody tady fakt jsou hodně náročné. My vlastně dojedeme závod, hned musíme přistát. Tam teda naštěstí dostaneme nějakou vodu. Přišla nám naše týmová doktorka, dostali jsme nějakou chladící vestu, ale pro mě teda upřímně vydržet vlastně to vyhlašování, byť jsem byla jako šťastná, že se nám to podařilo, tak to nebylo úplně jednoduché, protože mi bylo fakt zlé.
1: Počasí.
2: V Náměšti nad Oslavou je právě 31 stupňů, v Počátkách 29, Svratouh hlásí 24. V noci ojediněle zaprší, teploty klesnou až na 14 stupňů. Zítra ráno a dopoledne nás čeká spíše zvětšená oblačnost a jen výjimečně přeháníky. Odpoledne a k večeru bude polojasno, chvílemi skoro jasno. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na hlavní silnici 38 na výjezdu z Jihlavy na Havlíčkův Brod kousek za křižovatkou Tři věžičky se stala nehoda. Havarovala tam dvě osobní auta, jeden jízdní pruh je uzavřený. A nehodu hlásí také Pelhřimovsko, stala se na silnici číslo 112, kousek od obce Zajíčkov. Tam se osobní auto střetlo se zvěří. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A je to tady hezký, dobrý sobotní podvečer vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina a začínají dechovky na vaše přání. Máme 1. srpna, svátek má Oskar a Ludomír, tak přejeme tedy jen to nejlepší a vůbec všem, kteří dnes něco oslavují, anebo zkrátka jen tak. A pro radost na úvod je tu Lesanka, Klatovský valčík.
1: Dechovky pro Vysočinu

0: Dobrý den. Já bych chtěla moc poděkovat za přání k narozeninám Věrce a Mirkovi z Batelova Irzovým. A Karl a sousedovi našemu Karlovi Dajčovi. Taky moc děkuju.
1: Dobře.
0: A vybrala jsem písničku, kterou mám moc ráda, tak doufám, že se jim bude taky líbit.
1: Já věřím, že ano, písnička je krásná. Moravěnka od Mistříňanky. To je paráda.
0: Tak jo, děkuju moc, paní Lívie, děkuju.
1: Nemáte vůbec zač. Mějte se krásně, hodně zdraví vám přeji, ať se daří a písničku si také užijte. A naslyšenou zase někdy, naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: Pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou si vytáhl z archivu Jarda z Vyskytné u Pelhřimova. I vás vítám. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, Liduško, já vás zdravím. Zdravím všechny posluchače a milovníky dechovek pro Vysočinu a dnes slaví krásné půlkulaté 75. narozeniny Pepa Vína ze Vyskytné. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody, kruhu svých nejbližších mu přejí

0: deti s rodinami, přátelé a kamarádi a Jarda s Janou. A vybral jsem jeho oblíbenou písničku Červenou sukinku s Kubešovkou a písnička je i pro vás, Liduško. Děkuji vám, že jste mě vzali do vysílání. Písničku pošlu všem posluchačům Mírovi a Věrce, Jirsovým Dobatelová, Vaškovi Doželivá a zkrátka všem posluchačům přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A můžete to pustit a moc vám děkuju a budu se zase těšit někdy na slyšenou anebo i na shledanou. Děkuju.
1: Já taky děkuju, mějte se krásně a hezký poslech. Kubešovka je tady.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním přání také Marty Zníškova a přeji pohodovou sobotu. A komu budeme hrát?
1: Dobrý večer, paní Libie, tady pozdrav Zníškova. Já bych dneska chtěla nechat zahrát do nebíčka panu Bohumírovi Křehlíkovi, který byl stálým volajícím a stálým posluchačem Rádia Vysočina a dnes by také oslavil své 80. narozeniny. Chtěli bychom mu popřát hlavně hodně štěstí a zdraví tam nahoru. Věříme, že tam na nás z vrchu dohlíží. A tomu s láskou přejí rodina Křehlíková z Bohdalova a rodina Dočekalova z Níčkova. A necháme mu zahrát to, nad čem jsme se domluvili.
0: Jistě, zahraje písnička Poběží tam nahoru a i pro vás samozřejmě a přeji vám krásný poslech a zdravím do Níškova taky. Mějte se krásně, Marto.
1: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou a tady už je Vysočanka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A já teď také přidávám vaši písemnost. Úklona patří všem, jenž tento pořad připravují. A já bych dnes k 32. našeho Štěpánka chtěl mu dát zahrát Tam nad mořem. Děkuji, táta Václav. To je krásné přání, které se vám právě teď plní a přejeme všechno jen to nejlepší. Tady už je Veselka.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání také na zavolání a dožili vás zdravím Vaška. Vašku, přeji ti dobré sobotní odpoledne nebo podvečer, jak chceš, a komu dáme zahrát, to se ptám.
1: A Zdeňko, hezký nevečer tobě a všem, kteří poslouchají tento krásný pořad. Chtěl bych dát zahrát jen tak pro radost písničku pro tebe, pro všechny do rádia, dechovkový kamarády, kamarádky, pak by to bylo pro Pepu Brávka do Brtné Uželíva, Jardu do Vyskytní, kterému děkuji, před chvilkou hrál, Míru Vacka do Vilemovic a pro Majku do Skály a Jirku Prokopa. Děkuji za zahrání, zase jen zaslyšenou, šťastnou cestu domů, ahoj, ahoj, a vybral jsem písničku Tam v dáli u Potlučku od Dobravanky.
0: Já už mám připraveno, takže spouštím.
1: Děkuji ti moc, měj se hezky, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, já děkuji moc krát a přeji krásný poslech.

17 hodin 32 minut, to je aktuální čas a na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Nikoho víc jsem nemiloval pro kamarádku Ludmilu Mátlovou z Heraltic, která dnes 1. srpna slaví krásných 80 roků. A tady je přání Miluško, vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, které moc potřebuješ, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, radost, spokojenost. Ti přeji Vencovští a já děkuji samozřejmě i za písničku pro nás. A teď už pro vás, paní Ludmilo Mátlová, hrají Žadoviáci. Všechno nejlepší.

0: to byla další písnička v našem pořadu a pokračujeme v krasojízdě. Já už teď zdravím také Alenku ze Zvoněhova, která se k nám dovolala. Přeji i vám krásný sobotní podvečer. A co zahrajeme a komu?
1: Děkuji, já vám taky přeji krásný podvečer, Didinko. A prosím, abych o písničku Hraničářskou. Jen tak pro zamyšlení. No.
0: Dobře. Dobře,
1: zahrajeme. Děkuji mnohokrát.
0: Já taky.
1: Mnohokrát a naslyšenou někdy.
0: Taky, děkuji moc. Mějte se krásně a naslyšenou a samozřejmě písničku si taky užijte. A já ještě k tomu vašemu přání přidám jedno, protože tady mám taky poptávku po Hraničáři. Prosím, zahrajte paní Haně Kremláčkové do Býtovčic. Děkuji vám, Jarka. Tak je tady Řečická kapela.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: Ano, a je tu další váš vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání polky Práci jsem předstíral pro našeho kamaráda pana Jiřího Kadlece z Dačic, ať mu ta víkendová směna rychleji uteče a může za námi přijet na chatu. Moc děkujeme, Zuzka Střeště. Tak ať to tedy odsejpá ta práce, pokud už jste to náhodou nestihl ukončit dřív, než já to odhraju. A tady je Václav Žákovec.

0: Autoři prohlašují, že podobnost s některými lidmi v České republice je čistě náhodná.
1: A pojďme na další písničku na Českém rozhlasu Vysočina. Prosím o zahrání Zastavte čas jen tak pro radost. A tu písničku bych věnoval přátelům dechovek. Paní Marii Hrnčířové, Doskály Majce a Standovi, Leciaksovým, Jirkovi Prokopovi, Pepovi Zelenému, Ludmile Kravkové, Dokališť, Věrce a Mirkovi do Batelova, také Jardovi do Dačic a možná udělá radost i Jardovi Hájkovi. Děkuji za odvysílání a přeji příjemný poslech Míla z Hořebníka. A tady už je tedy pro vás všechny Golčovanka.

0: Tak pojďme vplnit další hudební přání na Českém rozhlasu Vysočina a já už teď mám na telefonu také posluchače Petra. Petře, vítejte v našem pořadu a povídejte, komu zahrajeme.
1: Dobrý večer, tak zdravím všechny a chtěl bych zahrát panu Jaroslavu Reitermanovi staršímu k jeho vítězství v horubářské horácké lize, pozdravit celou jeho rodinu, protože teď to tady spolu slavíme, a pozdravit jeho soupeře, které všechny porazil, ať to za rok, ať ho vyzvou znova a zkusej ho porazit, ale nevypadá, že by se dál zatím.
0: Dobře, takže držíme pěsti a to přináší štěstí samozřejmě a doufám, že potěší písnička, kterou jsme víceméně vybrali. Letí bílá holubička.
1: Ano, nám to zabrat, ale bude to ono.
0: Já věřím, že ano, tohle je moc krásná písnička, tak ať potěší. Mějte se.
1: Tak děkujeme a naschle, dobrý večer.
0: Naschledanou, naslyšenou a hezký večer i vám. Pěkně si to tam užijte a teď už vám hraje Valaška.

Tak to byla Valaška a já ještě splním jedno přání, které se nám do pořadu vejde, takže písnička. Prosím, zahrajte nám Pro potěšení toužení od Hanačky z Břestu. Děkuji, Jirka. Vaše přání plním, ještě samozřejmě zahrajeme také, tady máme SMSku, tak doufám, že potěší tahle písnička Jarouška, paní Tyráčkovou, Sobkovou a pana Honzu z Brna, pro které chtěla nechat zahrát také Verča z Pelřimova. A já se těším příště.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď stavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa po rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahalem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme v plné sklizni.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Veronky Sonte, klasika je zde.
4: Z Kožichovic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Soud poslal do vazby muže z Brna, který okradl Českou národní banku o miliony. Za rok a půl novoměstský seniorský taxík převezl více než 5 000 lidí. Jihlavští fotbalisté hrají druholigový zápas na hřišti Třince. Zítra čekáme zpočátku zamračeno, během dne slunečno, teploty do 30 stupňů. Na řadě jsou zprávy, přináší vám je Karol Pěška. Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Muž podle nich během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil škodu v řádu desítek milionů korun. Kriminalisté se teď s pomocí obviněného snaží získat ukradené peníze zpět. Krajské státní zastupitelství v Brně podle mluvčího Petra Lužného k žádosti o vazbu přistoupilo kvůli obavě, že se muž pokusí utéct.
7: Obviněný je ohrožen trestem odnětí svobody ve výši 5 až 10 let. A z tohoto důvodu, i přesto, že nějakou formou spolupracoval, tak zde byla obava jednak, že by mohl ovlivňovat svědky v té počáteční fázi vyšetřování a jednak, že by mohl z důvodu toho vysokého hrozícího trestu uprchnout.
6: 5 000 jízd už má za sebou novoměstský taxík Maxík. Přepravuje seniory a lidi s průkazem ZTP. Je určený hlavně k dopravě k lékařům a poskytovatelům sociálních služeb. V Novém Městě na Moravě funguje od začátku loňského roku.
8: Za cestu po městě lidé zaplatí 50 korun a pokud cestující s průkazem ZTP potřebuje doprovod, tak se s ním může svést zdarma. Taxík Maxík jezděn v pracovní dny. Zájemci si ho objednávají předem. Nejen na cesty k lékaři, ale i na nákupy ke kadeřnici nebo na pedikůru. Službu můžou využívat obyvatelé Nového Města a místních částí. Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý mimořádnou schůzku. Důvodem je masivní průnik migrantů do španělské enklávy Ceuta na pobřeží Maroka. Ministři vnitra členských států prostřednictvím videokonference projednají aktuální vývoj situace. K takovému zasedání dříve vyzvalo 22 členských států unie. Do španělské Ceuty na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo 60 000 migrantů ze sousedního Maroka. Podle Madridu už v pátek většina z nich město opustila.
0: Sport.
6: Jihlavští fotbalisté v těchto chvílích hrají druhé utkání nové sezóny druhé ligy. Po úvodní domácí výhře nad Viktorií Žižkov se dnes vypravili na severní Moravu na hřiště FK Třinec. Teď je právě přestávka po prvním poločase a stav je zatím 0-0.
0: Počasí.
6: V Moravských Budějovicích je právě 30 stupňů, v Humpolci nebo při Byslavi 27. V noci ojediněle zaprší, teploty klesnou až na 14 stupňů. Zítra ráno a dopoledne nás čeká spíše zvětšená oblačnost a jen výjimečně přeháníky. Odpoledne a k večeru bude polojasno, chvílemi skoro jasno. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na dálnici D1 u Humpolce na 90,5 kilometru ve směru na Prahu probíhá likvidace požáru dodávky. Raději se připravte na zdržení, šťastně dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají

0: jiného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuju stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Ale to ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní? Co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hleďte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil, takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a v jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo,

tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo. Ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná. Ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívaly na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jiti na Blata, jiti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižní Čech staly České Budějovice. Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje Blackého, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj v té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, když to všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formanilo, lezilo se do těch rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanů, kterou pak převzali ty doudlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fiertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava, Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudleb, pocházím z Doudleb ze Straněna. Vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii. A řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu. A jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije. Ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil. No, když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jihočeským dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala?
1: Dudy jsou ladění nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jihočeská dudácká píseň podle vás?
1: No, samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: No, určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme. Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Baboucy. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Baboucy? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Baboucy, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali. No a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend. Našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce. Snažíme se předávat tu energii našim fanouškům. Oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají. A v tom je asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady ožijí. Jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Baboucy? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klarinetu, křídlovek a bas křídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky naše jsou to příběhy ze života, jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana křídlovkáře, mistra křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a, no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Vašek nastoupil o několik měsíců dříve. A já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, proč ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat? Děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi. Díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, křídlovkáři. Díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný den.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemné chvíle poslechu Goránka Oljača. Naším dnešním tématem je dovolená. S letním počasím si většinou spojujeme odpočinek, klid od práce nebo studia. Někdo si neumí představit jiný odpočinek než ten ve stylu přísloví všude dobře, doma nejlépe. Jiný naopak touží po zahraničních cestách, poznávání a nových dobrodružstvích. V našem pořadu je jistě na místě i otázka, kam se vydají a jak tráví dovolenou cizinci, kteří žijí a pracují v Česku. Kde je jejich zahraničí, popřípadě nejlepší doma? Co všechno se můžeme dozvědět z vyprávění o dovolených cizinců? Liší se od domácích způsobů? Rozhovory s návštěvníky letošního Refu Festu ukázaly nejen celou paletu jejich pobytových postavení, důvodu, proč přišli žít do Česka, ale také jejich běžné starosti a přání mluvit alespoň částečně anonymně. První spolubesednici jsem potkala u stánku organizace Inbáze, což je příhodné, protože právě ona Refu Fest pořádala. Paní Katarína pochází z Ukrajiny, ale její pobyt v Česku nesouvisí s válkou. S rodinou přišla před 5 lety a tak jsem si ji hned zeptala na dovolenou. Byla nějaká?
2: Ano.
3: Kam jste jela?
2: Do Chorvatska.
3: Byly v konkurenci i nějaká městečka z Česka?
2: Ano, byla jsem v Český Budějovice, Kutná Hora, spíš Vylet.
3: Snažíte se poznat zemi, ve které jste momentálně?
2: Ano, ano. No. Moc rád Vylety má.
3: A syn chodí do školy?
2: Do přípravky.
3: Jak se jmenuješ?
4: Vadím.
3: Jak se ti vede na přípravce? Dobrý?
4: Dobrý.
3: Dobrý. A už jsi našel kamarády?
4: Nevím.
3: Ani holčičky neznáš?
4: Já se neznám.
3: A kdy půjdeš do školy?
2: Tak. Od zaří.
3: Když začíná škola. Kdo má větší trému?
2: Spíš já. Maminka vždycky.
3: Maminka vždycky. A co děláte tady v Čechách?
2: No, já pracuji jako interkulturní pracovnice v Invazi. No, ještě jsem pracovala ve škole, ale byla jsem klientka z Invaze a dal jsem jako rostla a vyrostla a teď jako jsem kolegyně. Na Ukrajině jsem pracovala jako psycholožka v mateřské škole. Přemýšlíme o tom, že zůstaneme v Česku, protože byl to náš osobní výběr a staráme se tady integrovat, líbí se nám tady a plánujeme zůstat a pokračovat tady.

0: Mladá pani Barbara pochází z nejbližšího sousedství a může to doložit i pasem.
1: Mám slovenské občanství.
2: Takže oficiálně cizinka.
1: Ano, ano, je to tak.
2: No, no. A jak jste se dostala do Česka?
1: Přišla jsem tu za prácou. Pomáhám, alebo teda vybavujem stáže americkým študentom v Prahe.
2: Takže angličtinu umíte dobře.
1: Ano, ano.
2: A jste spokojená?
1: Ano, som.
2: A to jste nemohla dělat na Slovensku?
1: To nevím. Zase oni chodí do velkých měst, jako je Praha, a také příležitosti na Slovensku nejsou.
2: A přes léto, co děláte? Máte nějakou dovolenou?
1: No, oni právě, že chodí k nám hlavně cez léto, když nemají už školu, takže my vlastně v létě tu máme studentů, takže pracujeme. No, a potom mám nějaké dovolenky.
2: Obcházíte Česko nebo jedete někam jinam?
1: Kľudne aj niekde ďalej do sveta. Rada, hej, spoznávam celý svet, takže keď mám príležitosť niekde ísť, tak idem hoci kde.
2: Pomáhate cizincom, pretože ste cizinka, nebo sa už necítite byť cizinkou?
1: Jo, no, nakoľko sme vlastne boli Československo, tak sa úplne necítim byť, že som cizinka, no.

0: Mluvíme dnes o tom, co dělají zdejší cizinci během prázdnin a dovolených. Jaká podtémata obsahuje naše vyprávění? Jak například skrze téma dovolených už dospělé děti vnímají zdejší rodinný život a pracovní možnosti svých rodičů? Sestry Laila a Dali to mají už poskládané. Pocházejí ze šestičlenné čečenské uprchlícké rodiny a narodili se v Česku. Na Refufest přišli poprvé s úmyslem sdílet svou kulturu prostřednictvím jídla. Laila studuje na Vysoké zdravotnické škole a obě sestry mají k našemu tématu blízko.
1: My jako většinou zůstáváme tady v Praze s kamarádkama, vždycky jezdíme na menší výlety, se podívat do různých parků tady v Praze, doufáme někdy i za Prahu, anebo s rodinou někdy jezdíme do Karlových Var, se prostě jako rozjet. Na Kutnou horu jsme taky jeli, jako rádi ukazujeme i našim příbuzným, co sem přijedou, českou kulturu.
0: A máme ještě jednoho spolubesedníka.
2: Já se jmenuji Dali a já jsem vlastně sestra Lejly. Já jsem starší.
0: Historii nuceného útěku své rodiny z Čečenska znají jen z vyprávění. Rodiče se rozhodli odejít kvůli pokračující válce. Na cestě do Francie se zastavili v Česku.
2: My jsme měli tetu, co žila tady. Rodiče zůstali, tak se jim to moc líbilo a přivítali je dobře.
0: Jaké práce vykonávali?
2: No, moje mamka byla housewife, takže byla spíš doma s dětma a táta jako podnikatel.
0: A byli spokojení tím?
2: Mamka moc nemohla si najít práci. Ona udělala kurzy z české kuchyni a pak oni táta otevřeli restaurace a pracovali v restauraci, vlastnili. Teďka už vlastně taky svůj podnik, kde prodává naše čečenské jídlo. Jsou mražené a můžete si objednat a dovezeme vám taky naši kulturu i domů jako jídlo.
0: Co vy děláte?
2: Já jsem teďka právě dokončila studium. Na vysokou jsem jela do zahraničí, do Anglie. Teďka tady pomáhám mamce, ale taky chci otevřít taky svůj podnik.
0: A co jste vystudovala?
2: Návrhářství, jako fashion design.
3: My a oni.
0: My se teď bavíme o dovolených. Mohla jste během studia v Anglii někam na dovolenou jet?
2: No já jsem jezdila zpátky sem do Prahy o prázdninách, abych byla více s rodinou. Jezdila jsem i po Anglii, já jsem tam našla taky jiné kamarádky v Kazu z Čečenska a my jsme si dělali skupinový výlety po Anglii.
0: Jak vás přijímali v Anglii a jak tady v Čechách?
2: Jasně.
0: Je to těžké téma?
2: Trošičku potřebuji být asi úplně upřímná. Já jako Čečenka ne úplně všichni nosí šátek. Ne, ale ne úplně všichni chtějí být muslimé nebo chtějí nosit šátek, že jo?
0: Kde? Tady v Čechách nebo v Anglii?
2: I v Anglii, i zpátky v Čečensku ne úplně všichni nosí šátek. To není jako, že nuceno. Když jsem tady v Praze byla asi do 11 let, já jsem nenosila šátek. Zkušenosti byly v pohodě, ale až jak si dá šátek na hlavu, tak se to trošku mění, protože už se lidi na tebe koukají trošku jinak. A ne úplně všichni jsou přivítaví tady. Bylo to hodně trošku těžké, a protože u mě je to i vidět, že mám šátek, takže to není něco, co bych mohla skrýt, že jsem muslimka. Ale v Anglii to bylo úplně trochu jinak, protože tam je hodně více muslimů, hodně více imigrantských skupin. Tam bylo více možností, úplně se na tebe jinak koukají, žádný problém si najít práci vůbec. Tady například v Praze hodněkrát se říkalo i mě, i mý mamce, aby jsme sundali šátek, jestli chceme jít na práci. Takže to je trošku horší zkušenost tady s tím, ale a vidím, že poslední pár let, 2-3 roky, už se to hodně mění. Je víc muslimů, že moje sestra taky dostala práce a neměla s tím žádný problém. Takže doufám, že to v budoucnu se to bude takhle potrošku lepšit.
0: A jak se cítíte ve chvílce, když vidíte, že vás nepřijímají se šátkem?
2: Pro mě asi a pro moji rodinu taky víra je asi nejdůležitější a jako je to jako trošku smutný, že jenom kvůli tomu mi můžou říct ne, ale jinak já jsem ani jednou nepřemýšlela, že asi sundám šátek kvůli práci. A já taky rozumím, protože je to trošku jiný. A jako všichni chtějí, o, tak je to naše země, tak se musíte přizpůsobit k nám. Jako já si myslím, že starší musíte být více jako open, jako otevřený k jiným kulturám. Tím jako nemůžete někoho donutit do ničeho, že jo.
0: Jsme prostřed Vltavy. Líbí se vám na Štvanici?
4: Určitě jsem tady poprvé a doufám, že dneska plavat nebudu.
0: No.
4: Já pocházím z Běloruska a bydlím v Česku už přes 16 let.
0: 16. Co vás přivedlo sem?
4: Studium. Studovala jsem Euroculture, evropskou kulturu v Olomouci. Bavilo mi to. Jsem strávila v Olomouci 7 krásných let. Pracovala jsem jako učitelka v mezinárodní škole. Ta komunita lidí mě přijala a vlastně pomohla najít tady ten druhý domov. Tak když zpívám, kde je domov můj, tak opravdu zamyslím na tohle otázkou, kde je.
0: Říká paní Palína a jistě by nerada komentovala přísloví všude dobře, doma nejlépe.
4: Nejezdím domů, nemůžu se bezpečně vrátit a tím pádem pro mě teď Česko ten jediný domov, který mám. Mám jenom ty nejlepší zkušenosti s Českem. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem začínala na Moravě. Lidi na mě měli čas a opravovali třeba i moje nějaké chybičky v češtině nebo vysvětlovali, že to je indiánek, je to marokánek, je to špička. A pokud jsem to neřekla správně, paní prodavačka v kavárně mě to nedávala.
0: No, to se dobře učí potom. Kde pracujete?
4: Teď pracuji s grantama a je to v jedné z těch společností. Pracovala jsem jako učitelka ve škole a školce. Vlastně učila děti angličtině a právě češtinu mám spíš neakademickou, takovou, kterou jsem se naučila od dětí. Proto u mě vždycky všichni spinkají nebo papají. Taky ráda poslouchám rádio, Český rozhlas nebo Českou televizi.
0: Zaměstnanci mají obvykle dovolenou a vybírají většinou to v létě.
4: Já už několik let snažím se naučit plavat. Každý rok jezdím na plavecký pobyt s plaveckou školou. Na to se strašně těším, protože to vždycky je v nějakém jiném městě. Třeba tento rok jedeme do Domažlic. Strašně miluju v Česku, že máte tolik hradu a zámku, protože v Bělorusku po válce nic po jakoby komunistické vládě nic jakoby nezůstalo, skoro nic není zachovaného. Proto mě to strašně fascinuje a přemýšlím, jak to být princeznou.
0: Doufám, že vás naše dnešní téma bavilo, že bylo v souladu s vaším očekáváním nebo že vás některé z příběhů překvapily a otevřely další migrační podtémata. Skromně řečeno, naše rozhovory měly jen doplnit obraz migrantů o detaily, jak a kde tráví dovolené. A samozřejmě také o to, zda letos využili příležitosti lépe poznat Česko. Na příští vydání pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na novou výši superdávky v Česku dnes přechází téměř 240 tisíc domácností. V Ostravské Rudné ulici začínají opravy, řidiče čeká výrazné omezení. A počasí zítra polojasno až oblačno, přeháňky jen ojediněle a maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pro více než 238 tisíc domácností v celé České republice právě dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, tedy příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
3: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Motoristé v Ostravě se musí připravit na kolony v Rudné ulici. Silničáři tam právě dnes začínají měnit asfalt. Silnice bude průjezdná vždy jedním pruhem v každém směru.
4: Tak to mám radost teda.
5: Jezdíte pravidelně Rudnou nebo?
4: Každý den několikrát. Takže to bude zase mázec asi, jo.
5: Říká mi jeden z řidičů na čerpací stanici v Zábřehu. Pracovat se bude od křížení s Plzeňskou až po sjezd u Korýtka u Svinova.
6: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní.
7: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Výměna asfaltu na zhruba 6-kilometrovém úseku vyjde zhruba na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z jednoho hektaru sklízejí podle informací ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a více než 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo hlavně květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv, říká Jiří Teplý z agrární komory.
8: Cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy. Sport.
2: Česká juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol v cross country bronzovou medaili. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční výhru v short tracku. Další Češka na startu Lucie Grohová byla 8. Vyhrála domácí Grossmanová.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přeháňky, místy také bouřky, nejnižší teploty mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojediněle přeháňky, zejména v oblasti hor. Maxima většinou mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Ostrava směr Brno je uzavřený sjezd na Porubu a Klimkovice. Je to exit 349, srazila se tam dvě vozidla, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
9: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském

0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedo k zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
1: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
2: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
1: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal. Hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 000 korun,

0: metr čtvereční, byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 000 korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, které jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
1: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného. A jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
2: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
1: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
2: Co to znamená tak akorát romantický?
1: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
3: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
1: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic. A kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
2: Pak se někde natáhnout.
1: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně, všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že? Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit, ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, jste manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co vy si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, rozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych tady věřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas, my raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu, na Olymp,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je teď v pražské nemocnici na Bulovce. Hladina Vranovské přehrady na Znojemsku je kvůli suchu výrazně nižší než obvykle. A počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pražská nemocnice na Bulovce dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v poslední době bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
2: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
3: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
2: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
4: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
2: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Vranovská přehrada má teď kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle Povodí Moravy zhruba na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování také tím, že z ní voda odtéká, upřesní mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
0: První pokutu ve výši 1000 korun udělili hygienici v Libereckém kraji při kontrolách letošních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu letních prázdnin hygienici zkontrolovali celkem 50 táborů. Nahlášeno jich mají téměř 200, říká mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
6: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů.
1: Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie a Teplic jsou po dvou kolech nejvyšší domácí soutěže 100%. Pražští obhájci titulu vyhráli na stadionu ostravského Baníku hladce 4-0. Teplice zvítězili v Liberci 1-0 a Slovácko remizovalo s brněnským Artisem 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 21 až 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, ojediněle přehánky, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, vítr zpočátku jen slabý, přes den místy mírný od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se už rozjela kolona před Humpolcem. Na 90. kilometru ještě ale pokračuje úklid po požáru převážených balíků slámy. Už je to ale v odstavném pruhu a kolem se projíždí docela plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupatá, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tedy na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květů, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat celou lichořeřišnici,

0: ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
1: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
2: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
1: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
2: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněci mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
1: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
2: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický, lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
1: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
2: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
1: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
2: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
1: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
0: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: No, je to pravda, tuším v roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta a pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit jej dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Rybářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pronostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moneliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Pražské taxíky od dneška mohou účtovat až o 6 korun na 1 km více. Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. A počasí zítra polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Maxima kolem 29 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem. Dobrý večer. Lidé v Praze si ode dneška zřejmě připlatí za jízdu vozidlem taxislužby. Pražský magistrát totiž navýšil maximální sazbu 42 korun za 1 kilometr z původních 630 a takzvaná nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70.
4: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
5: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
6: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonných hmoty plus 50%.
5: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
7: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
5: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. Ta by podle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti měla být 600 porodů ročně. Navzdory klesající porodnosti ale společnost Krajská zdravotní, která v regionu spravuje celkem 6 porodnic, neplánuje žádnou z nich uzavřít. Potvrdila to mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
8: Pokud bychom navíc vycházeli striktně z čísla 600, znamenalo by to například přímé ohrožení porodnice v Děčíně, která tohoto počtu nedosahuje. A její případ neuzavření by ale představovalo kritický problém. Zcela bychom tím ztratili schopnost zajistit dostupnost porodnické péče pro obyvatele rozsáhlé oblasti Šluknovského výběžku.
3: Restaurátoři dokončí opravy sloupu Nejsvětější trojice v Olomouci s předstihem. Lešení začnou sundávat do konce letních prázdnin. V říjnu pak z horního olomouckého náměstí odstraní celé staveniště. Následovat ještě budou práce na obnově osvětlení této památky. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín dokončení rekonstrukce stanovený na prosinec.
9: Více než dvouletá rekonstrukce sloupu Nejsvětější trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch. Zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovaly i obnovu kovových prvků a zlacení.
0: Sport.
3: Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál počtvrté klasiku San Sebastián. V počtu vítězství se zároveň stal novým rekordmanem tohoto slavného závodu.
0: Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech jen kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a ojediněle přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor na dálnici D5 v Králově Dvoře ve směru do hlavního města. Na kilometru 21,5 pokračují noční práce na dálnici. Projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
2: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
10: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
11: Co zrovna? Vypnule prautna.
10: No, zrovna teď, když to bylo to, no.
2: Co?
10: Hele, prosím,
2: tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
10: Já taky nechrápej, já bych do toho kopla, to je...
2: Ježiši, Maria,
10: ale tak... co je, furt, tak se aspoň pojď, když to není pojistka.
11: Já ji nemůžu najít.
2: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko šoupla tu husu, víš. A on se říká, ne, já nemůžu, víš, a zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále.
3: A tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém, ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiň chorošo gavarila, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše připravená.
3: A že mupy mup.
2: A mupy by je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Načež nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkal, jestli já z té

0: napsala všechno jako ženské pohlavní orgán, žopo, dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, jo, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem myslela, že se propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama. My jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom nikoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, samo, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají z toho, ten, všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Orta a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, měj ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle to rozumíš tomu, no, ta
1: takže
0: hrůza.
1: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
0: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4 mínus, a teď si představ, já tu ruštinu rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniha, wow, jo, bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
1: Da.
0: Děd byl lápka, bába šlápka.
2: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál, na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
3: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
0: Kilo? Čeho?
3: No, peněz.
0: Kilo peněz? Co to je?
3: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
0: Kam?
3: Za váma.
0: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
3: No, vrátíte mi tu stovku.
0: Jakou stovku?
3: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
0: Ha, to já už dávno nemám.
3: No tak mi dáte jinou, no.
0: A proč?
3: No, protože dluhy se mají splácet.
0: Který idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
3: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
0: Za to vy jste smutný jako mandel.
3: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
0: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
3: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
0: Na co? Na to, že jste naštvaný?
3: Pane Batočka,

0: prosím.
1: Pojďte sem.
0: K službám, prosím.
1: Pane Patočka.
2: Ano.
1: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
2: A kdy to jako mělo být?
1: Před týdnem.
2: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
1: Stovkou?
2: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
1: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
2: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
1: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
3: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
4: Co je? Co je?
1: Dobrý den, pane Žemlička.
4: Co se připálilo?
1: Nic.
4: Jak je to možný?
1: Já jsem nic nejedl.
4: No tak... Tak na co si stěžujete?
1: Já vás volám jako svědka.
5: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
1: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
4: A kdo vám to řekl?
1: Co?
4: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
1: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
4: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
3: Já se ani nekoukám.
4: No právě.
3: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
4: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
3: Halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
1: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
3: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
7: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

paní, já bolím celá. Kdybych já začala o svých nemocech, tak tu ten hadr ani nevyžnívám. Ale co pak by vás dneska někdo

0: vyfotený jako obrázek a lidi by vám ho zkazili, ani byste nemrkli.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na Damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si ho.

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby bylo jasné, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já si Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a 100% Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl 100% Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni. Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové. Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film. Taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechal, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou jí za tomu veliteli. A to šla šuškanda, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu ještě tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z tou dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupují, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já stejpe se, mějte, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603, byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu, všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovrkoťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišlo k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře, já vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Kam. Továrišči, kde vy? Bys viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továriši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vejvali od Dukli z generál Korona, já jeho chču vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než největší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšer, jsem říkala, generál Korona, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný, na vojnu se pak nedostal. Ale kdyby to býval nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii Trhák.

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě. Já jsem švagrová děna vševěda.
4: Vážně? Já jsem původně čarodějnice.
3: Na?
4: Taky čekáte na ucho?
3: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
4: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
3: Není. Aby nikdo neutel.
4: Hej,
3: jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vodovode.
4: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
3: Ne. A dají se tady hrát kuličky.
4: Jestli máš důlek, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
5: Dobrý den, tak jsem tady.
6: Ano, tak se posaďte.
5: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
6: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
5: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
6: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
5: No právě proto.
6: Prosím?
5: No, proto jsem tady.
6: A tak?
5: Já jsem sen.
6: Co pak?
5: Hrkot, nechte mě domluvit.
6: Spíš do kokta.
5: Já jsem sen.
6: Smrťáček, vínečka, libo.
5: Tak necháte mě domluvit.
6: Prosím.
5: Já jsem sen.
6: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
5: Jsem tady na inzerát.
6: Chápu, první milostné setkání. No jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
5: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
6: Lituji, nemohu být k dispozici.
5: Co je tohle za řeč?
6: Jsem ženatý.
5: Obelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
6: Lituji, o tom nic nevím.
5: No tak mi zavolíte vedoucího.
6: To jsem já.
5: Já jsem Roubalová.
6: Chápu.
5: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
6: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
5: Teda, já nic, ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
6: vy jste bylo kvalifikovaná síla?
5: Pochopitelně.
7: A jakou máte praxi?
5: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
7: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
5: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
7: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
5: Aha. A komu budu dávat klíče?
7: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
5: No právě, no, to je pravda. A nače je teda tady recepční?
7: No tady není recepční.
5: A vy, Vy jste mi teďkon to místo nabízel.
7: Ale milá paní, náš... Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
5: A jaký je v tom rozdíl?
6: Platový.
7: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
5: Budeť ne.
7: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
5: Vy jste ženatej?
7: Já? No jak vás to mohlo napadnout?
5: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
6: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
5: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz v téhleté vinárně, rozumíte? No,
6: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
5: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
6: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
5: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
6: No jo, já jsem to zažil.
5: Kdy?
6: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
5: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
6: No jo, ale nějak poctivě.
5: S láskou.
6: S čím?
5: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
6: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
5: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
6: Jo.
5: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivítal ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
6: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
8: prosím, ano?
5: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
9: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
5: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
9: No.
5: Pozor!
9: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
5: Správně, no. A kniha přání?
9: Vždycky musí být dvě.
5: Správně. A další?
6: To je náš kuchař, pan Žemlička.
10: Jo, tady, co pak je?
5: Žemličko, ty kluku hlubata.
10: Roubalka.
5: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
10: To víte, paní Roubalová, láska to je... co mi zase dovedlo zpět k plotně.
5: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
10: No, dovolte, paní Roubalová.
5: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
10: Už letím.
6: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
5: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, bude ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko. Čech si od huby utrhne, sám ji přinese a ono by právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, bude ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovíj, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Tak? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mi neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Já nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešupla do huby. Tak, či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Ké?
2: Doktore, čestný slovo, vždycky se na potom poslal.
3: Prosím tě, nepovědejte, jo, přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Jestli někdo ožralá, jste to vy ožralá. Taky. Že vám není hamba tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co?
2: A opovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, opovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo tý 100 koruny. No a teď...
2: Musí to... Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nimi nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje krachná, no co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralej varník, Petr. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj.
4: Aha.
5: Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já pište.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. a teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

Obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí 1.8.2027 vysílá Praha, Karlínské studio, Český rozhlas. Honza Macon ve studiu s dobrou náladou, pravda, ještě mi trne trochu jazyk, ne tím, že by byla nějaká obava, co se bude dít až do 1 hodiny ráno. Ono je to hlavně na vás, s vašimi příběhy, i když může se zdát, že to dnešní vyprávění by mohlo být takové mrazivé. Víte co, aby to bylo vyvážené, což se od nás, od Českého rozhlasu chce, tak to musíme nějak zvládnout a třeba si i pomoci písničkou z archivu. Víte co? Narazil jsem na ní v průběhu tohoto týdne. Jedna z prvních, která nám otevře dnešní vysílání na téma zmrzlina. Ono, zmrzlin je dost. Tak pojďme zvolit tu nejlepší. Mimochodem ve studiu u technického pracoviště Čudlíku. Hele, jak už si pouští mikrofon. To je Petr Kubala, tak pípni. Dobrý večer. I vám všem, kdo jste napřímo v síti regionální stanic a stanice Český rozhlas Pohoda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Takže stížnosti, já jsem se nedovolal, ale volal jsem, nebo ta písnička se zadrhla, nebo tamto. Za to může on. A ne Josef Laufer, který teď vlastně v písnice odrazí to, co se odehrává v těchto dnech venku. A víte co? Připomenu vysílání Českého rozhlasu, noční linky, když už víkend, tak odpočinkově. A právě i se sluníčkem, k těm stupňům, kam se dostaneme, těžko říct, ale Josef Laufer nám řekne.

0: Plus.
1: Josef Laufer v rámci vysílání na počátku noční linky, to je sobotní, s datem 1. srpna 2027. Dnes probereme téma zmrzlina jako slabost. To znáte. A teď to budou teda opravdu mety. Peťo, opust své pracoviště a rychle doběhni do kuchyňky do mrazáku. Rychle, rychle, běž. Utíkej a snad to stihneš. Mám tam připravený něco, co pochopí úplně každý, že má vzít, přinést, pokud možno co nejrychleji. Já se budu ptát, doufám, že se pobavíme společně a doufám, že nám řeknete, která zmrzlina je ta úplně nejlepší. Jak velká je vaše posedlost zmrzlinou? Dáváte si ji i v zimě? Stačí vám jeden kopeček nebo jedna točená? Kupujete si nanuky do zásoby nebo vedete spor o vanilkovou? Milujete šmoulovou? Ta zmrzlina vrací vás do dětství, pamatujete si první kopeček nebo kam jste s rodiči chodili na zmrzlinu? A mimochodem, máte výrobník zmrzliny a děláte si zmrzlinu domácí. Tak prosím pěkně, Peťo, tady to odlož a pojď k mikrofonu popsat rychle, co tam je všechno. Posluchači, kteří koukají i šmírují na naše webkamery pohledem do studia, tak vidí mísu a v ní je co?
2: V ní úplně všechno, celý mrazák.
1: No ano, ale obsahově tedy, co to je? Paní doktorka Kateřina Cejdamlová by neměla radost.
2: No já, jestli jsem dobře viděl, tak určitě je tam nanukáč.
1: Ano.
2: Máme tam nějaký nanuky?
1: Ano.
2: No paráda, je tam...
1: Je tam i dřeň jehodová, je tam taky kornout, je tam taky polárkový dort.
2: No to jo, a já nevím, jestli můžeme dělat reklamu.
1: A to je reklama, polárkový dort?
2: No to ne, ale jsou tam některý... A to by člověk řekl název a to bude ta reklama.
1: Prosím vás, o zmrzlinách to bude v průběhu dnešního vysílání. Pojďme taky zvolit tu nejlepší a kde jste ji jedli, to nás taky zajímá. Pokud možno bez reklam, ale já vím, že v některých případech to nepůjde, i když budeme v minulosti a tam by se to možná dalo zkousnout. Mimochodem, pamatujete na jeden zvuk, který už jste slyšeli, ale je to zvuk, který vlastně přivolával všechny děti z okolí a především velmi rychle taky peněženky našich rodičů a prarodičů. Mami, co si to koupím?

0: No, řekněme si, na rovinu jsou taky zmrzliny, které to ve svém životě, ve svém průběhu vlastně lety nemají vůbec jednoduché. Kdo by to řekl, že vlastně dneska už se neprodává ruská zmrzlina u nás? Ne, ano, můžeš přesvědčit sám, protože ty oplatky dvě a ten krém mezi tím tam je, ale jmenuje se jinak. Tak my jdeme mlsat, lízat a čekáme na vaše vzpomínky na líznutí, anebo případně, kdo má chuť a jde hned připravovat, protože máme léto, z toho aktuálního ovoce, třeba třešňovou, tak prosíme si vzorky zdarma, ale to asi budete muset nějakým mrazícím vozem dovést. No, mochovské mrazírny nás jako nesponzorují, už dávno, dávno nemrazí. Nevadí, tak o zmrzlině a ten nejlepší dneska v noci.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekněme si na rovinu, že dnešní vysílání bude o zmrzlinách, pokud možno těch nejlepších, taky můžeme se případně shodnout, které jsou lepší, jestli točené nebo kopečkové, na kterých se dá třeba dost vydělat nebo prodělat. Umíte vůbec třeba natočit zmrzlinu? Byl to někdy váš sen si sednout k tomu stroji, nebo nejlépe mít ho i doma, že? A pustit si ho, kdy budete chtít. Máme sezónu zmrzliny. To znamená, myslím, že každý se čas od času nechá pěkně schladit třeba i touhle dobrůdkou. I když existují i speciální zmrzliny, třeba bůčkovou jsem jedl, koprovou, potom se nabízí taky i zmrzliny pro pejsky. Máte ty zkušenosti také? Dáváte pejskovi zmrzlinu? Vyrábíte si vy doma zmrzliny? A vůbec jsou lepší smetanové nebo sorbetové? Na všechno se budu ptát. Pište, volejte 731 800 900, psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání sobotní noční linka na téma zmrzlina jako slabost. Kdo otevře dnešní vysílání, kdo jako první bude přepojený do vysílání a Peťo, je to na tobě, už to tam máme, koho tam máme, kdo startuje, muž, žena, které město, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Ludmila.
0: Ludmilo, moc prosím.

0: žaludkem.
1: Ano, dvakrát, to je pravda, ale nedělám to často.
0: No jo, to už nevadí. To nevadí.
1: Ale teď vám teda povím, když jsem byla dítě,
0: ano,
1: tak si pamatuju, že jsme měli cukrárnu u Jelínku,
0: ano,
1: a tam jsme chodili z rodičeva a tam prodávali zmrzliny ovocní, vanilkový, čokolády, a to byl takový kupiček a to se dávalo ne do kornoutku, ale to byla taková opratková mistička. A potom to začali dávat do papírových košičků, ale to byly takové košičky jako silnější, než se dává třeba cukroví. No a potom začali teda Eskýma, no ale ta zmrzlina stála 50 halířů.
0: No jo, jeden tak to, tenkrát stálo taky všechno jinak, že to je jasné, ale
1: jako
0: jeden kopeček nebo jeden nanuk zkrátka do života vás zkrátka nestačí, jinými slovy.
1: No jiný nevím, to ne. No a potom začali teda Eskýma, to stálo taky 50 halířů, potom korunu, to už mě bylo tak 13.
0: Ano.
1: A potom teda začali normálně to čelí. To už jsem byla velká holka.
0: No a velká holka radši zhodnotíme, měla tuto čenou nebo kopečkovou, anebo polárkový dort?
1: Ne, polárkový dort mě strašně byl sladký, to mě nechutnalo.
0: Já taky neměla
1: rád. Ale moje dětko milovali ten sníh, no to mě teda taky nechutnalo.
0: A víte, jak se
1: ale
0: dneska...
1: Ruská zmrzlina?
0: No právě chci říct, víte, jak se dneska jmenuje ruská zmrzlina?
1: No, jo, taky si občasko.
0: Zmrzlina na oplatce.
1: Jo.
0: Nebo v oplatce. No, my tady máme teďka s Péťou co dělat, jdeme mlsat. Dala byste si sorbet anebo smetanovou?
1: A teď tam mám v oblibě sorbet. A ten mangový, jahodový.
0: Jahodovou tady máme teďka.
1: Citronové teďka prodávají s nejmenovaným obchodě.
0: Ano, nejmenuji.
1: Co mě vozí nákupy. Tak to,
0: Ježiš,
1: co
0: si dávám.
1: Já nemám ráda moc sladký.
0: Ano, tak tady vidím ještě takovou tvarohovou, klasickou, kornout čokoládový. No pane, jo. Peťo, my se máme. My se máme.
1: No, kornouty taky mám ráda.
0: Tak,
1: ale to s ním teda jeden.
0: No, to chápu.
1: To s ním jeden, ale to, jak si vezmu to. Teďka jsem zrovna právě zřešila, předevčírem,
0: ano,
1: jsem si vzala celý ten
0: litránek,
1: domisku.
0: Ano.
1: A měla jsem tam tři druhy, byla to jahodová, třešňová a citronová.
0: Ano.
1: A tak jsem si to, no nejedla jsem tak škaredě, že bych to jedla celého, to ne, dobrala jsem si to po žličkách, po velkých, a tak jsem to snědla. A říkám, tak jsem jeden takovou misku snědla a říkám, a nebuď mi dušo nenažraná, jde to
0: spadně. To nikomu neřekneme a já bych se taky o zmrzlenu nedělil. Ludmilo, řekněte mi, poslední otázka. Jaká nebo která zmrzlina je podle vás nejlepší příchuť?
1: Nejlepší příchuť? No tak si myslím, že je to jahodová.
0: Ano, děkujeme pěkně, my se jdeme pustit do mlsání jahodového sorbetu a kdyby jsme měli náhodou přeřeky nebo nějaký technický problémy, to máme zmrzlé prsty nebo ústa. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, hozdičko, mějte se hezky.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý led.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: No, nám přichystal jahodovou, jo, sorbet. Máme na to i lžičku. Dneska se... Oh, ježišmarja, no tak to bych nebyl já. Pardon. Mám to na oblečení, zkrátka. No to je. Nejlepší zmrzlina podle vás. Příchutě. Nebo, co si budeme nalhávat, ne vždy jahodová je jahodová, že to nešlo ani přibližně kolem jahodového pole. Navíc dost častokrát se směju tomu, když vidím někde sorbet z českých jahod. Jo? To přece není možné. Pamatuju si ze svého mládí, když byla sezóna jahod, tak se dělaly takové tyhle ty jahodové dřeně. Maminka to dávala do kelínků, do mrazáku, ale pak se jednoho roku urodilo hodně rybízu. A jestli Honzík něco nemá rád, tak je rybíz. A rybízová zmrzlina, no cokoliv rybízového. Jako kolečky, jako dubliky, ano, ale ne, aby to byla rozhodně hlavní složka, nebo většinová, třetinová, ne. No a protože maminka věděla, že mi rybíz ne, tak udělala podfuk. Normálně to míchala dohromady. Jahody a rybíz, no víte, jak to chutnalo? Divně. A neměli jsme v to léto rádi ani maminku za tenhle ten způsob, jak vychovávala své děti. Pravda, byli jsme rozmazlení a některým z nás dětí, teda ono, říkám, jako kdyby nás bylo víc, jsme jenom dva, ale nám to i zůstalo. Každopádně my už si tady pochutnáváme to, co bylo připraveno, aby to bylo stylové v rámci nočního vysílání, jestli máte možnost si někam doběhnout, si koupit to, co potřebujete, nebo máte ten stroj, který umí tu zmrzlinu vytočit. No, tak to vám závidím a těšíme se na návštěvu. Doufejme, že pozvánka dorazí, protože je to můj odedávný sen, ten stroj mít doma. Aleš napsal, nevím, proč by zmrzlina měla být slabost. Za minulého režimu byl výběr naprosto žalostný, přesto na tu dobu vzpomínám rád. Počínaje třetí třídou navštěvoval jsem školu s rozšířeným vyučováním jazyků v centru města a maminka mě v každém letním dnu vybavila korunou 40 na dva kopečky zmrzliny. A když jsem po absolvování vysoké školy nastoupil do prvního zaměstnání, kupoval jsem si nějaký nanuk po každém obědě v závodní jídelně. A byl-li jsem služebně vyslán do Prahy, plánoval jsem si jednání tak, abych mohl navštívit vyhlášenou italskou cukrárnu a navštívit po příjezdu a před odjezdem vlaku poháry pojmenované po italských městech, z níž jsem neměl šanci navštívit žádné, mi z paměti nevymizí nikdy. Dnes je výběr zmrzlin neskutečný, jenže kopeček dnes stojí víc než litr čerstvého mléka, takže ačkoliv chuť na zmrzlinu je permanentní záležitost, ochutnávám, když to peněženka dovolí. No podívejte se, pojďme si to vzít po pořádku těch zmrzlin, jakože by byl žalostný výběr. Úplně si to nemyslím.
2: Mana Nanuk Jumbo rodinné balení dvoubarevného mraženého krému Duo nebo polárkový dort Rondo. Jen při té představě se nám zbíhají sliny. Tyto pochoutky dodává na náš stůl nový mlékárenský závod Lactosu v Praze Kijích. Jejich vysoce výkonné plnící a balící linky, které jsou řízeny počítačem, mají kapacitu 75 až 80 tisíc kusů za hodinu. V letních měsících stoupá spotřeba mraženého zboží a tak od května, kdy byly ukončeny zkoušky, pracují v Kijích na dvě směny. Jen za červen tu vyrobili 6,5 milionu kusů těchto žádaných mražených pochoutek.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Vidíte, tady nás ani nemusím nic říkat a už je to všechno tak, jak má být. Tady je spoleh na kolegu. Tak halo, halo, kdo nám volá do noční linky? Tady Honza.
4: Ahoj, to Jíťo.
1: Jíťo, zdravím vás. Odkud nám voláte?
4: Říčami.
1: Je tam nějaká velkovýrobna zmrzliny nebo máte ji doma?
4: Mám doma na zámku, ano. Jahodovou, čokoládovou, karamelovou.
1: Takže usuzuji, že jahodová je podle vás top?
4: Citronová ještě.
1: Citronová
4: nebo karamelová.
1: Dobře, radši teda zmrzlinu jako na tyči nebo v kelínku a z mrazáku, anebo točenou, kopečkovou nebo škrábanou taky existuje?
4: Asi točenou, takovou tu smetanovou.
1: Klasickou, smetanovou a příchuť chemická, anebo čistě jahodová?
4: Teď jsem měla, já jsem nedávno měla modrou ostružinu, tam byla výborná.
1: Věřím, věřím. Je nějaká zmrzlina, nějaký druh, který byste nepozřela? Už nejenom to, že to má divnou barvu, ale třeba i divný název. Taková šmoulí mě napadá, promiňte.
4: Ta byla co dobrá, ale ta mi chutnala.
1: Fakt, jo? Tak to teda nevím, nevím. Koprovou jsem teďka viděl nedávno, koprovou.
4: To bych asi, koprovku mám ráda, ale to bych asi jako zmrzlinu asi nedal.
1: Já bych tam na to plácnul ten knedlík. Možná, že by to potom jako vyšlo, nevím, nevím. Kde jste jedla úplně nejzásadnější zmrzlinu v životě? Kde vám nejvíc chutná?
4: Nevím, jestli se to ještě jako nejvíc jako v nějaký cukrální nebo...
1: No, nebo třeba v zahraničí něco, nějaký...
4: V zahraničí jsem měla tutti frutti v Chorvatsku, to byla výborná. A tady bych mohla doporučit točenou zmrzlinu v Ořínovce.
1: Děkujeme za pozvání na točenou. Takže točená vede, jo?
4: Točená vede asi.
1: Jířo, ano.
4: Tak já jsem chtěl říct, že ještě ruská zmrzlina existuje, my ji prodáváme.
1: Jo, jo, jo, já jsem říkal, ano, ano, ano, ale jenom, že se to nemenuje ruská, nebo aspoň já jsem teda zaznamenal, že už se to...
4: Ruská. Ano, máme tam přesně ruská napsané.
1: Fakt, jo, no, já jenom, že jsem zaznamenal změny názvu a že už to je jenom tak, jak jsem zmiňoval, ale tak dobře, to se nebudu prát, já totiž stejně tyhle ty čistě smetanový úplně nemusím, i když někomu chutná ten základ jako takový. Ono víte co, když se to potom rozteče, tak je potom člověk celý od toho. No ne, upatlaný. Takže tak a nedej bože, když člověk má tu točenou, víte kolikrát mi v životě spadla na zem?
4: To bychom se mohli vyprávět.
1: Že jo, no. A víte, jak je z toho šťastná moje Bára, když jde se mnou a přesně,
4: no, tak
1: jako kdyby
4: je,
1: do mě...
4: Taky pejska. Kočku jsme měli, koče taky moje zmrzliny.
1: No tak tady Barunka, ta, jakmile člověk se dostane ke prvnímu křupnutí do kornoutku, tak zbystří, i kdyby chrápala sebe víc. A okamžitě začne slinit to Pavlovův reflex jako blázen. Jako a otravuje do té doby, dokud nedostane ten kornout.
4: Ano, ano.
1: Myslím, že to... Ano, ano, ano, ale víte co, neobyčejné je v tom aspoň ještě jedna věc, to dávám jako k bonusu do přidané hodnoty, ona je schopná i tomu nebohému dítěti v té tříkolce tu zmrzlinu jako vzít a dělat jako že nic. Akorát to dítě samozřejmě prozře a začne řvát. No dobrá, děkuji vám, Jiřo, zdravím vás, ať se vám daří a dobrou chuť k zmrzlinám, lízání anebo zachraňování, aby nám nepopadala na zem.
4: Mějte se krásně.
1: Taky, naschledanou, dobrou noc. Dobrá.

0: Řekněme si na rovinu, že bez Celty mě taky svět zavál po několik let, několik letních sezon i do města, které se jmenuje Poděbrady, teď mi to úplně vypadlo, Poděbrady Nymburk, dejme tomu. A to město, vlastně Lázeňská kolonáda v Poděbradech a výletní loď Král Jiří. Řeknu vám, měl jsem možnost si to město nesčetněkrát projít sem a tam, v kteroukoliv denní i večerní, podvečerní, noční dobu. A mohu zkonstatovat, že jestli existuje město s největším počtem cukráren na metr čtvereční, tak je to právě tam. Máte možnost si koupit zmrzliny všech možných druhů, všech možných výroben, ať už z domácích, opočenských, znojemských, ale taky těch chorvatských, naštěstí bez těch chorvatských grotesek, které dělají Chorvaté, když si přijdete koupit kopeček zmrzliny, to než vám ho dají do toho kornoutu a 30 tisíckrát vyndají zase z té ruky ven, tak to už je pro zlost, protože já si rovnou totiž kupuju hned dvě ty zmrzliny. Jo, buď dvakrát dva kopečky, nebo dvě točené hned do zálohy, protože jedné je málo, co si budeme nalhávat. Historie zmrzliny začíná dávno před vynálezem mrazáků. Už ve starověké Perzii a dalších částech Asie lidé uchovávali led ve zvláštních podzemních stavbách a připravovali z něj chlazené nápoje a sladké ovocné směsi. Ale to tenkrát ještě nebyla úplně zmrzlina, jakou známe dneska. Ta se v Evropě začala objevovat až v 17. století. Dnes v noci v rámci noční linky volíme tu nejlepší zmrzlinu. Tak se prosím přidejte do naší party, budeme moc rádi, třeba jako Lukáš. Tak nedávno jsem si vyndal zmrzlinu čokoládovou a dal jsem si ji, byla dobrá. Ale trochu mě vytekla z té misky do klávesnice. Jinak zmrzliny mám rád čokoládové, vanilkové a citronové. Zdravíme do Klatov. Peťo, nahoď další telefon a je tam. Honza u telefonu, hezký večer.
1: No, dobrý večer, tady je Ina.
0: Milá Ino, zdravíme vás. Zdravím, zdravím.
1: Já vás zdravím. Chtěla jsem se vás zeptat.
0: Povídejte.
1: Honziku, vy jste nějakej posunutej v čase, ne?
0: Já? Proč myslíte?
1: No, protože hned ze začátku jste hlásil, že 1.8.27.
0: Vidíte to? A to jsem řekl dokonce i dvakrát za sebou.
1: No,
0: Ježišmarja. No, tak no. Zaplať pánbu, nejsou umělá inteligence. Tak...
1: Já jsem si říkala, kdo se toho všimne, no tak jako já to poslouchám, já mám ostříží sluch,
0: no,
1: tak jako
0: vidíte,
1: jsem
0: budi...
1: si říkala, musím zavolat, no,
0: no
1: ale
0: omlouvám
1: kvůli té zmrzlině.
0: Hlava se mi vypla právě kvůli té zmrzlině, víte?
1: Nejlepší je pistáciová.
0: No tak to ne, to nemůžeme souhlasit, to nemůžeme
1: to
0: souhlasit.
1: To mám ráda, ta je fantastická.
0: Ano.
1: V jednom obchodě nemenuju.
0: Ano, děkuji.
1: Prodávají v takovým větším kelímku.
0: Kýblíku.
1: Jsou tam tři druhy.
0: Ano.
1: Pistáciová je na vrchu. Jmenuje se to Copacabana a je to mana nebeská.
0: Jo, a počkejte, a to je jako opravdu je to taková, ne, ta chemická pistáciová, nebo opravdu pistáciová s pistácí?
1: No tak to jako zase takovýhle odborník přes zmrzliny nejsem, já jsem odborník přes pejskej, ale je to mana nebeská.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, dobře, dobře, dobře, tak jinými slovy takhle. Když si rozumíte s pejsky, tak pejskové taky lížou s vámi?
1: No.
0: Já nebo nedáte?
1: Jasný.
0: Takže
1: ne,
0: ano.
1: Tak jako oni koukají a žebraj, to se nedá vydržet.
0: No já to chápu. Jako v naší
1: no,
0: rodině je dobré být psem.
1: No, tady to máš i s kornoutem a běž.
0: Jo.
1: No.
0: No děkuju pěkně teda, děkuju za vaši pistáci, tu si znamenám, omlouvám se za rok 27, ale to víte, tak jsme
1: no,
0: lidé.
1: No a jsem právě chtěla jít, když jsme byli jako malí děti, tak to jsme lítali celý den venku a vždycky... Takhle po třech hodinách vždycky jsme přišli k baráku a křičili jsme, mami, hoď mi korunu na zmrzlinu. Máma to vždycky zabalila do části rudého práva, hodila to z okna,
0: ano.
1: Abych to viděla. A já jsem si za tu korunu šla koupit dva kopečky jahodový, taková jako vodová, ale ta byla fantastická, jako jo.
0: No.
1: A jinak jako dřeň. To miluju.
0: Jo, jo, máme ji tady
1: jako
0: ještě nedojedenou.
1: Jako doma dřeň, která ta taky vede.
0: Taky si myslím, že jo, to já se jdu do ní zase pustit, Peťo, ty už jí máš snědenou.
1: No, ale jsou to samozřejmě kalorie.
0: Ne, v žádném případě.
1: Já jsem taky diabetik, takže kdyby mě viděla moje doktorka, tak by mi asi utrhla hlavou, bych se nikdy nedovolala.
0: Ne, ona neposlouchá hlavně. A zase vemte si, že i doktoři
1: ale
0: stejně jako my.
1: Ale čas od času musí člověk zřešit.
0: No jistě.
1: Když je horko, jistě. Tak to jediná věc, čím se schladíte
0: přesně,
1: zevnitř.
0: Přesně, no. Takže v tom případě tady to zase nikdo nevidí a do zdravotního stavu se to nepočítá.
1: Ne.
0: Takže já myslím, že tady je to dobré. Děkujeme pěkně za telefon, posíláme pozdravení. A dobrou noc, nashledanou, Peťo, tak musíme písničku rychleji. To jsem vážně řekl, 2027. La pardon, prosím.

0: A pistáciová taky, tady byl požadavek na pistáciovou. Děkujeme, jsme rádi, že i zmrzlináři mají svoji v uvozovkách hymnu anebo písničku, která jim potom pomáhá lépe k práci. Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macovna. Dnes v sobotní noční lince volíme zmrzlinu, tu nejlepší zmrzlina, jako slabost jsem to nazval, ale ve své podstatě uchopte si to, kde chcete. Třeba i vy, Dane, nebo Danieli. Dobrý večer.
1: Ano. Dobrý večer. Já mě ta zmrzlina, jako mě vzalo, tak mě 68, ale na prvním takovým vandru bylo, když mě bylo 14, 15.
0: Ano.
1: A v Chodce Radej, u řeky,
0: u Sázavy,
1: tam byl nějaký hotel a tam byl takový víčko, otevřeno, kde dávali zmrzlinu.
0: Uhum.
1: A já jsem člověk, který jako cestoval po celém světě a v podstatě jako jsem tady jako náhodou v Čechách. A dělali tu meruňkovou zmrzlinu.
0: Ano.
1: Ale z vlastních asi meruňek, nebo já nevím. Ale to vám byla, od té doby jsem nic tak dobrýho nejel.
0: Že si na to ty chuťové pohárky vzpomenou i po letech.
1: Ano. Ano.
0: Já stále říkám, že na výbornou zmrzlinu se nezapomíná.
1: No. Takže no jenom to jsem chtěl říct.
0: Takže
1: jako
0: Meruňková.
1: Tohle nevím, jako já.
0: Jestli to byl hotel a bylo to u dálnice, jako nebo kous, tak.
1: Ne, u dálnice,
0: ne,
1: u řeky.
0: U řeky přímo to bylo.
1: Přímo Chodce Rady.
0: Dobře. No. Třeba někdo vzpomene, někdo z místních nás tam teďka poslouchá,
1: jako
0: třeba řekne.
1: Plno let zpátky, ale ano. Je to do teďka. To byla nejkrásnější zmrzlina v mém životě.
0: Já si to píšu, Daniel Chodce Rady, ano. Pro slovenské poslouchající Marhulová.
1: Tak ano.
0: Děkujeme pěkně a dobrou noc.
1: Dobrou noc, mějte se moc hezky.
0: Taky.
1: A všem přeju to nejlepší.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška napsala, já mám zmrzlinu spojenou hlavně s tatínkem, když jsem byla malá, chodili jsme v neděli po obědě na procházku a on mi vždycky koupil vanilkovou. Ne proto, že by nebyly jiné příchutě, ale protože vanilková pro něj byla ta poctivá. Pamatuji si, jak mi ji podával v kornoutu a vždycky říkal, ať jdu pomalu, že mi upadne. Samozřejmě mi občas upadla. Dneska už se zmrzlinu dávám málo kdy, ale když si koupím vanilkovou, úplně ho vidím vedle sebe. V hnědých kalhotách s kloboukem a s tím svým klidem. Pro někoho je to obyčejný kopeček, pro mě je to vzpomínka na člověka, který mě celý život držel za ruku. Až mi z toho zvlhly oči. Vanilkovou, ano. Tak existují různé druhy vanilkové. Chemická, vanilínová, taky potom mixarová. A ta, jako tu si pamatuju já zase, že jsme ji měli a věděli, kam si pro ní máme jet. Z pravé vanilky, no. Takhle to nemusím úplně mít, ale ta mixerová, ta mi chutnala. Prodává se to ještě někde, protože tohle bylo v Kardašové Řečici a ta cukrárna už tam dneska tuším není, ale byla výborná. Kterou zmrzlinu zvolíte vy jako tu nejlepší?

0: zmrzlinou. Ano, stává se mi to často i v zimě. A jestli, já jsem to vlastně chtěl říct před chvílí v tom vstupu, já mám rád vanilkovou, nevadí mi, vlastně mi nevadí, ale vadí mi, když je točená a vanilková a čokoládová. To prostě jako, já chápu, že to je jako jedno a druhý, že to jde k sobě, ale já mám rád, když ten, kdo tu zmrzlinu vyrábí nebo ji tam vkládá, takže nad tím přemýšlí, kombinuje, protože tuhle kombinaci si můžete koupit všude, ale třeba točenou čokoládovou a višňovou, to už chce taky zapojit hlavu. Halo, halo, Jiřinko, zdravím vás.
1: No, já čokoládovou mám.
0: No, už si to tady píšu. Čokoládová. Čokoládová hořká, až jako taková temná, anebo...
1: Ano, čokoládová hořká.
0: Kolik jí tak sníte? Točenou kus, nebo na kládě, jak se říká, kornout?
1: Když je dobrá čokoládová, tak s ním opravdu jako velkou čokoládu.
0: Počkejte, slovo velké v rámci dnešního vysílání už tady na začátku vlastně našeho povídání v noční lince odstartovala paní posluchačka, která vlastně takový mini kyblík. Jo, tak to je jako velká.
1: Ne, to nesním, mini kyblík. Ano. Ale mám ráda čokoládovou a když jako někde je, tak si ji určitě vždycky dám.
0: A jako točenou?
1: Točenou.
0: Točenou, samozřejmě. Kterou zmrzlinu byste si do úst nevložila?
1: Kterou bych si nedala?
0: Která vám jako úplně jako není pochuti?
1: Není mě pochutí, ovocné nemám ráda.
0: Jo, tak to, ale tak v tom případě se musíme rozloučit v tuto chvíli. Já miluju ovocné, ale je fakt, že o některé ty ovocné, jak by řekla paní doktorka Kateřina Cajdamlová, brýle, lupa, nestyďte se za to, přečtěte si ta Ečka, abyste věděli, co do sebe dostáváte. Takže rozumím tomu.
1: Takže možná, že to není dobré jako ta čokoládová, ale tak jako ovocnou moc ne.
0: Takže smetanová, čokoládová, tady si to znamenám. Jedla jste i v zahraničí nějaké zmrzliny, anebo ne?
1: Ne.
0: Takže tady u nás.
1: Teď jsem v zahraničí.
0: Děkuju pěkně i vám. Zdravím vás. Kde nás vlastně posloucháte vy?
1: Ano, poslouchám vás.
0: Ale kde?
1: Město,
0: obec, tak nějak přibližně.
1: Obec je Brumov Pilnice.
0: Ano, já jsem tam slyšel to ju, tak jsem vás tam taky tak jako směřovala, ale jenom jsem si to chtěl poznamenat. Jiřinko, váš vás neznám, tak třeba se uslyšíme za přítomnosti čokoládové příště.
1: Jo, Brumov Pilnice, mají tam velmi dobrou zmrzlinku.
0: Děkujeme za pozvání, za vyznání. Jo, dobrou noc.
1: Ano, mějte se taky. Dobrou.
0: Mám to tu, ano, ano, Jiřinka čokoládová, no to mi je sympatie. Co vy, točená, nebo na kládě, jak se říká, nebo v kornoutku, nebo jedli jste třeba takovou tu, jak se škrabává, jak se vyrábí, jakože hned, pistáciová u nás a v Itálii, pocítíte rozdíl, nemyslím teď ten finanční. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo nám volá další? Kdo je teď v našem vysílání?
2: No, dobrý večer, teda.
0: No klidně, dobrý večer. Kdo je na druhé straně?
2: Tady je Jana.
0: Milá Jano, povídejte, máme téma nejlepší zmrzlina.
2: Jsem
0: nebo...
2: ráda, že jsem se dovolala. Mám ráda zmrzlinu slaný karamel.
0: Ano, slaný karamel, to je móda.
2: Ta je dobrá a pistáciovou a... Točenou mám taky ráda.
0: Takže točenou obecně, ten slaný karamel, ale to není dnes moc dlouho, jak se u nás prodává, protože to dřív si nepamatuju.
2: No, ale je výborná teda. Zkuste
0: ji, Honzo. Jo, to já zkusím, to není problém. Ještě s čím to zkombinovat. Máte v mrazáku zmrzlinu?
2: No, dělala jsem domácí zmrzlinu z tvaru toho míšu.
0: Ano.
2: No, ale jinak máme snězené zmrzliny. Koupíme a hned to sníme.
0: Že jo? No, zatímco
2: děkuju,
0: tady teď...
2: Já miluji zmrzlinu celý rok i v zimě ji.
0: Taky, přesně taky. Dokonce se za to nestydím, že kdybych měl ty peníze...
2: Jo, a jak mě všichni naštvou, tak máme v garáži mražák a minule, když mě všichni vytočili doma, tak jsem tam sežrala celou bednu z mrzliny.
0: Dobře, takže
2: to
0: máte...
2: To bylo super, nikdo mě nerušil, no. Hezky jsem si to vychutnávala.
0: Ježiš, těch kalorií, fakt, no toho cukru,
2: no
0: co jste dostali.
2: Já taky, ano,
0: přesně,
2: jednou.
0: Já si to myslím taky. A já už jsem to zmiňoval jednou, pambu to nevidí.
2: No a ne,
0: a jak přežít
2: já
0: to,
2: nekouřím,
0: že?
2: Nepiju, tak se aspoň tu zmrzlinu dopřeju. A chodíme taky do cukrany, do Paskova, do cukrany Fantazie, tam mají úžasnou zmrzlinu.
0: Ano.
2: Obsluhuje nás dokonce i sam pan majitel. Mají tam točenou a na zakusky tam chodíme. No teď mám nemocenskou, takže.
0: No nejlepší čas tam vyrazit.
2: No, až budu, mám vycházky, ale kamarádka dělá pokličkou.
0: Ano.
2: A musím počkat, až bude mít volno.
0: Mhm. No, abyste jí snědla zmrzlinu.
2: Ale dneska jsem upekla ještě večer piškot s kokosem, ten byl taky dobrý.
0: Jo, kokosová zmrzlina taky, tam je taky jeden.
2: No a kokosovou, tu jsem ještě nejedla.
0: Já jo.
2: Fakt? A je
0: ano,
2: dobrá?
0: Výborná.
2: Tak tu vyzkouším teda.
0: Zkuste.
2: Ale jsem neviděla nikde kokosovou ještě.
0: Dá se. Jano, ať vám zdraví slouží, ať budete mít co nejdřív po nemocenský.
2: Letnice jsem měla okolo těch 60 let, no. Potřebuju si a půl roku ještě podělat do důchodu.
0: A pak budete kupovat v důchodu zmrzliny od rána do večera.
2: Jo, já dělám městská nemocnice Ostrava a tam je taky zmrzlina a my tam chodíme na zmrzlinu. Ještě mají výbornou. Tam stojí kopeček 40 korun.
0: To necháme být.
2: No, tak jako je dražší, u nás v Paskově stojí jenom 25, ale jako pivo je dražší než zmrzlina.
0: No samozřejmě, tohle to je jisté. Takže loučíme se heslem, kdo nelíže, je proti nám. Dobrou noc.
2: Ano, správně, to nejvíc lízat a užívat si života, dokud to jde.

0: zmrzlino, nebo zmrzlináři stůj s tím svým pojízdným božským výrobkem, nebo druhy výrobků, které tam máš, protože to se musí. Přiznám se, že bez zmrzliny by ten, aspoň můj život, byl poněkud smutný. Ale řeknu vám, že v Poděbradech opravdu, kde na metr čtvereční nejvíc cukráren snad na světě, tak to byl trest pro mě. To byl takový trest, jako já přesně věděl, kde prodávají tu chemickou jahodovou, tu sorbetovou, tu tamtu a tu. Já jsem schopný sníst mnoho litrů té zmrzliny. Samozřejmě taky je to na mě vidět, že lepší se nevážit. Naposled, co jsem se vážil, váha, už jsem skoro na ní neviděl, ještě navíc vybité baterky, jak jsem říkal, nevidím dobrý, a ona mi to mrcha za chvíli řekla, kolik vážím. To ještě ze sebe vysoukala, takže už jsem jí pak vyndal baterky a je schovaná přesně vedle rotopedu, protože ten se taky dal úhledně schovat pod postel. No, říkali to v teleshoppingu tenkrát. No, volíme nejlepší zmrzlinu na světě, kde jste ji jedli, případně které vám chutnají, točené, kopečkové nebo nějaké jiné, speciální, třeba cvrčková, nevím, šmoulí, svíčkovou jsem taky viděl, čabajkovou, uherskou. Já bych se asi možná držel těch klasik a rozděloval to na bodovou a smetanovou. Tak která vám je víc při chuti? Ale no ta, teď nemáme čas. Je třeba přivítat nový den, protože přichází půlnoc, tak ať to má nějakou fazonu, je potřeba udělat tomu důstojný vstup, pokud možno pravou nohou.
1: Noční linka.
0: A je neděle 2.8.2027, 26 samozřejmě, tady to vidím správně. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Pohoda. Máme léto, máme parné dny, tropické, subtropické. Je potřeba si dělat taky s něčím radost a nejen se trápit s tím, co je. Tak zaprvé s tím asi teď nic nezmůžeme, ale když mrazák dá nákupy a peníze, kapsy dovolí, tak si do toho mrazáku můžeme vložit takovou tu sladkou věc, která vám, jak to bylo v tom Peče celá země, mana v hubě. Ano, přesně, tohle to mám na mysli. Pojďte zvolit nejlepší zmrzlinu. I vy dnešní oslavenci podle příjmenáře slaví Šrámkovi a v klasickém kalendáři, jmenem kalendáři, Gustáv. Takže všem nejlepší, to zdraví, štěstí, spokojenost a hodně zmrzliny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No pozor, Nanuk se hlásí o své dřívko.

0: klína, měla to být radši zmrzlina.
1: Moje závislost na zmrzlině nezná hranic, dám si ji klidně i v lednu, když venku mrzne a často i místo oběda, návrat do dětství, kdy jsem po škole běhal s kamarády natočenou, prostě miluju a pravidlo 5 sekund beru naprosto vážně. Když mi zmrzlina spadne na zem, nezajímá mě to, zvednu ji a jdu dál, Michal. No dobrý, a dál? Jako vážně? Líznout? Pravidlo 5 sekund? Teda vy jste stejné jako já? No nic. Mimochodem, na výběr té točené zmrzliny bylo dost příchutí nebo dost druhů takové zmrzliny. Víte, ono bylo takové období, kdy si lidi stěžovali na všechno. Ne, že teda dneska by se nestěžovali, ale dokázali si koncem 80. let postěžovat právě i na to, že té zmrzliny, těch druhů je nějak málo.
2: Zmrzlina není mezi potravinami rozhodující artikl. Je to, řekněme, mražený výrobek pro osvěžení. Ale nevěřili byste, jak může přispět k ekonomice obchodní organizace. Jen považte, že z jedné koruny je čistý zisk 50 haléřů. Tím spíše nás zajímá, proč bývá v prodeji pouze jeden druh zmrzliny. Naši turisté, kteří vyjíždějí za hranice všedních dnů, bývají překvapeni a přímo nadšení, kolik všude se prodává druhu zmrzliny. Je to proto, že byste si nechtěli předělávat práci?
3: Ne, to bohužel ne, to bychom byli špatní obchodníci.
2: Tak nemáte dostatek suroviny?
3: Nemáme dostatek surovin.
2: Tak v čem to tedy je?
3: Je to v podstatě v tom, že máme výrobníky zmrzliny pouze z dovozu z NDR, kde je možnost vyrábět pouze jeden druh zmrzliny, takže zákazník má možnost zakoupit pouze tu zmrzlinu, která v tom výrobníku je, na nejvýš 2 druhy, to znamená, že si mohou koupit na nejvýš zmrzlinu míchanou.
2: A to nejde, abyste to z toho výrobníku vyndali, dali třeba do nějakého zásobníku do mrazícího pultu?
3: Ne.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ne, nejde to. Takhle to bylo. Honza u telefonu, pěknou noc přeju, kdo otevírá telefonicky 2. hodinu vysílání noční linky. Zdravím vás.
5: Zdravím vás, tady je David. Volám ze Zlína.
1: Ano, zdravím, Davide, povídejte.
5: Nejlepší zmrzlina, co jsem kdy měl v životě, byla fialková.
1: Počkejte, jako vysloveně takový ty fialky, jako jak vonějí ty fialky, tak...
5: Jestli, nevím, jaký jste ročník, já jsem 73.
1: Ano.
5: A za dob socialismu se prodávaly fialkové bombony.
1: Ano, přesně, na pouti. Schroupat tak, celý pytlík najednou.
5: Teď už jsou jenom na pouti, vidím, vidím to opravdu sporadicky. A přesně takovouhle chuť měla ta zmrzlina. To geniální a bylo to v Bulharsku a myslím, že jsem to měl i snad jednou v životě v Maďarsku.
1: Fakt, v Bulharsku a v Maďarsku rostou fialky taky, tak to teda...
5: To nevím.
1: Asi jo.
5: Údajně neměla homologaci pro Českou republiku.
1: To zajímalo by mě, jak ji pojmenovali teda v Maďarsku a Bulharsku.
5: To dnes asi nepamatuju, to mě bylo málo let hrozně.
1: Ale utkvěla vám v paměti, teda to je zásadní.
5: Byla fantastická.
1: Děkujeme. No tak dneska se prodávají i zmrzliny taky, jsou druhy, fialkovou bych ještě bral, ale takhle, kdyby vám někdo naservíroval olomoucko sedečkovou třeba.
5: To bych asi nedal.
1: Já taky ne. Já většinou to, co mám spojeného s něčím jiným, to nejím.
5: Ještě... Co mi naservíruje moje paní, tak to si dám vždycky. Takže...
1: No to je jasný, my po pantofláci nemůžeme si stěžovat, protože pak bychom si to museli vařit sami a to se nám zase nechce. Co vaše paní zmrzlinuje?
5: Jo, určitě.
1: Víte, třetím nejzbytečnějším domácím přístrojem je zmrzlinovač. Co si o to myslíte?
5: To nevím, ale zmrzlinu si dokážeme udělat doma sami jiným. Uh-huh. Jako klasicky. Prostě v mixéru,
1: ano.
5: Je na moc postupů, ale řekl bych, že tak možná jenom desetina funguje, která je zřeněna na jakoby, aby nahradila tu chuť klasické zmrzliny.
1: Takže je hodová, zásadně.
5: Třeba.
1: Jo, my jsme taky připravovali, co si pamatuju, rozmixované jahody, teda do těch jahod dát lžíci cukru, rozmixovat, zalít s kondenzovaným mlékem slazeným a to stačilo. Až trochu citrónu a stačilo. A bylo to naprosto famózní.
5: To není, ale to není pořád ta klasická jako zmrzlina.
1: No to je jasné.
5: Tam je složitý postup, hodně složitý postup, neřeknu vám to teďka, nepamatuju si to přesně, mm-hmm. ale tady to s tím kondenzovaným mlékem, to je jeden z těch postupů, který není správný. Mm-hmm. Jako na tu chuť není to ono. Mm-hmm. Tam myslím, že se to dělá někde z vajíček, musí se to vyšlehat ten sníh, je tam spousta dalších ještě kolem toho procedur a on to každý vám to neřekne. Jo. To je něco, teď odbočím, to je něco podobného, jako nevím, jestli jste někdy měl gofry.
1: Mhm. Jo, vím, o čem mluvíte.
5: A to bez éček není křupavé a nenabublá to. Všechno to potom, ta sušenka, ta základní, na kterou se to dává, potom chutná jako amoleta, která jakoby je těžká, taková hodně masná, ale to, aby to nabublalo, napěnilo, tak jsou potřeba do toho dát nějaký kypřící prášek a nejenom ten, a taky to jenom tak někdo nezveřejní, jakože neřekne vám to, aby to takhle chutnalo.
1: Chápu, ale aspoň teďka o důvod víc miluji Ečka. To se k tomu přiznávám, protože...
5: Já. A jelikož... Asi nezvyším.
1: Asi tak. Moc děkuju za zavolání. Popřeju do Zlína dobrou noc. Výroba byla náročná, to je zmrzliny, to už tady teď padlo. Co jsem si tady našel, potřebovala led, sůl, smetanu, cukr a spoustu ruční práce. To tenkrát, ano, tenkrát z Anglie z roku 1665. Jo, tam je jeden z prvních dochovaných receptů na smetanovou zmrzlinu, takže Evropa od té doby může slavit. Matematika nebyla moje silná stránka, takže pojďme si to odpočítat, přepočítat. Určitě to bude nějaké skoro půlkulaté výročí. 1665. Jinak v 19. století přišly ruční zmrzlinové strojky a později průmyslové chlazení. Zmrzlina se tak dostala mezi... Čajová mi chutnala, pardon. Teď jsem si vzpomněl. Čajová, kopečková, to si pamatuju, prosečně moje mládí. Pokračuju, kornouty se výrazně rozšířily po světové výstavě v americkém St. Louis v roce 1904. Z někdejšího luxusu se postupně stala jedna z nejoblíbenějších letních pochoutek světa.

0: O to mám v životě tak asi jako sídlem běžným. Nedělím se. Nedělím se, já vím, existují smutné oči, třeba Bára tady, která nám pochrupkává tady pod mixážním stolem, tak nedělím se ani s ní. Co pak ona se mnou podělí? Nepodělí, v žádném případě. Volíme nejlepší zmrzlinu, ta nejlepší příchuť, nebo případně, kde jste jedli tu nejlepší zmrzlinu, která vám utkvěla v hlavě, a vzhledem k tomu, co jsem tak nějak jako poznamenal si tady a co jste zatím zmínili do vysílání, řeknu vám, že vás téma za A zaujalo, za B máte takové zmrzliny, které vás doprovázely mládím a dnes v pozdějším věku, taková fialková z Maďarska, Bulharska, řeknu vám. No, je to rarita, je to zážitek, je to mana, je to nebe v hubě. Kdo nám volá dál, dobrý večer nebo pěknou noc, kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Helča z Chocerad.
0: Zdravím vás, Chocerady. Tak řekněte nám to, kde se tam prodávala ta Meruníková?
1: No, je to bývalý hotel Ostende, který teda bohužel už asi 18 let nejede. Býval to nejlepší hotel ze šlapadla mou řeky a zmrzena byla mňam.
0: Takže nejenom ta Meruňková, jo, i další.
1: Ta Meruňková, no.
0: To počkejte, jako fakt, že tu Meruňkovou i vy si jí vzpomínáte?
1: No jistě, já už jsem za Zenitem.
0: No ne, tak jsem to nemyslel, to jako, tak, že byste, máte, víte co, tak zase jste moudrá na zmrzlinu, že jo, jako oproti dnešní mládeži, ale zajímá mě opravdu, jako to byla vyhlášená zmrzlinárna v tom hotelu?
1: Vyhlášená zmrzlina široko daleko. Byla tady i cukrárna v obci a ta jako, ta zmrzlina, sice tam prej měli dobrou zmrzlinu, ale protože já nejsem vyznavač zmrzlin, já je nejím. Ale tuhle tu Meruňkovou jsem asi třikrát měla.
0: Vidíte?
1: Ale to jste měl pocit, že máte utržený, vonavý, přezrálý meruňky.
0: No celý sad v ústech, ano. A byla to smetanová nebo sorbetová? Jako taková ta ovocná
1: šťáva.
0: Smetana. A to tam prodávali jenom tu Meruňkovou?
1: Jenom tu Meruňkovou.
0: Ty blaho.
1: On tam byl pan šéf hotelu, byl na to velice šikovný.
0: Vidíte, milí posluchači, ani mě nevadí, že tady paní posluchačka nemá ráda zmrzlinu a že se teda nemusí a že vlastně by nemusela ani zavolat, ale jak poslouchá, vnímá a hned se připojí, tak se mi to líbí, spolupráce na 100%. Tak vám
1: no,
0: děkuju.
1: Po 22 nepřijatých hovorech.
0: Já za to nemůžu.
1: No a pak další výborná zmrzlina byla v Sázavě Černé Budy. Já už si přesně nepamatuju jméno majitelů té cukrárny, ale vím, že když jsme s babičkou jako děti chodili do Sázavy do kostela, tak odměna byla teda dva kopečky zmrzliny. A protože já jsem tu zmrzlinu nemusím, jo, tak já jsem dostávala takovou tvrdou čokoládovou placku s oříškama.
0: Takhle ta zmrzlina by byla lepší.
1: Ano, tak hele, je to dneska 10 let, co mi umřel muž a ten teda byl přímo požírač zmrzlin, no. No, to jsme jeli třeba do Benešova a kde, kolem kterýkoliv cukrárny, tak si musel zmrzlinu dát.
0: No jo, tak to je můj člověk, to já musím taky. A teďka ještě, když si uvědomím, a není to snad ani zas tak dlouho, třeba když se jede směr jižní Čechy, tedy dobře, projedeme Benešovem, tak se dostaneme přes Bystřici, přes ten kopeček, přes Čapák, pozor, jsme u Votic. A když byste otočila na Vrchotový Janovice a Sedlčany, a nedojela do Votic s tím pádem, tak vlastně tam hned vás počíhá jedna zmrzlinárna, vlastně nechci to, nebudu říkat ani název, ale taky výborná. A paní se bojí Báry tady. Mám vždycky z ní respekt velký, takže se jí no, rozklepe ruka, natočí toho víc.
1: No, jinak teda mám dva pejsanky a vnouček si rád kupuje tu ruskou zmrzlinu do mrazáku. Nicméně minulý týden si dal ruskou zmrzlinu na talířek na konferenční stolek a šel si pro lžičku.
0: A tady někdo lízal jiný.
1: A než se otočil, tak bylo po zmrzlince. Zůstaly pouze oplatky.
0: No, mají vaši pejskové výběrový. jako vkus, jako ozvěnu.

0: A nechat oplatek, no tak stejně rozblemclý, že jo?
1: No je rozblemclý, ale to si s tím přeci nebudou zalepovat zoubky a pisky a tak dále.
0: A taky házeli potom ten pohled, jako kdo tam byl, jako kdo to udělal?
1: Ano, tak oni v tu chvíli teda dají ocas mezi nohy a zalezou si každá do svého pelechu.
0: Jo, a ukazují,
1: oni tam nebyli.
0: A ukazují zuby? Ještě mezi tím. Bára, když něco udělá blbě, a nebo ví, že se mi to nebude líbit, tak hned ukazuje zuby a má ocas úplně schovaný. A dělá, já jsem to nechtěla udělat, ale udělala jsem to, protože pán psí to tak chtěl.
1: No jinak zmrzenáři nechte si chutnat. Ať vám ty zmrzenky chutnají a zkrátka jednoduše pokračujte v krásném pořadu. A jinak teda chod se rady opravdu Ostende Hotel byl vyhlášený dlouhý léta.
0: Děkuju pěkně. Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Moc příspěvku na téma zmrzliny, příchutě, druhy, koukám, tady to vidím, třeba Inka, dobrý večer, pane Honzo. Já miluju zmrzlinu a nejvíce ovocnou, vodovou, navíc si kupují různé nanuky a zmrzliny vajíčkové v autíčku, které jezdí jednou za 14 dní, nemám ráda pistáciovou a nevyhledávám vanilkovou, můžu čokoládovou a děláte mi nepředstavitelné chutě před spaním. Přeji všem dobrou noc, Inka z Hradce Králové. No, nedá se nic dělat, ty chuťové pohárky, které máme, ty se potřebují trošku před spaním počechrat, že? Všem člověk na to myslí a hned by si dal. Ondra, dobrý večer, pane Honzo, nejlepší zmrzlina je v sušici v pizzerii u Itala, tam se dá vybrat. Ital to tam potom dá do kornoutu sladkého nebo klasického, nejlepší zmrzlinu má citronovou příchuť. Ta, co dává křídla, vanilkovou, čokoládovou. Já mám rád jahodovou, citronovou. S pozdravem, Ondra, sušice. No, myslím, že skupina Marcias taky k tomuhle tématu má něco říct.

0: Miluše z Ostravy, hezký večer přeji všem. U mě vítězí vždy vanilková, této podobná stračatela, je vylepšená čokoládovou drtí. Pane Honzo, zavřete oči a představte si, že bydlíte v domě, kde se sejdete jedno patro, jste v cukrárně. Tak to je moje dětství v létě, každou neděli po obědě jsem jako dítě s termoskou. No jo, my jsme chodívávali taky s termoskou. Sloužící pro zmrzlinou se běhla to jedno patro a za pár minut jsme mlsali. V zimě to probíhalo obdobně, ale byly i to zákusky. Koncem 60. let nám cukrárnu zavřeli a už nebyla nikdy otevřená. Dobrou noc, Miluše, děkuju. Eva, poslouchám, připomněli jste mi zmrzliny v zahraničí, kdysi v Bulharsku jsme si kupovali sladoled. A jednou jsme se nemohli nějak domluvit, protože Bulhaři mají obráceně ano, ne v pohybu hlavy, nakonec z toho vyšlo sladolec Niama. Zmrzlina nebyla, protože došla. V Tallinnu jsme chodili na zmrzlinový pohár, kdy nám zmrzliny posypali oříšky a polili karamelovou polevou, moc dobré. Pak si vzpomínám na zmrzlinu, když jsme byli po sametu v Benátkách, přesně si pamatuji, na malé městíčko, na náměstíčko, kde jsme si kupovali, to ještě platil italské liry. Loni jsem byla v Římě a průvodce nás zavedl do gelaterie a tam měli 200 druhů zmrzliny, opravdu někde poblíž Panteonu. Dala jsem si dva druhy, temnou čokoládovou a asi kokosovou, byly mňam, mňam, mňam a kopečky tak kornout nandané, že zmrzlina kornout bohatě přesahovala a nespadla. Nebyla ani nějak zvlášť drahá, jinak mám ráda čokoládovou. Nedávno jsem si dala na pouti točenou, byla dobrá. Všechny zdravím, Eva. Evo, je pravda, že v zahraničí nějak úplně nekoukáme možná na ty ceny, ale když ono je to tak mrazivě dobré, že? No nic, popojeden.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá další? Ano, už je třeba vybrat dalšího volajícího posluchače, posluchačku, třeba vás. Halo, halo.
2: Dobrý večer.
0: Ano, taky zdravíme. Koho a kam?
2: Zuzana, Rumburg.
0: Zuzano, v Rumburku máte jaké chutě?
2: Různý.
0: Jako
2: ovocný, ano. Smetanový, ale já jako holka, teda od malička, tak miluju točenou zmrzlinu. Dřív to se říkalo vodový zmrzliny, takže ovocný.
0: Ano.
2: Ale byly i výjimky, když jsem teda milovala, to byla Brusel, se tomu říkalo, ta je s alkoholem.
0: Mm-hmm.
2: Tak to jsem hrozně měla ráda. Potom teda ty family frošťáci, jak my jsme jim říkali, tak ty měli výbornou oříškovou zmrzlinu. Potom teda jsem milovala, a to už snad se nedělá, byly jahody v cukru, mražený. To nebylo takový klasický rozmixovaný pyré zmražený, ale opravdu kusy jahod. No a co úplně nejvíc miluju, tak je palačinka s ovocem, se šlehačkou a se zmrzlinou.
0: Je vidět, jste mi teďka ještě taky připomněla, že jsem si dával, nevím, jak se to jmenuje, ale smažená zmrzlina, že měla těstíčko a vevnitř to bylo krásně takové napůl rozteklé, ale i zmražené, chuťově výborné. Ale to zase klasická zmrzlina, na tuto stejně nemá. Kolik tak zmrzliny sníte za rok?
2: Já jí moc nesním, jako v létě jako si občas dáme, tak miluju teda citronovou nejvíc. A pak, jak už tady jednou zazněl, tak teďkon slaný karamel, tak to je úžasná.
0: Citronová a slaný karamel, moc krát děkuji, mám to zapsané. A že zdravíme i průměrného spotřebitele nebo konzumenta zmrzliny. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: No, koukám se ještě tady, točená nebo kopečková, jo, to je důležité. Jo, nikdo to neřeší, já to teda řeším, já radši točenou. Točená zmrzlina vzniká přímo ve stroji, který připravenou směs současně chladí, promíchává a vhání do ní vzduch. Proto bývá měkčí, lehčí a obvykle se nabízí jen v několika příchutích. Kopečková zmrzlina se vyrábí předem, skladuje se v mrazících vanách a obsluha ji porcuje nabíračkou. Může být hutnější a zmrzlinárna díky ní nabídne podstatně více příchutí a taky, promiňte, já vím, že se vás to netýká zrovna té vaší výrobny nebo prodejny zmrzliny, ale na kopečka V se docela dost dobře vydělává. Jinými slovy, a nedej bože, když koncem 80. let v Praze otevřeli a prodloužili otevírací dobu italské.
3: V těchto dnech zahájila svůj první víkendový provoz také italská cukrárna ve Vodičkově ulici. Jde tedy o další provozovnu v centru města, jejíž pracovníci jsou ochotni poskytovat služby i o volných dnech. Vybrat si zde můžete ze 7 druhů ovocných zmrzlin a nejméně 20 pohárů, z nichž některé lákají již samotnými exotickými názvy, jako například Amoretto, Monza nebo Oria. Během května by zdejší sortiment měla obohatit novinka, připravovaná zmrzlina kiwi. Takže italská cukrárna, kterou můžete v sobotu navštívit od 10 do 16 a v neděli od 12 do 18 hodin, má od dnějška otevřeno bez zavíracího dne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bavíme se o zmrzlině, volíme nejlepší zmrzlinu. Zmrzlina jako slabost, no někdo to tak má. To je fakt. Zmrzlina, taková malá lidská slabost. Někdo má rád klasiku vanilkovou, čokoládovou nebo jahodovou. Jiný zkouší slaný karamel, mango, pistáci, levanduly, šmoulu nebo příchutě, které spíš možná zní jako takový chemický pokus. Pro někoho je zmrzlina jen rychlé osvěžení v horku, pro jiného je to vzpomínka na dětství. Prázdniny u babičky, frontu před cukrárnou, točenou do papírového kornoutu nebo nanuk z mrazáku na koupališti. A někdy stačí jeden kopeč, tak to bych, až, no, jeden je málo. Pojďme radši k dalším volajícím sem k nám, koho vybrat, třeba vás. Halo, halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je Květa z Táborska.
0: Zdravím vás, Květo.
1: A já celou dobu čekám, jestli někdo vzpomene na výbornou zmrzlinu v Kamenném újezdu. A zatím se nikdo neozval.
0: No.
1: Já to mám spojený, když jsme jezdívali z Tábora vždycky takhle v létě na otáčivé hlediště do Českého Krumlova na Divadlo, tak se stavělo za Budějovicama je Kamenný újezd a tam v tom Kamenném újezdu tam byla cukrárna a byly to jako v 60. 70. letech soukromí nějaký cukráři a ty tam měli opravdu výbornou zmrzlinu, tam stavěli všechny autobusy, které jeli.
0: Ne na čurání, na lízání.
1: ne, tam stavěli kvůli té zmrzlině a všichni si tam dávali tu zmrzlinu. Když se někdy trefilo, že tam před náma přešlo několik jako autobusů, tak taky jsme třeba museli čekat, než zmrzlinu udělali.
0: No.
1: Protože to měli všechno vypotřebovaní. No a měli tam asi 5 druhů jenom, ale oni si tam pekli i ty kalíšky, takový to
0: wafle, nebo
1: nebyly kornouty,
0: ano.
1: Ale takový jako kalíšky. Na
0: ano,
1: to.
0: Takové mističky, a mističky třeba, dejme tomu.
1: Takový mističky to byly. Jako, no. No a ty byly ještě lepší než ta zmrzlina.
0: No, když si představím, že jsem měl autokarovým zájezdem do Českého Krumlova, no tak to je ale i cesta zpátky, rozumíme se. Jenom tam.
1: Cesta zpátky, potom to už bylo pozdě večer, to už cukrárna
0: nefungovala. Jo, tak to věděli, kdy zavřít. Tak to jo. A čím byla ještě zvláštní ta cukrárna? Jako měli tam originální příchutě, nebo byly nechemické, nebo byly, jaké byly ty zmrzliny?
1: No, oni měli jen asi tak 5 druhů, tehda se nedělalo tolika druhů, jako bývá teď, ale byly opravdu výborný a já většinou jsem si dávala čokoládovou a smetanovou. No a pak tam měli ještě taky, myslím, že tehda už bývala tam ta zelenkavá, taková ta pistáciová, ale no, zase jsme museli, aby jsme tam nestáli dlouho, no tak jsme si každej dával tak většinou ty dva kopečky, oni měli takový jednokopečkový nebo dvoukopečkový ty kalejšky, jo. Takže jsme si dávali ten dvoukopečkovej a honem, aby jsme to jako slízali, než aby zase jsme nezdržovali ten autobus.
0: Já mám zavřené oči a s ním u toho, jaké to vlastně by bylo, kdyby tam projížděl Honzík a kdyby si dával zmrzlinu kopečkovou, fuj, pistáciovou úplně ne, ale kteroukoliv jinou, ano. A klidně vlastně, to zmrzlina je prostě obecně pro mě božská.
1: No, my jsme tam opravdu jako vždycky se tam muselo zastavit, protože to už jako jsme se těšili pomalu víc na tu zmrzlinu, než na to divadlo.
0: No, samozřejmě i divadelní bůh to tak chtěl, tak to bylo jasné. Musel si vás nějak naladit a jinak než Kopečkovou to nešlo. No, je pravda, že výborným takovým ochutnávačem nebo člověkem, který miloval zmrzlinu, tak to je režisérka Věra Chytilová.
1: No, já myslím, z vyprávění ano. Pana Doležala, že jo?
0: Donutil, Miroslava Donutila.
1: Donutila, pardon, já jsem to zpětla.
0: Ne, nevadí, všichni víme, o čem, co myslíte a vlastně o čem by se mohlo teď i mluvit, takže dobrou noc a děkuji vám.
1: Já taky, dobrou noc, děkuji, nashledanou.
2: No a staružinovou, jednu vanilkovou, jednu čokoládovou, jednu karamelovou, jednu stračatelu, jednu barvkovou.
3: No prostě namenovala toho strašně, teď ti to dali na ten talíř a já to zaplatil. Ale to by mě samozřejmě tak nevadilo, že jo? Já jsem to platil rád, pán má platit dámě. Mě štvalo to, co bylo potom. Ona si to přinesla ke stolu a začala frflat. Říkala,
2: to vůbec není ostružinová to. Má tak otřesnou chuť. Jak ze švestek nebo z čeho. Bo tady tato čokoládová, to je z nějaký náhražky nebo z čeho. To je tak příšerný.
3: Říkám, co je příšerný, Věro, je to tvoje frflání, já už to nebudu poslouchat, mě to nebaví, já toto furt ještě platím.
2: Aby ses neposral.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, voláte tak, že z toho mám jednu pomerančovou v očích, jo? Protože to, že k nám někdo volá, tak tady vidím šestkrát a oranžovou barvou. No, tak někoho zvolit. Kdo je na druhé straně? Tady Honza.
5: Tady Michal, Jižní Plzeňsko, dobrý večer.
0: Michale, dobrý večer. Jak velký jste milovník zmrzliny?
5: No tak, velký rozhodně jsem, jsou i mé děti.
0: Ano. Zmrzliny. Tak to je po vás.
5: No, je to asi genově založené.
0: Jistě, to se přenáší, to je jasné.
5: No a co se týká jako příchutí, tak u nás vede třeba maková zmrzlina.
0: Jo, to by se maková. Předtím Američan pokřižoval, protože by řekl, to není možné, to není I love you.
5: A oni tomu nerozumějí.
0: Jasně, já chápu.
5: Takže u nás vede maková, potom samozřejmě takové ty víceméně vodové, jako okurkové a z jiného ovoce udělané.
0: Ano.
5: Ale byli jsme v Lošticích, to je meka tvarůšku, takže u mě vede i tvarůško.
0: No já jsem ji záměrně zmiňoval, to zrovna jsem teďka nějak zaznamenal nějakou reportáž v televizi, že právě cukrárna tam nabízí tuhle tu příchuť. Takhle smrdí ta zmrzlina stejně tak jako ty tvarušky. Teda voní.
5: Ne. Tvarušky voní a zmrzlina mohu jako doopravdy odpřísáhnout, že vlastně to nebylo cítit pořádně. Já bych jich tam snesl mnohem.
0: Jako málo vyzrálá byla teda, jo? Jinými slovy.
5: Málo vyzrálá, ano. Přesně tak, že jste to Honzo úplně dokonale.
0: No, teda... Teď si zrovna přemýšlím nad svokrou tchýní, která dorazila do Prahy a ona miluje rum, takový ten, ale ten český, jo, který se vlastně nesmí jmenovat rum. A myslím, ano. Že jí by potěšila taková umová zmrzlina, aha. Aby, jo, že jí, ona říká, děkujem velmi pěkně za dárky, obzvlášť ty, které cinkají. A doufejme, že i příště přivezete ten nízkopercentní, lebo iba tak já můžem vypít celou flašu, nič mi nie je.
5: Jo, takhle, no tak to už moc o alkoholu asi zřejmě tedy není ta flaška.
0: No, to je, ne, ona to sice tak jako drobí, nechce říkat, že alkohol, ne, vůbec ne, tak jsou cvičený, jo, a já se učím jenom, a nejde mi to samozřejmě. A nechci se zase učit na starý kolena úplně všechno. Ale děkuju za srdečkovou, teda olomouckou srdečkovou, doporučujete, jestli mi nebude chutnat. Tak nevím,
5: tak
0: ale...
5: Tak si mě najdete.
0: Já si vás najdu, Michale. A tu makovou ruším. V ten daný okamžik makovou ruším. Děkuju moc.
5: Je dopravy taky dokonalá. Mějte se moc hezky a všem posluchačům krásnou noc. Nashledanou. V mládí.

0: typ.
1: Koukám na příspěvky, teď mi tady skočil příspěvek Originál Gangster píše. O čem je tento pořad? Dobrá zmrzlina je mražená, špatná je rozteklá. Tam, co se neprodává ruská zmrzlina, určitě dělají Ukrajinci a tam, odkud volala ta paní, evidentně ještě žádní nedorazili. Pane jo, vy máte starosti, Originál Gangster. Samozřejmě ne každému dnešní téma v noční lince mohlo vyhovovat, ale v soudě podle toho, jak voláte, jak píšete, myslím, že se klaním k tomu, že vás to bavilo, protože jste taky dost zavzpomínali u zmrzliny a to je fajn, že člověk si vzpomene na něco, co ho provázelo životem nebo provází životem, protože vzpomínky nám nikdo neveme. Pravda, vzpomínky někdy mohou zabolet, ale o tom je taky noční linka, máme i jiná témata, takže myslím si, že Evu potěším tím, která píše, že po delším čase začala poslouchat noční linku, kterou moderuje pan Macon, opětovně na začátku 13-minutový rozhovor sám se sebou, přihlouplé řeči, ani dnešní téma není zajímavé, možná tak do dětských vysílání. Počkám se na tu zítřejší noční linku, snad tam nebude znovu. Za chvilku vám řeknu, kdo bude vysílat a jaké bude téma a kdy se společně zase příště uslyšíme, ale je třeba to uzavřít, to dnešní povídání. Kateřina píše, zdravím všechny příznivce zmrzliny, jako malá holka jsem si zapadíka kupovala Eskimo. Dneska stojí 17. Vyrábí se sice u nás v východních Čechách, ale největší fór je, že ten klacík v něm se vyrábí a dováží z Itálie. Zdravím. Vidíte, to by mě ani nenapadlo. Taky tady třeba mám tady Eva, zdravím vás Honzo i noční linku. Zmrzku odmala mám ovocnou, vanilkovou. Vanilkovou nemám ráda. Pamatuju ze školky kopeček 80 halířů za takovou malou hranatou mističku. Mám ráda jahodu, meruňku, malinu, kokos, mango, ořech a karamel. Tu si kupuju za odměnu, když jdu na nákup. Zdravím z Krakonošova. Evo, jak často chodíte na nákup, by mě zajímalo teda, jak často si gratulujete a dopřáváte. Mám tady i třeba příspěvek od koho ještě. Dobrý večer, pane Honzo, za mě nejlepší zmrzlina italská, kterou kdysi dávno točili u bývalého priora v Chomutově. Nikde už jsem ji pak neviděla, nechutnala až jednou na filmovém festivalu ve Varech, ale ta cena, ale nelitovala jsem, byla smetanovo-čokoládová nebo jahodová. Jana, no i vám děkuji. Taky od vás telefon, to musí být, kdo se k nám přidá, 731 800 900, ať to máme komplet. Halo, kdo jste? Představte se nám, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady vaše věrná posluchačka Jitka z Brna.
1: Zdravím, Jitko, do Brna. Jaké tam máte chutě?
2: Vy jste mě tak vyprovokovali, protože nemám zmrzlinu, tak jsem si vzala studený jogurt z ledničky, trošku sirupu do toho a snědla jsem to z chuti jako zmrzlinu.
1: Ano, vážení posluchači, teď jste slyšeli smutný příběh z Brna, který vlastně vyřešil chutě, ale nenahradilo to úplně na 100%.
2: To no víte, to ne, ale tak trošičku, no.
1: Jakou zmrzlinu máte ráda? Točenou nebo kopečkovou, případně domácí nějakou svou?
2: No mám ráda ovocný.
1: Vodový, smetanový?
2: No, smetanový raději.
1: Smetanový, a takže máte nějakou konkrétní jako na mysli, že si jako jí pohlídáte, až je v akci, až je levnější, že si ji dopřejete, že si dáte celý ten kyblík třeba?
2: No tak to ne, to jsem si ani nikdy nekoupila takovej kyblík, jenom vždycky točenou. A mám ráda ty jako citronovou a takový, no.
1: A jste ten ovocný typ, který rozmazluje své děti nebo případně vnuky, vnučky tím, že kupuje třeba polárkový dort? Já to třeba neměl rád. Polárkový dort.
2: Já to taky nemám ráda.
1: Takový jako vlastně
2: takže
1: nic.
2: Takže to nekupuju.
1: No tak zaplať pámu, správný názor
2: a
1: z Brna.
2: A já naštěstí mám vnučky, tady na neštěstí až z Anglii, vnučku a pravnoučata. A ty druzí jsou taky daleko, no takže vidím jednou za čas a to musím dát na maminku, co by jim dovolila, nedovolila, takže to jsem omezená tady v tomto.
1: Dobrá, jakou příchuť si mám napsat, že je úplně podle vás ta nejlepší?
2: Tak já mám ráda ovocný, citronovou a jahodovou, nebo jaký jsou takový nějaký ty ovocný.
1: Píšu si to tady, citronová, jahodová. A že vám děkujeme pěkně za zavolání.
2: Mějte se krásně, ráda vás poslouchám a držte se a mějte se a moře zdraví.
1: Vy taky, děkujeme, dobrou noc.
2: Naschledanou.
1: Já myslím, že je čas si dát Hanu Zagorovou. Víte, ona má písničku velmi smutnou, tklivou, líto, je mi to líto, můžeme jí pustit tu písničku. Peťo, kopni to tam, ale zároveň pust vyjádření paní Hany Zagorové z nebes o tom, jak ráda jezdila do zahraničí. Z jednoho jediného zásadního důvodu, protože tam mohla se zmrzlinou dělat, co chce, protože Hana Zagorová byla tak jako my, smrtelníci, úplně normálním člověkem a taky se nikdy pokydala.
0: Když jsem venku, kde mě nezná ani pes, třeba já nevím, někdy v nějaký Americe nebo kdekoliv, tak to je úžasný, tak jdu a dám si zmrzlinu. A víš, že si můžeš to zmrzlinu dát?

0: Posloucháte Český rozhlas, zdravíme vás, přejeme krásnou dobrou noc. Vysílání s Honzou Macounem na technickém pracovišti s Petrem Kubalou. Řekněme si na rovinu, že všechno má mít svůj konec, tak budeme moc rádi, když to ještě s námi strávíte těch pár minut. A kdo bude poslední u telefonu? Halo, halo, Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Ano, stručně, prosím, pěkně. Kdo je tam?
1: Ano, tady Ignác. My vás posloucháme každý rok takhle na dovolené. Já jsem musel, že jsem se dovolal. Tak já to zvemu z rychlovka. Když jsme jezdili na takové pivní čundry, tak je to Podštejn. A tam je skvělá zmrzlinárna, kde mají strašně vtipné takové slogany. Přistupte blíže, tady se blíže. A proletáři všech samý, vylište si a teď tu poštejskou zmrzlinu. Tak to jsem vám chtěl říct a ještě jednou děkuju pan Macron, že jsem se vám dovolal. Ano. A já vás rádi ty vaše pořady.
0: Děkujeme. Děkujeme moc, byl jste poslední, dobrou noc.
1: Díky, dobrá.
0: Já ještě vlastně to tak jako shrnu všechno, jak to vlastně dneska dopadlo. Nejoblíbenější chutě vás, volajících a vy, co jste psali v posluchačském hlasování vlastně... Zvítězila jahodová zmrzlina, kterou uvedlo nějakých 6 lidí. Za ním skončila čokoládová, citronová. Další posluchači obecně dali přednost ovocným zmrzlinám nebo zmrzlinám, které vašem pohárkům vyhovují vanilková, kokosová, taky slaný karamel se tady objevil, ale největší vzpomínání bylo přece jenom na tu meruňkovou. Řekněme si na rovinu, meruňková, ta z těch chocerat u toho neexistujícího, to, víte co, já jsem to vlastně za A, tam jsem ji nikdy nechutnal, za B, přišlo mi to stejně tak zvláštní, že tam vyráběli jenom tuto zmrzlinu, jako když se chodívávalo do Světozoru, že na pohár tady v Praze a tam vám natočili tu jahodovou, banánovou. No ale je to v dnešní době, když poodhlédnu od ceny, chutná stejně, ale mám pocit, jako kdyby se tam vysypal celý cukrovar do toho. Ale děkuju pěkně, zmrzlinové štěstí tady bylo. No předělíme a rozloučíme se. Končíme. Já se ještě podívám, kdy se uslyšíme příště, nebo kdy, kdo vysílá. Všechno tady pro vás mám, opouštíme zmrzlinu, děkuji pěkně, na koho se nedostalo, koho jsem nepřečetl do vysílání, omlouvám se, bylo vás opravdu moc. Třeba se k tématu zase někdy vrátíme. Mimochodem, další vysílání pro vás bude mít Borek z Brna a téma Takhle jsme si hrávali. No to je docela fajn, vzpomínání v noční, už dnešní lince, hodinu před půlnocí. Já se ještě podívám, kdy se společně uslyšíme příště. Nebude to dlouho trvat, nebude. Tady jsem si to poznamenal na svém profilu na sociální síti Facebook. Ano, Jan Macoun, pomlčka moderátor. Prvně v životě jsem tam přidal témata na celý měsíc. Ano, už to tady mám. Uslyšíme se v úterý 4.8. hodinu před půlnocí a téma podstatně složitější, vážnější. Život za katrem. Tak se budu těšit na případné příspěvky bez vás, bez posluchačů, přispěvovatelů do noční linky, by to totiž nebylo ono. Těším se na slyšenou, Peťo, děkuju za techniku, vám, že jste poslouchali a že jsme vás teda možná takhle před ulehnutím nebo už v posteli, kdy jste ne a ne zabrat, taky dost navnadili, protože teď už víte, co máte v těch tropických následujících dnech dělat. Lízat dobrou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
1: Byl to Franta Univerzál.
2: Co kdo?
1: No, náš komik.
2: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
1: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
3: Já jsem doktor Vobtáhlo.
1: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
3: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
1: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
3: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
1: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
4: Ale že koukám jako blázen.
1: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo?
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo?
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malý blonďák.
2: To je, ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá,
2: no.
3: Já už vím. Je.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano? To já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, kde je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Daresalámu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Daresalámu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když chcete, tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný...

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holzmannem, měli bychom začít právě u pana Holzmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holzmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holzmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holzmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holzmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa, to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je, mládě?
1: Z banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím
2: víte?
1: Vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem. No.
1: A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No, no tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá. A uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho?

0: existuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
0: No to jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám bl, enjo, já říkám benjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
0: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
0: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký benjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký benjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha, no.
3: No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což pochcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste chcete nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte?
3: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho.
3: Víte, kolik
2: ten chutná jak kanárek, prosím vás.

0: Co takovej papoušek stojí?
1: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
0: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc? Papoušek,
0: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem osněl.
0: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
0: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
0: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
0: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
0: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco blížšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
0: no. Tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
0: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím jako, že zajíc je hlodavec.
2: Ano.
0: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
0: no,
2: jo.
0: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
0: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
0: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
0: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
0: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
0: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
0: No tak to ani nevím.
2: No jo.
0: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
0: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
0: No dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
3: František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmanova nechápavost pak vytáčí vaší bránice.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No to... nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, to
0: se přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Co? Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde, no. Ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, všem, že
1: jo. Ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
1: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčo, kvečvíčo,
0: ečvíčo,
1: zkratka, to je zkratka, přijde sem, zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijdu na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak, no, tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka? No ano,
1: to je
0: žena, se kterou prostě jenom žijete. Není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: A proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vám, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
0: budíš,
1: pravě,
0: ale...
1: divná, divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mě mimo toho, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No,
2: to, když
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lehnout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaším přáteli, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. To je potvrzení, že jsem normální. Vaším přáteli, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. O, jdeme. Blbý písmo tohle, ale... O, dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný?
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý, ach zlý, jsem měla v noci trudy. Seš pro mě nějak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál se na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jeviště během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No ale to nemůže zkrátit
1: život. Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu dát příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mi tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. No různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte umělé
1: kuří voko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
2: A tu když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Měl jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Měl jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No,
3: jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo.
2: A co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně vysel nějak. No. A nebo jste nějakej cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přejel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přeje to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No moreť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no,
2: píchá, jo. No,
3: buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zase mám jiný bodí, že víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: A no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: A já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: že? To bych teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je no, pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.